0: Noc plná hvězd.
1: Když jsem byl na studiích, vytloukal jsem život, jak se dal. To po česku znamená, že jsem učiteloval po rodinách. Zejména jsem učil češtině. A neřekli byste, jak člověk nakoukne češtině do útrop a dokonce i pod podsazení, učili českému promlouvání nečecha jako poleno. A pamětli v toho, čehu mě bez děky in puncto češtiny naučili žáci líní i horliví, a líní ještě víc než horliví, nepřestanu vám tvrdit a prohlašovat a přísahat. Člověče český, chceš-li se trochu naučit česky, popadni nejbližšího cizince. A pamětli v toho, čehu mě bez děky in puncto češtiny naučili žáci líní i horliví, a líní ještě víc než horliví, nepřestanu vám tvrdit a prohlašovat a přísahat. Člověče český, chceš-li se trochu naučit česky, popadni nejbližšího cizince, který se ti

ty platí. No tak tedy. Mezi mými žáky byl i vrchní stavební rada z tehdejšího místodržitelství. Chodil jsem k němu do bytu v Jungmannově ulici na Novém Městě pražském a zasvěcoval ho do tajů jazyka Libušína. Pán v létech, táhl mu na 60. Urostlý a milý člověk s krásnou tváří, sálala z ní inteligence a pevná vůle a život daný práci nebřídilsky zdatné. Zde dovolte, abych pověděl, že není žena nejkrásnějším tvorem stvoření, je jim stárnoucí muž nebo stařec. Ovšem, vydařili se. Tak tedy můj vrchní stavební rada, krásný, podzimní mužnosti, byl to dobrý žák, ku podivu bystrý a horlivý. Ale když jsme se dostali ke kapitolám o českém slovese, padl na mne třas. Věděl jsem, co teď přijde. Napíše mi, jako napsali dosud všichni v tu ránu, když jsem začal vykládat české sloveso, tedy slovesné vidy, že teď nemají čas, že se zas přihlásí na jaře nebo na podzim. Tak magicky působívají na žáky nečeského původu vidy českého slovesa. Tedy aspoň na mé žáky tak působí. A teď šlo o mého nejmilejšího prozelitu češtiny. Pane Bože můj. I sebral jsem všecku odvahu a řekl mu, já, 19letý kluk, tomu krásnému starci, pane vrchní rado, teď přijde učivo těžké, velmi těžké, ale je to fantastické s tím českým slovesem. Prosím, nezlobte se, já za to nemůžu, já jsem to nevynašel na mou duši, ale je to nad každou představu a ještě žádný Nečech se tomu nenaučil. Tak se prosím, nezlobte, ale je to opravdu fantastické. Vrchní stavební rada Theodor Brandt nasupil krásné houštiny obočí a řekl, já, fantastický. No, tož budeme vidět. Je to tak těžký jako gorejský? Ne, vojské sloviso? Ale jako řecké sloviso, pane vrchní rado, myslím, že to je alespoň tak těžké. Alespoň, no tak uvidíme. No tak vy už začínajte. Uvidíme a začněte, pane vrchní rado, radšíte vidět, jak je to těžké. A vůbec je i empirický, že? No jen tak podle zvyku, zvykem a cvikem. Je empirický? A je taky systematický, ano? A jak myslíte vy, co je lepší? V tom okamžiku neposedla sebevražedná touha po propasti. Vychrlil jsem ze sebe, pane vrchní radost, žáku s tak skvělou inteligencí bych doporučoval nejdříve povšechnou systematickou orientaci, ale nezlobte se, prosím, nestřelíte na mě, já udělám samou, ale já za to nemůžu, říkám samou, já to nevynašel. Vrchní rada Theodor Brandt se na mě upřeně zadíval, no tož vy se nějak báte, člověče, nebo bojíte? No, proč vy se tak báte? Já vás nebudu zaščilovat. Nemějte stracha. Ne. Strach? Nebo strachu? Strach. Nebo strachu, genitivus, negativus. No tak jen se nebávejte. Ne. Systematická orientace o těch videch bude moc úspěšná. Ne. Nebo prospěšná? Co to je, když ano? No a vy se nebáte. Nebo nebávejte. Já budu sebrat, jak říkáte vy, rozum do hrstí, že ano? No tak můžete začínat. Ne. Začít nebo začnout? Mohl jsem, tak jsem tedy začal. Začal jsem z uzoufané duše s pověstným hrdinstvím zbabělců. Rychlostí kulometnou hlásat a hlásit, oznamovat, věstit, sdělovat, vyhlašovat, intimovat, deklarovat, proklamovat. Příklady a případy dokládat, ilustrovat a dokumentovat, že rozlišujeme v češtině podle kolikosti a podílnosti děje slovesa jednorázová a slovesa iterativní neboli opětovací. Dále slovesa frekventativní neboli opakovací a slovesa distributivní neboli podílná. Podle dokonalosti děje slovesa imperfektní neboli nedokonalosti.

dokonavá a slovesa perfektivní neboli dokonavá. Podle trvání a fázovitosti děje slovesa momentální neboli okamžitá a slovesa kontinuativní, dále slovesa inkohativní a slovesa efektivní, přičemž slovesa inkohativní a efektivní mohou být buď imperfektivní nebo perfektivní. Pročež pro lepší rozlišení říkáme perfektivním inkohativům ingresiva a perfektním efektivům finitiva. Ani si však nechceme-li zde zbloudit, smíme slovesa finitivní neboli končící zaměňovat se slovesy terminativními neboli omezovacími. A že vedle toho české sloveso dovede vyjádřit i míru děje, míru malou třeba pro pouhé náznakovosti a zase i míru náramnou. Takže, kdyby pan vrchní rada z toho chtěl povylitět z kůže, tak by to nebylo ještě tak zlé, jako kdyby se z téže kůže vynalítal několikrát za den. A že dále, a to už jsem byl tedy opilý sadismem, na doplnění těchto prostinkých, slyšíte prostinkých zákonitostí vidových, máme tedy vymoženost, že české sloveso kauzativní neboli účinné poznáme už podle předpony, takže nestačí, chtěli by se někdo proto všechno věšet na hák ve zdi, nebož se musí pověsit na ten hák. Pověsit, pane Rado, jinak nevysíte. No tak tedy prosím, pane vrchní rado, bychom byli jaksi zhruba hotoví. Víc už toho pro první potřebu není, ale i to, co jsme si uvedli, můžeme si radikálně zjednodušit schématem, sice kusím, ale než přece jenom pro základní přehled dostačujícím, který stačí. Budete-li soustředně dbát, že máme slovesa imperfektivní, totiž durativní, iterativní, frekventativní, a slovesa perfektivní, totiž momentální, ingresivní, finitivní a terminativní. Radšete vědět, prosím, nezlobte s námi. A postačíte-li z první hody úplně, budete-li přesně rozlišovat tyto možnosti a tato dějová fakta. Ano, letím z kůže, lítám z kůže, lítávám z kůže, vylituji z kůže, povylituji z kůže, co jsem se navylítal z kůže. Jak radšíte vidět a slyšet, tedy tvoříme tyto významové odstíny jednak sufikací, jednak prefikací a to zase na mnoze za současné změny kořené samohlásky. Pane Rado, je to hračka. Ještě žádný Čech se v tom nezmínil, tedy račte odpustit. Vrchní rada Theodor Brandt po celou tu hodinu vidových výkladů ani nehlesl. Když jsem skončil, zahovořil, no, to je ještě napoutavější než korejské, české sloveso. No tož, já si na to budu něco najít. Já se na to budu podívat sám. No vy, pane filozof, vy máte tu systematik v malém prstu od levé ruky, ale vy se moc báte. Proč vy se tak moc báte? Já se nebám. Já to zaskusím. Snad mi hlava nevypukne. A nebo nepropukne. A nepukne. Tak dobře. Já to budu nacvikávat. Jak prosím? A velký omyl. Ano, ano, já to nasvíším sám. Až budu hotový, nebo hotov, já vám budu psat, já vám budu posílat lístek. Tak děkuju, maucta. A bylo to moc, jak se to řekne, ano, moc nabadává systematik. Tak se poučím, maucta. Aha, vyjel jsem si, když se za mnou zavřeli bytové dveře. Ja, on mi bude psát. Nejen, že mi nebudeš psát, ani mi nenapíšeš, ty falote starý. Ale dobře mi tak osloví jednomu, co pak jsem nemohl půlku toho neřádu zatajit, zpronivěřit, zdefraudovat. Teď mi můj nejlepší žák zařval na vidy. Za 14 dní jsem dostal lístek, abych přišel. Vrchní rada byl trochu přepadlý, ale to nasupené obočí se tentokrát usmívalo. Věřte nebo nevěřte, usmívalo se jakýmsi triumfálním zadosti učiněním. Sedli jsme si. Na stole před vrchním radou ležel mnohokrát složený veliký arch papíru takového inženýrského, konstruktérského. Vrchní rada Theodor Brandt ten arch vzal, rozprostřel jej, až pokryl půl stolu. Mé oči zrovna stačily jen postřehnout spleť přímek, oblouků, šipek, čtverců, trojuhelníků, elips, tuš a inkoust modrý, červený, žlutý a mřížovi těch čar a křivek falangy jakýchsi slov. A vrchní rada Theodor Brandt děl.
A pořád mu ještě na římse obočí seděl ten vítězný úsměv primána, který vyzrál na kantora, ale snad to byl i úsměv Gaia Julia podobití Galiecis Alpini. Já jsem si na to udělal regulační plán. Já jsem si řekl, říkal nejde, že se vidy naučím. Budu naučit je chyba, budu učit taky chyba, to tady nestačí. Vy mě teď prosím zkoušejte, zkuste jen nesmysl, zkoušívejte se, nehodí. Já vás opravdu nezastřelím. Budu střelit je chyba, budu zastřelovat nejde vůbec. Vypoulil jsem oči a začal jsem ho zkoušet z vidů českého slovesa. Dával jsem mu německé věty těžší a těžší, samá chytačka na nějaký český vid. A on je spatra překládal jako výžby čemerská. Svůj regulační plán českého slovesa měl v rukou, ale jen tak pro parádu, jako když si velký dirigent dá na pult partituru. A co vám budu dlouho vykládat? Můj vrchní rada za celou hodinu neudělal jedinou chybičku. Drobná zvláštnost jeho českého vyjadřování záležela jenom v tom, že za každým správným videm uvedl všechny možnosti tvaru nemožný. Abyste mu rozuměli a jemu nekřivdili, to vůbec nebyla dříčská tupost. Jenom tuhá sebekázeň to byla. No a snad i snaha trochu se mi pomstit. My jsme skončili, blahopřál jsem mu. Vrchní rada odpověděl. To není hlava, to je ten plán. A že jsem si řekl, Teodor, ty to musíš dokázat. Dokazovat je špatně. Já se teď budu cvičit. Budu procvičit, nejde. Přijďte zase v pátek, uvidíte. Budete vidět, není tak dobře. A ještě přiloučení děl. Nezavírejte dveře. Nezavřete je špatně. Já to tak nemyslel. Já se jen cvičím, protože imperativ je zvláštnost. A neskákejte tak rychle po schodech. Neskočte by snad šlo taky, ale tady ne. A nezapomeňte v pátek přijít. Nezapomínejte, je zbytečné, nezapomínejte, přicházet se vůbec nehodí. Tak má úcta, děkuju. Můj vrchní stavební rada, drahý Teodor Brandt, je jistě už u pána všech regulačních plánů. Ale mně pořád ještě neodešel.

0: Noc s hvězdou.
1: My jsme jednou napsali hru se Sládkem. Ona je asi na 10 minut, to by vás zajímalo.
2: No.
1: Jmenuje se Selská kreu je dobrá kreu, a městská kreu je špatná kreu. Tady taky se hrajeme. My jsme teda napsali takovou klasickou scénu ze života spisovatele Dušana M. Pupáka. My jsme to hráli už jednou. My se vždycky stydíme hrát, protože mě to svým způsobem trapas. My to moc...
3: Tak to snižuješ tak. Já mám kamaráda, tomu se to líbí.
1: Ten to právě ještě neviděl.
3: Co když mi píše soustavu, tak jsem...
1: Dělám zázemí.
3: No, takový kvizity, to bude Dušan M. Pupá.
1: No, hraju já.
3: A
1: ta první část...
3: To může alegrace. Já hraju...
4: Teď se rozpějete.
3: No, inteligent to není. To zapíral, já se hraju všechno. To je zkrátka občan malého města.
1: Občan.
3: Nepodařilo se mu být starostou, tak vede takový osvětový pracovník
1: a vede besedu.
3: Čenda Krchov se jmenuje.
5: Vážení příchozí, milí hosté, vítám vás z tohoto místa jménem krajského nakladatelství, které dnes postihla živelná událost a co více, živelné štěstí, živelná radost. Zavítal k nám dnes mistr Pera, soudruh, spisovatel Dušan M. Pupák, mistr. Přijel k nám, aby vyhověl vašim četným žádostem. Aby vyhověl. Uvolil se mistr podepisovat vaši knihu. Tedy svoji knihu, ale vy máte doma tedy vaši knihu. Tedy vaši svoji knihu. Po jedné noze toulám se krajem. Tedy knihu. Která dosáhla v našem městě valné popularity. O čem svědčí i to, že dva výtisky, které k nám byly poslány, byly rozebrány už cestou. Já ještě jednou vítám soudruha spisovatele Dušana M. Pupáka mistra a předávám mu besedu, kterou bych si dovolil řídit. A hele, už přichází Pupák. Pupák! Já ho vítám a spotovím se.
1: Děkuji vám za milé přijetí. Nečekal jsem, že vás nebude tolik. Vždyť od vydání mé knihy Po jedné noze toulám se krajem uplynula teprve krátká doba a já myslel, že ještě slabikujete.
5: Soudruh Pupák, dovolíš? Naši občani si knihu nejenom přečetli, ale i po večerech obsali. Takže dnes připadá na naše občani 1,6 vašich populární jedné nohy. Žádám potlesk pro naše občani.
1: Já jsem na měko. Nečekal jsem, že o moji knihu projevíte takový zájem. Díky. Jsem připraven podpisovat a besedovat.
5: Soudruzi, já myslím, že soudruh mistr Pupák nás neukousne. Já navrhuji prolomit studenou hráz v besedě.
1: zajímá, jak jsem to psal.
5: Nedělej si starosti, pupa. Napsal si, dostal si zaplaceno, tak jaký pak co pak. Radši besedujme.
1: Jestli snad nechcete vidět něco o mně. Třeba...
5: Hele, pupa, na trby my nemáme čas. Nás spíš zajímá, jak jsi to psal. Řekni, proč žiješ, s kým žiješ a tak dále. Besedujme, besedujme, pupa.
1: Ano, tedy začnu. Tematicky jsem čerpal ze zkušenosti prostých dřevařů z Polabské nížiny, kam jsem zavítal u příležitosti besed o své prvé knize Po čtyřech k beduínu.
5: O kolika?
1: Po čtyřech.
5: Po čtyřech. Už si říkal, pupa, nevracej se v besedě.
1: Nevracej. Tak abych se snad vrátil k těm dřevopracujícím. Já jsem se chodil dívat na tu jejich lopotu s lesním dřevem a vyptával jsem se na tu jejich práci s lesním dřevem.
5: Víš, že ty jsi zvědavej, pupa.
1: Já pračte. Ale vraťme se k těm dřevopracujícím. Oni se mi zdáli být drsní chlapi života lesního. Oni milovali svoje lesní dřevo a svoji lopotu s lesním dřevem, které zpracovávali. Oni se rádi toulávali, jak si říkali lesním krajem. Nechcete někdo něco podepísat? Ale vraťme se k těm dřevopracujícím v Polabí, tam za soutokem.
5: Neobtěžuj se, pupa. My víme, kde se stéká bez malší. Neči besedujme, nás to pouta.
1: Já jsem obdivoval ty jejich sekery.

0: pracující chlapky máchali a pracovali na zpracování lesního dřeva. Ovšem je to práce nebezpečná. Což kdyby tnuli vedle. A proto jsem svoji knihu nazval Výstižně po jedné noze toulám. Kterou vám nyní podepíšu.
1: Připravte si knihy, po jedné noze toulám se kraje a pojďte si, ať to frčí. No tak, choďte si. Vlastně já chci taky jednu podepsat.
0: To je trapné, udělal se vám kaňku.

0: nic, koupíš mi novou popánku. No tak další, soudruzi. Teď vidíte, že to nebolelo. Jak pěkně píše, pupa. Kaňka sem, kaňka tam. Hlavně, že duši máme čistou.
1: A ty, soudruh Sáňky? Vymazal už si svůj hříšek z parného léta? No nic. Rozebereme si tě po besedě. Teď nebudeme zdržovat pupáka. Bystra!
2: Líbí se ještě někomu moje knížka?
1: Soudruzi, já končím pro chaos dnešní besedu. A zvu vás všechny ob týden, kdy vám podepíše na vaše četná přání znovu své knížky soudruh Mr. Pupa. Přijedeš, Pupa.
2: Jak radste.

mňam. A tam za tím mořem bývá, četníci mají protézy. Buldoci, gumový zuby a v tom to všechno vězí. Stromy jsou plny cigaret a stohy s koupelnama, no. Tam nesněží, čas neběží, bouře nebouří, mlha neleží. Tam za tím mořem bývá. Joj, joj!

A tam za tím mořem pívá, tam zakázali práci. Tam nehlídají policajti, tam hlídají vandráci. Tam holky sami nechtějí spát. A když máš chuť...

Byl to dlouhý a krásný den a já do něho třeštil svoje zcela nové oči. Byl to čas snů a touhy drásající, v košilce jara zmrzlina léta, svět se točí, kaštany v usínající trávě a zimní choulení.

Vlak už dávno odjel, koleje vedou pořád dál, po nich se zase vrátí stromky vánoční. Ze slov smích a ze slz mlčení a ticho v bezbarvých nocích. Pak zábleskne jen tak na památku, jak když otevřeš památku.

0: Noc plná hvězd.
1: Co si přejete?
2: Já si přeju všechno nejlepší, hlavně zdraví.
1: Vy máte svátek?
2: Ne, to já nosím sváteční šaty i do štrapáce.
1: A proč jste přišel?
2: Přišel jsem vás, dejme tomu, navštívit. No. Poslouchejte, vy tady musíte mít takovou knížku, malou.
1: Nemusím a proto mám, tedy malou, formátem, velikou významem. Malý lord se jmenuje to moje dílo.
2: Kde je?
1: K dostání u všech kupců.
2: To není.
1: To je, to musím vědět já jsem autor.
2: Já to musím vědět líp, já jsem malej lord.
1: Ne, ty seš malej lord. No kluku, pojď sem, ukaž se, ty jsi mi vyrost. A jak to chodíš? Jak já jsem tě to napsal, jak ty mi to chodíš? Šatičky, samá díra, roztrhaný. Co pak je to?
2: Dejte sem tu knížku.
1: Nedám.
2: Možná, že jste nepostřehl, že jsem ozbrojen.
1: Že jsem nepostřehl co?
2: Že jsem ozbrojen.
1: Že jsi co?
2: Ozbrojen!
1: A sakra pistole. Tady je knížka.
2: No, tak vidíte. Tedy řeknu vám, v tom vašem románu to jsem měl život.
1: To byl život, co? Sam krajky, plíš, hedvábí.
2: Jenže jsem byl s krajkama a s hedvábím každou chvíli v kamnech.
1: Prosím tě, co jsi dělal v kamnech?
2: No, co se tak dělá v kamnech?
1: V kamnech se topí.
2: Tak jsem se tam asi topil. A co se týká ohně, to jsem neplavec. Byl jsem postavou vašeho románu, ale už nebudu. Všechny výtisky jsou totiž zničeny a tady ten poslední bude zničen, co nevidět. A já budu volnej.
1: No prosím.
2: S Bohem a šáteček, výbor básní Antonína Somra nákladem vlastním. Dejte sem malýho lorda!
1: Patrně si přehlédl, že teď jsem zase ozbrojen já a dokonce tvou vlastní pistolí.
2: Mou vlastní pistolí? Tak to mám dobrý, poněvadž ta není nabitá.
1: A sakra! Když já jsem takovej důvěřivý slovanský dobrák. Tady máš pistoli.
2: Tedy mimochodem byla nabitá.
1: A sakra!
2: Teď sem koukejte navalit tu knížku.
1: A ty zničíš. Že by ses nestyděl na kmeta z pozice síly?
2: Tetelte se, kmete.
1: Co prosím?
2: Lépe se tetelte.
1: Nem tu dum.
2: No tak pane Somr, přece teteliti se.
1: Ne, knihu nedám, to tu radši pro tetelim noc. Nelíbí se ti v malým lordovi, co? Tak já tě napíšu jinám. Já tě napíšu, chceš se flákat? Já tě napíšu jako školníka do 2 roků prázdnin. Blbost, jo? Tak jinám, chceš se podívat do světa? Já tě připíšu k strakonickému dudákovi. Nebo tady k Hedvice, podívej se Hedvika. Krásná, trošku rozpolcená, prosím.
2: A zmetek, jo?
1: Žádný zmetek. Ta neutekla z románu jako někdo holečku.
2: Tedy za prvé nejsem holeček a za druhý vím, na co narážíte, tak pozor, abyste nenarazil.
1: A slovní hříčky, co? Intelektuáštiny, kdo tě to učí?
2: Kája Mařík.
1: Kdo to je?
2: Literární postava jako já, nebo jako Honza Cimbura, nebo Anča Karenina.
1: Ty máš pěkný známosti tedy.
2: Známosti? To jsou konexe.
1: Jo, ty máš konexe. Není libo kávu?
2: Tedy ne, že bych se tím chlubil, ale od té doby, co se toulám literaturou, znám kdekoho. Kdekoho. Občanem od Matky Boží počínaje a zvoníkem Brychem konče. Kdekoho.
0: Jsme na vlně bezpečí.

0: hosté na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Bývalý komunistický lampasák Pávek a převlékač kabátů, sídlící toho času dočasně na Pražském hradě, předvedl další kousek svého politického divadla. Odjel totiž na summit do Bukurešti, takzvané Bukurešské devítky, kde horlivě ladil společný postup před summitem NATO v Ankaře. A to přesto, že ho podle všeho česká vláda do Ankary na jednání za žádnou cenu v rámci bezpečnosti České republiky nepustí. Absurdnější scénář by snad nevymyslel ani Franz Kafka. Na sociálních sítích se pak pochlubil, jak s Markem Rutem a dalšími partnery koordinuje obranu východního křídla Aliance. Ruské útoky prý nejsou vzdálená hrozba, ale, citujme, přímé ohrožení naší bezpečnosti. Konec citace. Tyto trapné lži ostatně opakuje už několik měsíců a nově, díky bohu, jeho sólové účinkování nezdílí už ani ministr zahraničí Petr Macinka. Pavlovi naopak opakovaně vzkazuje, aby se zahraniční politiky zdržel a nechal ji na vládě, která ji má jako jediná ostatně v kompetenci a nese za ní také politickou odpovědnost. Rozpolcené NATO však mezitím spolu s Pavlem chrlí další a další prohlášení o jednotě v bratrské soudržnosti. Připomeňme, že onu bukurešskou devítku tvoří především země, které obkličují Rusko, jmenovitě tedy Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Bulharsko a Česká republika. Měla se vedle evropské koalice ochotný stát blokem válečných štváčů, jenže situace se v realitě postupně mění. Slovensko pokračuje ve snaze vést s Moskvou dialog. V čele české vlády už není Fiala. V Bulharsku si občané nově zvolili euroskeptika Radeva a rumunská probruselská vláda se právě v přímém přenosu zhroutila. A my? Pustit prezidenta Pavla na jednání bylo sice chybou, na druhé straně však potvrdil, že s vládní zahraniční politikou prostě skutečně není kompatibilní.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: noc s hvězdou.
1: Tati, kdo to je, prosím tě, Archimed?
2: Jakej med?
1: Archimed.
2: Ten? No to je přeci slavný Žano a vyhlasný Žano a velmi proslulý Žano. Co ti najednou lez do hlavy, jak jsi na něj přišel?
1: Protože se máme učit Archimedův zákon.
2: Jo, no jo, synáčku, to ale nebyl Archimed, to byl Archimedes, žádný Archimed.
1: A kdo to byl Archimedes?
2: Archimedes přece vynalez Archimedův zákon.
1: Jaký zákon, tati?
2: No nařídil, že když se vleze do vody, takže přeteče vana.
1: Komu to nařídil?
2: Každému, protože zákon je zákon. Zákon se musí dodržovat, Žano, aby z toho nebyl holubník.
1: Z té vany.
2: Z žádný vany. Ve vaně přišel na to, že přetýká voda, když se tam vleze, Žano.
1: A proč tam lez, tati?
2: Protože byl asi zamazanej.
1: Od čeho?
2: Od čeho porád? Nejspíš od toho, jak les po kolenou. Žáno, protože si maloval na podlaze, co?
1: Vanu.
2: Žádnou vanu.
1: Rybník.
2: Žádný rybník. Kruhy si maloval. To ty nevíš?
1: Sím vím, tati.
2: No tak jak to tedy bylo dál, když to víš, no? Jak to bylo dál?
1: Pak to bylo dál tak, že k němu přišel desátník.
2: No voják, k němu přišel, to se nevěsí desátník. No a co?
1: A šlápnul mu na ty kruhy.
2: Správně. A co povídal Archimedes? No, to je velmi slavný historický výrok.
1: Archimedes povídal, šláp si po svých, slone.
2: Já ti dám, šláp si po svých, co pak by takhle mluvil Archimedes? To byl vzdělaný ten?
1: Vzdělanec.
2: No, nerušme kruhy, řekl tomu vojákovi, když mu na ně šlápnul.
1: No tohle mu jistě neřek, za to ti ručím, tati. On se tak dlouho maloval s kruhama a...
2: Za nic mi neruč a řekni, co voják.
1: Voják?
2: Jo.
1: Voják povídá, hele, hele.
2: Žádný hele.

0: Boleč, že ne? Vždyť ho píchnul.
1: Čím, tatí?
0: No čím by ho píchnul, když to byl matematika, fyzik?
1: Asi kružitkem, vy, tatí?
0: No možná, to by mohl.
1: A pak?
0: Pak vstal z té země a protože měl zaprášený kolena, jak les po podlaze, tak vlez kam?
1: Do kruhu.
0: Do vany.
1: Do vany, že jo, tatí?
0: No ovšem, že ano. A přitom vyšplou vodu a tak ho napad Archimédův zákon, který zní... No, ukáž přesně, najdi to v té knížce.
1: Ten zní přesně tady to někde. Bude, jo.
0: Tady je to. Těleso ponořené do kapaliny vytlačí tolik kapaliny, kolik samo váží.
1: To těleso, viď, tatí?
0: No, když váží málo, vytlačí málo.
1: Když váží moc, vytlačí moc.
0: A když váží akorát, tak vytlačí akorát.
1: A když to těleso vyleze na štafle a skočí do vany se štaflí...
0: Tak ti dám pohlavek. Kdyby, nech si to svoje kdyby a řekni mi radši, jaké praktické poučení si z Archimedosova zákona člověk odnáší.
1: Že nemá...
0: Celou větou?
1: Z Archimedosova zákona si člověk odnáší, že nemá skákat se štaflí do vany.
0: Ne, že se má mládež mejt, to si odnáší. Že si má mejt krk, uši a kolena, aby i ona mohla jednou vymyslet zrovna takové zákony jako Archimed.

0: Noc plná hvězd.
1: Dobrý den, vážení a milí posluchači Kolotoče. U mikrofonu redaktor doktor Capec.
2: Pochlápa, redaktor doktor Capec.
1: Dobrý den, soudruhu. Lopucho, hlásíme se opět z háje, kde tak krásně svistí a šustí to svadlé listí, že?
2: Ano. Ano.
1: A myslím, že bychom se měli právě zase, jak nám mnozí posluchači psali, že národ miluje sporty, tak abychom zase, jako jsme již několikrát pohovořili o sportu, abychom zase pohovořili o sportu.
2: No tak podívejte se, když národ miluje sporty, tak my milujeme taky sporty.
1: A milujeme národ, že?
2: A národ a co chce lid a národ, tak to my taky milujeme.
1: Jistě, prosím. To je správné. No podívejte se, já myslím, že bychom dneska promrskali ještě ty sporty, které jsme nepromrskali, že?
2: No ještě máme na promrskávání toho teda hodně.
1: No například, které sporty, tak namátkou, že?
2: Například ta gymnastika.
1: Gymnastika, to je krásný sport.
2: A to je krásný sport, třeba pokladině, rozkročmo.
1: Nebo rozkročení přes kladinu.
2: A nebo zánožmo přes kladinu nad rozkrokem. Únožmo.
1: To je krásné. No já si myslím, že kladina, to je skutečně disciplína velice hezká a že se dost opomíjí.
2: A dost se opomíjí.
1: Podívejte se, já chodívám mnohdy
2: na kladinu?
1: Ne,
2: na hodiny, ne? Nechodíte se
1: právě, no tak já jsem právě, kladinu? Nechodím, ale že chodívám.
2: Já znám jednu dívku a ta chodí na kladinu prostě, na hodiny.
1: Chodí do kladiny jako na hodiny?
2: Do kladiny, jo.
1: Jako se chodí.
2: Já říkám, kam jdeš, a ona říká do kladiny.
1: Jako je třeba do houslí se
2: chodí, ano, že? Ano. Tak po té kladině ona nejen chodí, ale oni se musí i válet pod tou kladinou občas, víte?
1: Ona má prostě svou soukromou učitelku kladiny.
2: Kladiny.
1: Ano.
2: Protože ono jí to nešlo ve škole, víte?
1: Nešla jí kladina, no.
2: Tak ta jí dává kondice v kladině.
1: No, kladina je těžká.
2: Kladina je těžká, ta je těžší než bradla.
1: Tenkrát to nebylo ještě, dneska jsme dál. Dneska se člověk může nechat přiučovat i v bradlech, že?
2: V bradlech můžete si dát hodiny na bradla.
1: Ano.
2: A nebo i na ty madla zase s tím koňským, to, nebo koza potom je, to je zase bez madel.
1: Ano, bez madel, ano, jistě.
2: Tam mají několik koní s madlama.
1: Ano.
2: A kozy bez madel.
1: Kozy bez madel.
2: A ty se skáče zase.
1: Bez madel, ano.
2: Ano.
1: No a jako, co byste měl nejoblíbenější?
2: No tak já jsem měl nejoblíbenější kruhy.
1: Kruhy, ano.
2: A kolovadla.
1: A proč se vám to tak líbilo?
2: Já jsem do těch kruhů strkal údy, ano. Buď horní nebo dolní.
1: Ano.
2: A houpal se,
1: ano.
2: Sem a tam.
1: To se vám líbilo?
2: To se mi líbilo a do těch kolovadel jsem se taky zašprajcoval vždycky a ono se to se mnou točilo.
1: Ano, ale dělal jste třeba někdy také rozpory na kruzích?
2: Já jsem byl dost často v rozporu na těch kruzích.
1: Ano.
2: I s těma kruhama, hlavně s vyššíma kruhama. Ale ještě dokud to nebylo jako to, víte?
1: Ano, jistě, samozřejmě. Tenkrát jako
2: to bylo pochopitelné.
1: Dneska už je dneska to něco jiného, že jo, jsme dál.
2: Žádný kruhy nemáme takový.
1: Jistě, takové
2: kruhy. Prosím.
1: No, ne, tak to nechme tohle, to jsme jako zabředli, ale já si myslím, abychom zase dál forzírovali ten sport, víte? Jako například prostě jsou zapomenuté i sporty, že?
2: Jako hrazda.
1: Jako hrazda je třeba velice zapomenutá.
2: No to je pravda.
1: Podívejte se, kdo má dneska hrazdu. Přijdete i do bytu a uvidíte, mají televizor, mají motocykl, mají
2: hrazdu prostě nemají.
1: Já si myslím, že každá rodina by měla mít hrazdu trochu.
2: No ovšem, a oni nemají ani šplhadla, ačkoliv šplhat se dneska učí každý od mládí, už ve škole, víte. Velice málo, když jsem viděl v málo kterých rodinách pro vás,
1: ano.
2: Který by jim vysel od stropu, aby mohli šplhat po tom provaze taky.
1: Ano, no to je jako, já vám řeknu, že já jsem to neviděl skoro v žádné rodině.
2: V žádné rodině, víte.
1: Já
2: ani vás gorodky už nemají doma lidi?
1: Ano, no tak jako jsem tam gorodku jednu nebo dvě mají, ale
2: ale ne že by měli pořádný, aby měli všech
1: třeba celý chov.
2: Ano, všech třeba 40 gorotek.
1: No.
2: To nemají.
1: Ano.
2: No.
1: Já jsem
2: tak taky už ani nikdo neví,
1: jednoho doktora
2: jak se to hraje.
1: A ty měli griotku doma.
2: No tak griotky to už mají víc lidí, s tím si taky lepší poradí, víte.
1: Ano, ale gorodky to
2: gorodky jako to prosím, no.
1: A nebo třeba stůl. takový ten...
2: Víte? No tak stůl mají taky málo, víte, na takový to...
1: Tako na obědvání to mají stůl.
2: To mají, obědvají oni, jej, to jo, ale to takhle, aby měli stůl na skákání.
1: Ano, takzvaný skákací stůl.
2: Skákací stůl, to je málo kde. Lidé, že používají toho obědvacího někdy, některý
1: lidi. No, nebo
2: lidi,
1: že by víte? Obědvali na tom skákacím,
2: na tom skákacím, no na tom skákacím by se dalo i obědvat, víte? Vždyť taky nábytkové firmy by to měly vzít v úvahu, tohle ty zlepšováky.
1: Že by se prostě koupil skákací stůl.
2: Skákací stůl a pod ním by mohly být ještě i ty gorotky.
1: Myslím si, že jako...
2: Já jsem znal takovou jednu gorotku, no ale ta zase nebyla doma svěčně, no tak o tom nebudeme radši mluvit.
1: No tak ale podívejte se, jsou ještě jiné zapomenuté sporty, jako třeba pasák, že? Nebo...
2: No tak pasáci ty zmizeli právě s těma gorotkama.
1: Ne, já jsem myslel, víte, jak se hrál na pasáka.
2: Aha, jak se vždycky to šmrclo je, do toho.
1: To je obdobná
2: hra. Do toho topůrka.
1: To je obdobná hra, jako je třeba ten golf, ale je to úplně jinak, že? Ale...
2: No jo, tak při golfu, vidíte, tenhle ten golf taky nemají doma, víte lidi.
1: No.
2: Aby měli doma takový ty hole.
1: Ano.
2: A strefovali se do těch dírek, víte.
1: Nebo jamky.
2: No, do jamek, no. Ano.
1: Protože jako...
2: Nemají no, tak, udělaný jamky, no.
1: Já si myslím, že každá rodina by, no, kdo má větší byt, že by tam...
2: Já myslím, že by se to mělo propagovat a i vykřikovat o Spartakiádě.
1: Ano.
2: Udělejte si jamky.
1: V bytě si udělejte jamky.
2: Udělejte si jamky a můžete golfovat.
1: Prosím, že? No, nebo podívejte se zrovna na mátku.
2: Nebo hokej.
1: No, hokej, no tak, že by si někdo doma jako to...
2: S hokejkou.
1: To já myslím, že ne, já. Víte, ale jsou sporty, tak ten celkem hokej se propaguje, ale podívejte se třeba. Třeba, no, tak takový sport, no, tak mě tak nenapadá.
2: No, ten taky je.
1: Tak děkuji vám.
2: Prosím.
1: Naschledanou.
2: Děkuji.

0: noc s hvězdou.
1: Návštěva cirkusu. Naše rodina patřila již po několik generací ke smetánce města. Táta uměl číst, máma psát a snad proto se dali dohromady, aby rodili vzdělance. Přivedli nás na svět 7 a pečlivě dbali, abychom od malička nevynechali jediný kulturní podnik. Nás děti proto mrzelo, že jsme dosud, ač nejstarší z nás se měli za týden ženit, neviděli cirkus. Ne snad, že by do města ještě nikdy nezavítal, ale náhoda tomu chtěla, že plakáty viděl vždy jen otec sám bez maminky a styděl se požádat kolem jdoucí, aby mu zapsali, kdy a kde se pořad koná. Až jednou se na nás usmálo štěstí. Maminka dostala v práci za odměnu vstupenky pro celou rodinu a tatínek nám doma přečetl, že jsou právě do cirkusu a pojízdného zvěřince, a to hned na příští neděli. Radost nás dětí neznala mezí. Snad jen prvorozený bratr Čenda nezdílel naši radost, neboť si uvědomil, že návštěva cirkusu koliduje s termínem jeho svatby. Když nám to připomenul, všichni jsme zesmutněli a hleděli na tatínka, který jako hlava rodiny měl rozhodnout. Otec to postavil rezolutně. Svatba musí ustoupit, řekl po chvilce, neboť je záležitost jedince, kdežto návštěva cirkusu je věcí kolektivu. Koncem týdne vyrostl na kraji města plátěný stan. V klecích, které mimochodem nevypadaly nejpevněji, se tísnila zvířata a snědí chlapci v maringotkách dodali našemu městu cizokrajný ráz. To vše přispělo k tomu, že o cirkusová představení byl mimořádný zájem a za lístek se dávalo pod rukou prý i sele. Proto si málo která rodina mohla dovolit navštívit cirkus v plném počtu. Obyčejně ho navštívil jen vylosovaný šťastlivec a doma pak ostatním předváděl, co ve stanu viděl. Smůlu měli u Bártu, kde jako vyslance určilo silně krátkozrakého strýce Síbu a doma se pak museli spokojit pouze s představením zvuků a melodií cirkusové kapely. U nás se nic takového stát nemohlo. Šli jsme do cirkusu pěkně všichni a mezi svými těly propašovali do stanu i bratrovu nevěstu a dva svědky. I když jsme byli v lóži trochu namačkáni a tlustý svědek musel vzít svého tenčího kolegu na klín, netrpělivě jsme vyčkávali začátek představení. Zazněl úvodní pochod. Kapela nebyla z nejpočetnějších, ale oba muzikanti, harmonikář a dirigent, dělali, co mohli. Manéž se pak zaplnila artisty. 5 tornádo do ní vběhlo tak rychle, až oci ulétl klobouk. Tento náhodný trik sklidil nečekaný potlesk a tatík se musel děkovat. Skutečně ani nám nemohl vymluvit, že není z tornádo smluven. Nevěsta se dokonce urazila, že ve svatební den dělá tchán v cirkusu šaška. Mezitím už varietní umělci pochopili, do jakého místa stanu mají soustředit svůj um a v které lóži mají hledat dobrovolníky. Otcova příhoda s kloboukem zkrátka vtáhla naši rodinu do víru představení. Potřebuji holohlavého pána, zvolal z manéže kouzelník, jen tak těkl okem po stanu a zaparkoval pohled do naší lóže. No, třeba vy, občané, vedle toho umělce s kloboukem. Vyzvaným byl děda. Nastalo trapné ticho, alespoň v naší rodině, jinak tribuny řvaly smíchem. Děda se stoupil jako hypnotizován a kouzelnický praktikábl. Nikdo z rodiny do té chvíle nevěděl, že toho má tolik v kapsách. Postupně mu z nich kouzelník vytáhl. Myš, vajíčko, růži, kombiné, 20 svázaných šátků, králíčka a z nosu holuba. Kouzelníkovi se v dědovi zřejmě zalíbilo a předvedl s ním ještě celou škálu triků. Hambou jsme se propadali, když si zakladatel rodu sedl opět mezi nás, mokrý a s natrženým sakem. Číslo skončilo a hudba hrála valčík. Zdálo se, že na naši rodinu konečně hlediště zapomnělo. V tom se děda začal vrtět a jezdil si rukama po těle. Pak se vymrštil a do pauzy zařval. Vzal mi peněženku a hodinky. Takové davové nadšení jsem v životě neslyšel. Také děda, ač skutečně bez peněz a hodin, se musel děkovat, nehledě k tomu, že několik dětí si k němu přiběhlo pro podpis. Tím děda přišel na to, že mu kouzelník ukradl i plnicí pero. Bratr s nevěstou se znechuceně zvedli a razili si cestu ven. Byla to jejich chyba chtít odejít v naprostém tichu, když vzduch rozechvíval jen údery lasa, král prérie velký byl. Přitáhl si oba snoubence, sevřené do smyčky provazů, až k sobě. Dav šílel. Otec, kterého okolí považovalo za našeho principála, přijímal gratulace. Tak skvělou režii, poznamenal hlasitě jakýsi muž, kdy část komediantů je od začátku mezi lidmi v lóži, to jsem nikde neviděl. Tlustý svědek ještě více zrudl, schodil kolegu s kolenou a křičel. Občane, všechno je trapný omyl, jsme slušná svatba. Lidem se v té chvíli nemohlo zdát nic vtipnější. Klaun, to je klaun. Buráceli děti. Jdu si to s nimi vyřídit, chrčel svědek, vyhrnul si rukávy a vrhl se do manéže, bohužel právě v okamžiku, kdy napoleonský voják hledal do svého děla živý náboj. A tak byl zachránce naší cti vystřelen do koše, zavěšeného u stropu. Pak začala do manéže nastupovat zvířata. Konečně bude klid. Odechli jsme si a pohodlně se uvelebili v lóži, neboť tlustý svědek měl své nové místo v koši. Zvěř a ptactvo defilovalo pomalu manéží. Byla to krásná podívaná, i když se nám zdálo podezřelé, že sloni na nás příliš často kývají choboty a žirafa mrká levým okem. Pak se to provalilo. Našemu utrpení neměl být prostě konec. Papoušek vypuštěný z voliéry ani chvíli nezaváhal, nejkratší cestou dolétl k našemu otci, sedl si mu na hlavu, hladili křidélkem a volal. Meloun, meloun. Snad proto při krotitelově výkřiku, kdo vstrčí lvovi hlavu do tlamy, otec prořízl stanovou celtu a ještě s papouškem na hlavě vyrazil do tmy. A my všichni opřekot za ním. Kdo tedy tenkrát vsunul lvovi hlavu do tlamy, netušíme. Ale jelikož tlustý svědek se od té doby u nás neukázal, kdo ví?

Čvarnu Robku a ta Robka tého chlopka rada ním jala. Bo ten její chlopek dobrotisko byl, on tej svojí Robce všecko porobil. Čepaň její pomyl, bravkům dával žlad, děcka mu šel kolíba.

už jsme opět na trávě, neslavně skončil ten náš let. Letěli jsme bez hlavě a dosáhnout jsme chtěli hvězd. Letěli jsme spolu ku štěstí, už vypršelo, už je po dešti. Složitě, žijem, žijem, složitě, složitě, žijem, žijem, složitě. V korytě řeky se zvedá kalný proud, chtěla jsem lítat, tak nenuďte mě plout. Vždyť všude čtu a pokud vím, tak ženská to je jenom slabý tvor. Škola také už mizí pod vodou, místa nejsou ani náhodou. Jen řeka stoupá z břehu a povodeň se šíří jako mor. Dívčí představy ty odplouvají do dála, tuk, co se mu patřila, mě mlčky říká plav. Složitě žijem, žijem, složitě, složitě, žijem, žijem, složitě, složitě.

holka, není to tak složitý. Dospěli jiný, teď chápeš to i ty. A ještě včera byla zhloupé, rozmazlené dítě. Teď plaveš řekou, vzal tě dědí prout. Souhlasíš s ohněm, co musel uhasnout. Až půjdou kolem rybáři, tak chytnou tě i do děravé sítě. Jeden z nich ozdobí ti šaty vzácným kamením. Schováš se za jeho příjmením složitě. Žijem, žijem, složitě, složitě, žijem, žijem, složitě.

0: Jděte hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Pokud se nějaký národ neponaučí z vlastních dějin, nebo je zapomene, nebo je prostě ignoruje, bude si muset chyby, kterými si prošli naši předci, zopakovat. A přesně proto mohla proběhnout kolaborace českých politiků se sudeťáky, která vyvrcholila provokací se sjezdem v Brně. Má hluboké kořeny a zkušenosti z minulosti, na kterých dnešní pátá kolona v čele s vlastizrádcem Pávkem na Pražském hradě mohla stavět. V symbolické rovině šlo o plivnutí na hroby obětí německé okupace a bojovníků proti ní. V rovině politické to byl potom jasný vzkaz všem občanům České republiky. Ten vzkaz zněl: už jsme zase tady a nezastavíme se. Budeme chtít víc. Vždyť máme podporu bavorské i německé vlády a máme podporu i vaší části politické scény české, konkrétně celé současné parlamentní opozice. Zásadní příčinou průniku takzvaného sudeto německého revanšismu je spolupráce právě některých českých politických sil. Snaží se o revizi poválečného uspořádání naší republiky, což je nebezpečné pro samotnou českou státnost. Ostatně není to poprvé, opravdu nejde o žádný nový jev. Vždyť vazalské napojení části české politické reprezentace na tu část Němců, kteří se nesmířili se svou vinou na rozvratu naší republiky před i během druhé světové války, je smutnou realitou. Je třeba tedy studovat dějiny a šířit zkušenosti našich předků dál. A proto doporučujeme nový podrobný článek Tomáše Doležela. Najdete ho pod názvem Německá pátá kolona od Havla po Pavla.
0: Na stránkách akademie
3: ztráty a nálezy.info.
0: Ztráty a nálezy.info.

0: Noc s hvězdou.
1: Mladík Hipolit miloval dívku Anakletu a usmyslil si, že si ji vyfotografuje. Ale mladá dívka není nikdy dobře zachycena, neopírá-li se od dvířka automobilu. Tak Hipolit, který byl chud, poprosil taxíkáře pana Kosinku, aby se Anakleta směla opřít od dvířka jeho vozu. Chtěl mít takový obraz. Mladík Hipolit miloval dívku Anakletu a usmyslil si, že si ji vyfotografuje. Ale mladá dívka není nikdy dobře zachycena, neopírá-li se od dvířka automobilu. Tak Hipolit, který byl chud, poprosil taxíkáře pana Kosinku, aby se Anakleta směla opřít od dvířka jeho vozu. Chtěl mít takový obrázek,

0: ať se holka opře. Mladým lidem já rád pomůžu.
1: Stojí Anakleta opřena o automobil. Jak je krásná, dívka míní.
2: Snad bych měla taky něco držet v ruce. Třeba hever, jakože je třeba vůz zdvihnout. Taky se někdy stane, že zdvíhají vůz.
1: Hipolit se zaradoval. Tak jest, miláčku, třeba jako něco prasklo a ty jako budeš držet nástroj v ruce.
0: Halt, halt, halt, halt, polekal se pan Kosinka. Myslím, že není třeba heveru. Slečna je i bez heveru líbezná. A pak takový řeči nerad slyším.
1: To je škoda, to je škoda, teskní Hipolit. A na kletě by to s heverem tak slušelo.
2: Co aspoň kdyby francouzský klíč? Jakože se uvolnila matice, víte? Taková matice se lehko uvolní, pane Kosinka.
1: Pan Kosinka zasmušile odmítl i francouzský klíč. Nepřistoupil ani na to, aby Anakleta držela pumpu v ruce, jakože praskla pneumatika.
0: Vůbec nerad slyší řeči, že se matice uvolnila a že pneumatika praskla. Takový řeči to je špatný vděk za jeho dobrotivost.
1: Nezbývalo, než vyfotografovat Anakletu bez heveru. Hipolit pobíhá, odměřuje vzdálenost, zkouší světlo. Staví Anakletu tak, tu onak. Nijak mu to nesouhlasí a nemůže být hotov. Jakýsi pán přispěchal k automobilu.
0: Jděte mi od vozu, křičí rozčílený Hipolit. Hned mi jděte od toho vozu. Ještě by takovej chlap zkazil obrázek.
1: No prosím, prosím, prosím, jak je líbo, vece pán. A vzal si taxíka vedle. Povídá šoférovi, do Kobylis. Pan Kosinka zaržal.
0: Oj, takový ryto, do Kobylis. A já tady prokazuju dobrodiní.
1: Anakleta nemá obrázek, kterak se opírá od výzka automobilu. Žaloba na pana Kosinku pro svévolné poškození cizího majetku sděluje, že pan Kosinka šlapal jednak po aparátu, jednak po Hipolitovi. Ale Hipolit smuten netrvá na jeho potrestání. Nemůže říci, zda pan Kosinka šlapal po něm anebo po jeho aparátu jen tak ze své vole. Sproštěn z obžaloby taxíkář se veselí.
0: A koupím vám aparát. A novej. A pak přijďte, ať se slečinka opře. A hever ji půjčím. Jo, hever i francouzský klíč.
1: Hipolitovi se rozzářil zrak.

kytarou, kytarou. Mám rád písně o jaru, mám rád vlaky na páru, o těch si dávám zdát. Mám rád cesty z kamene, mám rád jiskry z plamene, mám rád lesy zelené, do těch si chodím hrát.

rád ranní svítání, mám rád cesty do strání, mám rád každé konání, které má pevný řád. Mám rád lidský pláč i smích, mám rád čerstvý bílý sníh, mám rád lidi v

se nad světem a to si nedám brát. Mám rád hrady staleté, mám rád úsměv dítěte, mám rád život ve světě, kde každý zpívá.

život mračí těm, co mi věří, chci zpívat dál. Mám rád první jarní den,

na život mračí. Těm, co mi věří, chci zpívat dál. Mám rád starou kytaru, mám rád písně o jaru, mám rád vlaky na páru, o těch si dávám zdát. Mám rád cesty s kamenem,

0: Noc plná hvězd.
1: Nastalo ticho. Jen oheň praskal a vlhká dřeva v něm syčela. Podezřelý stín se kradl v té chvíli za zády Trampu. Byl to Matlafousek, vyslaný svým pánem, aby přinesl něco k jídlu. Psí čenich se vnořil do jednoho tlumoku a ukousl hbitě spletence vurtu jednu uzenici. Jako duch plížil se chytrý psík zpět se svou kořistí. Za chvíli si již podpalubí pochutnával budulínek na uzence a Matlafousek zhltnul slupku. Zatím nahoře na palubě povstal Tramp Bivoj a zvolal. A teď, kamarádi, dost smutných melodií. Loď je naše, řeka bude naše. Nuž horujme a pijme. Radostný řev otřásl palubou. Šerif Jack Aspirin vnořil osmahlou paži do batohu a vytáhl pletenec vurtů. V příštím okamžiku zbledl. Proklatě, zamumlal. Bylo jich přeci šest! Šest párů očí pohledlo zděšeně na pět uzenic, které se strašidelně houpaly v ruce Aspirinově. Duch lodi se mstí, zaučel Nick Wharton. Nepříjemné mrazení proběhlo všem po zádech. Šest mužů a pět uzenek, řekl Forbes. Víte, co to znamená, hoši? Jest na některém z nás, aby následoval příkladu o něch hrdinů, kteří v polárních končinách se obětovali, aby uchránili druhy nedostatku potravin. Nick zvedl odhodlaně prošedivělou hlavu. Jsem již stár, řekl drsně. Buďte zdraví a zůstaňte celými muži. Po těch slovech se vrhl do vln. Se slzami v očích stálo pět zálesáků u lodního pažení a pohlíželo za hlavou Nikovou, jaký proud unáší. První promluvil Tramp Ping Pong. Ubohý Nick, kam ho asi vlny zanesou? Jsou místa na vodách, kde není zdrávo ani odvážnému muži. Nedej bože, aby se dostal do ďáblovy propusti, pravil Jack Aspirin. Kde je vlastně ta ďáblova propust, ptal se Bivoj. Neslyšel jsem nikdy to jméno. Nevím nic o takové propusti, krčil rameny Ping Pong a hleděl tázavě na Joe Chiclete. Což neznáte příběh o ďáblově propusti? Zeptal se Chiclete. Záporné mručení letělo kolem ohně. Joe si pošinul širák do čela a začal.
2: Krejcár po krejcárku, národní vzbouzení, slzička dojetí, vzáření.

opona s obrázkem na ložích ozdoby. Měkonké pohovky zakryj car chudoby. Ach, milí pánové, buďte tak laskaví, prosíme, pohleďte

a vedle v hospodě špatný vtip vyprávěn. Sbírka se nekoná, pomník je dostavěn.

0: Noc s hvězdou.
1: Vrchní inšpicient Národního divadla Cintl mě jednou po představení chytil za ruku a povídá: Rolande, chceš si vydělat 150 korun? No jak pak ne, chci. A co za to budu dělat? Konferenciéra ve Varieté. Je tam modní přehlídka, já potřebuji někoho, kdo by uváděl ty manekinky a ohlašoval je. No nic to není, sem tam do toho můžeš dát něco svýho, nějaký vtip, to se vždycky dobře poslouchá. Koukej, dostaneš takové cedulky, srovnané za sebou, a na nich bude vždy popis toalety, z jakého je materiálu, jaká je obuv k ní, doplňky a vůbec celá ta ženská paráda. Poučoval mě, jak manekinka přijde, otočí se jako holub na báni, to nic není, a zasvětil mě do všech podrobností. No, znělo to lákavě. Přišel jsem do Varieté a Cintl se mě hned zmocnil. To je dobře, že už jdeš, Rolande, to je fajn, to je fajn. Tak koukej, tady máš ty lístky. Víš, a začni asi takhle. Vážení, teď něco uvidíte, co jste v životě ještě neviděli. Nebo tak nějak podobně. Já se na tebe spolehám, ty jsi šikovný. A tak dále, řeči měl jako vody. Zeptal jsem se, kdo to pořádá, ale několik firem odpovídá. Podíval jsem se zběžně na ty lístky, čtu francouzská, anglická pojmenování. Jak tě živ, jsem to ani neslyšel. Krepmare, Breitschwanz. Nemohl jsem to ani přečíst, ale hlavně to anglické, copak francouzsky, to jsem ještě trochu znal ze školy. No tak a už to začalo. Opona se rozhrnula a já volám. Číslo první. Bílá plesová toaleta bez rukávů, dlouhé glaze rukavičky, bílé atlasové střevíčky se zlatými prskami, firma ta a ta. Jak jsem to řekl, vyšla dáma oblečená, jak se mi vylíčil. Bílá jako holubička, jen se třpitila. A tak to šlo dál, vždy jsem dal lísteček do spodu a četl jsem další. Když měla přijít asi 10. manékinka, ohlásil jsem. Nevěsta v bílých atlasových šatech s čelenkou, myrtový věneček nad pravým ouškem, bílé atlasové střevíčky, v rukou lilie a bílý bez. Obecenstvo i já se díváme v očekávání a najednou se objeví dáma od hlavy až k patě v hlubokém smutku.
2: Cintl šeptal skvůz, hluboký smutek, Rolande! Hluboký smutek, jaký se nosí, když zemřou rodiče anebo manžel.
1: Já tedy honem ohlásil, opravuji, hluboký smutek, jaký se nosí po smrti rodičů. Malinký smích, který zazněl, když smutečně oblečená dáma vystoupila, stichl. Hlásím další.
3: Mladá dívka oblečená do divadla, malá večerní toaleta ve vlasech fialky. Látka, barevný krepdešín a vyšla dáma oblečená v krátkých černých šatech.
2: Cintl zase z kulis. Rolande, jež, polosmutek, Rolande, ty přehazuješ lístky, ty troubo, dávej pozor.
1: Ale já si nebyl ničeho vědom. Já četl poctivě lístek za lístkem, jak byly složeny, a nic jsem nepřehodil. A hned jsem opravil.
3: Opravuji! To je prosím dáma v polosmutku. A přidal jsem si. To je poloviční smutek, jaký se nosí, když zemře starý manžel. To je takzvaná veselá vdova.
1: Když jsem tohle řekl, obecenstvo propuklo v huronský smích a Cintl si pochvaloval.
2: Ty fajn, keď by fajn, člověče.
1: A už to šlo dále. Ani jediná manekinka, kterou jsem popsal, nepřišla správně. Lidi čekali s napětím na barvy. Anglická pojmenování, no ty jsem vždycky zamumlal. Nemohl jsem to vůbec ani přečíst. Obecenstvo se svíjelo smíchem a přímo řvalo.
3: Volám, dáma v podzimním upjatém plášti, kostka, hnědá kabelka a anglické střevíčky.
1: Obecenstvo napjatě očekává, a v tom přihopsá růžolící buclatá blondýnka v koupacím úboru.
3: Cintl v kulisách jako blázen říkal, to je fajn, jej, to je fajn, ale já byl spocený hrůzou.
1: A tak jsem skončil. Měl jsem ohromný aplaus jako v opeře. Musel jsem se několikrát děkovat a když naposledy spadla opona, přišel ke mně Cintl a povídal, to je fajn, Rolande, to bylo moc dobrý.
3: podívej se. Povídám já, ty ubohé manekinky, jak pláčou. Jak můžeš říct fajn, takovouhle vostru jste nikdy nezažili. Ale on povídá, to nic není, z toho si nic nedělej. Koukej, jeden z pořadatelů nás chce žalovat. Nic se neboj, nic se, ať žaluje. Ať žaluje. I on to sám všecko zavinil. Přišel opilý, měl ty též lístky jako ty, přeházel je. No a tím to všecko zavinil. No. A stejně lidi, člověče, ty se bavili. Tady máš, Lande, 150 korun honorář. A já mu na to povídám. Ale co já vytrpěl, to za těch 150 korun nestojí. Já vždycky s hrůzou přímo se třásl, která barva zase vyjde.

0: Je pátá ráno.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Tady Hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Šéfredaktor Protiproudu Petr Hájek se v pondělí potkal tradičně s tvrdým jádrem nepodvolených a probírali se opravdu závažná témata. Tak především 50 odstínů protestů v Brně, kdy jsme zhodnotili, že Zeman byl skvělý, stejně tak Jindřich Reichl. Rozvědčík na Hradě naopak stupňuje rozdělení společnosti a otázkou je, zda nás zaberou dřív Ukrajinci nebo Němci. A proč chce jet tak vehementně na sraz válečných štváčů NATO v Ankaře? Možná proto, že válka s Ruskem je jejich poslední nadějí. A co slovenský holokaust, proč na něj zapomínáme? Otázky pak také padly nad krádeží lebky svaté Zdislavy a mělo to opravdu zajímavou konotaci. Otázkou pak ještě je, zda sudeťáci skutečně zakoření v České republice a zda příští rok, jak se vyjádřili, nebudou mít další sjezd, nejspíše na severu Čech. Více pak tedy doporučujeme v celém záznamu pondělní porady.
1: Na stránkách protiproud.info

0: noc s hvězdou.
1: Mussolini a Dollfuss se vypravili k Zeusovi poradit se s ním o politické situaci. To, co se ho zeptali, a to, co jim Zeus odpověděl, vám tady v rychlosti zaspíváme. Od těch dob, co s fašisty jsem vedl pochod na Řím, aniž se sám opařím, vždycky něco zavařím. Občas kanon aeroplán se Maďarsku dodá, ať se stekem vohlodá celá ta malá dohoda. Historie bez lásky nové svazky tvoří, ať mi nikdo neleze k jaderskýmu moři. Ta bota, co Itálie vypasovala, už je mi dávno malá. Eja, eja, la, la, la. Zeus, starý znatel Říma, tento posudek zahřímá. Proti hladu stvořil.

0: to ve válce divadlo, jak to špatně dopadlo, Rakousko se rozpadlo. Tenkrát ještě Vídeň držela z Paříží krok, ale dnes je nám Vídeň velká jak starý Kajzerok.
1: Politiku obstarají cizí diplomati, Bela Gerund, Alijí a Austria platí. Proč já, chudák malej, nejsem o kousek větší? Sotva jsem zahnal rudy, už mám hnědý nebezpečí.
2: Zeus, historie znalec, prorokoval sklopy palec.

Noc plná hvězd. Dopis neznámému truvéru. Můj mladý příteli, neznáte mne. Nevíte, kdo jsem a proč vám píšu. A sotva bych vám to obojí dovedl vysvětlit. Kdybych pod vaše jméno napsal neznámý truvér, smál byste se, anebo zlobil. Žijete dnes. Truvéři už dávno nejsou. Písně jsou šířeny daleko rychleji. Kdo by s nimi ještě chodil? Ale na tom nezáleží. Píšu vám dopis, který mi diktuje chvíle a místo a pod vaše jméno připisuji přece jen ono označení. Neznámý truvér. V každém z nás, můj mladý přítel, je kdosi takto starý. Nezakládejme si tak příliš na tom svém dnešku, na jeho možnostech a vymoženostech a poslechněme si někdy toho svého předka, který k nám patří ne snad příslušností rodu, ale povahou řemesla. Já jsem z rodu komediantů, můj mladý příteli, a cítím a ctím to krásné příbuzenství. Kdo to byl herec? Za všech dob jistě divná existence. Ostatní množili hmatatelné statky, ostatní stavili domy, těžili kov či pěstovali obilí, ostatní v potu tváře dobývali chléb pro sebe i jiným, přinášeli něco na společný stůl. Ale herec? Byly doby, kdy byli váženi a hned na to doby, kdy bylo trestné hrát. A hrálo se dál. Nedá se nehrát, milí příteli. Příběhy jsou ve vzduchu. Vždycky je tu nějaká bolest vyslovitelná pouze hrou a pouze hrou léčitelná. Tu tedy přicházejí herci. Na náves vesnice či do bran Elzinoru. A ten, kdo tuší příběh ve vzduchu, přítomnost bolesti, ten, kdo si nezastírá salvami děl postupující hnilobu, je vítá. Vítá je jako svědky. Vždycky budou ti vítající a ti, kdo se bojí. A oni hrají. Hrají příběh, který se neodehrává na této vesnici, na tomto hradě, příběh z jiných míst a dob, ale co na tom. V hledišti přece jen náhle kdo si vstává a volá po světle. Světlo. Což pak nevidí? A nebo nechce, aby jiní viděli. Je usvědčen. A proto přicházejí herci. Nemusíte být vždycky vrah, na koho ukazují. Mohou usvědčit i dobráka, lakomce. Mohou usvědčit i z lásky, z poctivosti, z falše, z odvahy, ze zbytečných obav, z mnoha vlastností lidských a z těch několika málo nelidských. Ale já nechci, můj mladý příteli, připomínat herce. To byl jen příklad. Nazval jsem vás neznámým truvérem a chtěl tím říci, že cítím, ctím a obdivuji vaše společenství, vaši příslušnost, váš rod. A chtěl tím říci, ctěte ho i vy. Ctěte ho jako úděl, jako možnost, jako závazek, jako pouto, ne jako výsadu. Jste příslušností k rodu poután, ne povyšován. Plynou vám odtud jenom povinnosti a připlyne-li mezi nimi taky výhoda, neopírejte se o ní. Jste určen, abyste sloužil jiným tím, co umíte. Ne, aby vám proto jiní sloužili. Jste určen. Na vás je nést písně. Neste tedy jako poselství, jako oheň, který je nutno ještě živý předat. Neste je tak, jako kdybyste ve svých dlaních nesl vodu z pramene. A musel jí donést, protože žízeň čekajících je příliš velká. Jediné důležité je to, co vám bylo dáno a co máte předat. Na tom záleží. Nic nepřidávejte, nic nezamlčujte, nepřidávejte nic svého, svou vlastní žízeň, vlastní smutek, vlastní osamělost. Na vás je předat to, co vám bylo svěřeno. Tomuto smyslu sloužíte. Sloužíte. A to, co zvu neznámým truvérstvím, je pro mne právě těmi pouty, vědomím těch pout a úctou k nim. Važte si, uprostřed všech výhod, které plodí obecná známost, té neznámosti, toho příslušenství, je tím nejlepším, co máte. A je tím jediným, co v skutku máte. Ostatní je mimo vás a
pomine to. Vím, vím, tropí kolem vás hluk, oceňují všechno možné, všechno jiné, ale tady je těžiště a střed. Tady je samo srdce, sám dech. Tady jste vy sám. A jste-li vůbec někde, jste jenom tady. Jste tím, komu je dáno nést píseň. Komu je dáno donést žíznivému vodu z pramene. A v tom

0: Noc s hvězdou.
1: Stejně vám řeknu, mně se to zdá nepochopitelné, jak se ty lidi pořád berou a zase se rozvádějí a zase berou a zase staví hnízdečko a pak zase bum a zas nic. Já to nechápu.
2: No tak Karle, každý má manželství takový, jaký se ho udělá. Například moje žena.
3: Jo, Renátko, nazdar.
2: Jo, a propos, dívá se vaše žena taky teď na televizi?
1: Já nevím, snad jo.
2: No tak moje žena ví, koho si vzala, že jo? My před sebou nic nezakrýváme, nemáme před sebou žádný tajemství, žádný tajnosti. Každý z nás si dělá, co chce, a tak to má být, že jo? Když třeba já mám dívku, no tak mi ji přeje. A v obráceně.
1: Ale takovýhle manželství nikam nevede.
2: Ale to byste se divil, čoče, a nebuďte najednou takový moralista. Já vás znám taky úplně jinýho, jen se nebojte.
1: Jaký moralista, já jsem pořád takovýhle stejný.
2: No doma, doma. Ale na těch zájezdech, já to znám.
1: Co jako na zájezdech?
2: No, neříkejte mi, Karle, že jste na těch zájezdech svatej. Já to vím, jak to chodí.
1: No, nechte no. Toho, jo. Já jsem šťastně ženatý.
2: Podívejte, já, jako každý námořník má v přístavu svou. Tak vy tam a tam a tam tam. Já vím, šťastně ženatý, to jsou ty nejhorší. Jak se člověk jako vy utrhne ze řetězu, no to nevíte, kdy přestat. To lítá. Co pak já, jako pro mě je to normální, ale vy jako... Taková tichá voda, furt jako ale na těch zájezdech, no to jste jak vyměněný. Tohle a bohem, grant, poroučíte rundy
1: počkej,
2: a točíte se.
1: Počkej, jo, co to plácáte, teď já si jdu po koncertu lehnout, ulehnu v hotelu a spím.
2: Vy? No. Vy byste zabil muzikanta, který by to s váma netáhl až do rána. Budete povídat, já to znám, to se jde do hotelu, jo. Nejdřív kavárna, restaurace, pak dolů a pak nahoru. A všechno to cáláte vy, všude vás plno a děvčata kolem vás a potom na stůl a kankána. Já se vám stejně divím, jak to dokážete, že máte tu ženskou hned na pokoji. To umí málo kdo, to neznám takový
1: dostat. Nevěřte mu lidi, to je tak, ne, podívejte se, mě žena zabalí prádlo, termosku s čajem.
2: No, já to znám.
1: Šišku turistického salámu.
2: Jo, turistického. No, to by vás ty vaše krasavice hnali s tím turistickým. To byste šel s tím turistickým.
1: Jaký krasavice, prosím?
2: No, v půl třetí to jsou všechno krasavice. A pak to začne a jede. A to je kaviár a šampáňo. Víte, vaše specialita. Vždycky objednává bílej medvěd, jo. Sekt s vodkou, no to položí každou.
1: Počkejte, já třeba my s Jirkou Brabcem, jo, po koncertě ulehneme a čteme si.
2: No, Brabec, to je taky pěkný ptáček. On mu vozí vždycky na ty zájezdy ten druhý, ten sexy kufr, jo. Tam mají video, kazeťák, aby byla náladička, když na to přijde. To bylo v Brně, v Kontíku. Vždyť já jsem, ne, v Grandu.
1: Vždyť vy jste s náma nikdy nebyl, co to plácáte?
2: Na dvou šňůrách jsem byl. Flora Olomouc a brněnský veletry. Vy mě budete, no to byly pro vás hlavně veletry, to jste jen trhal a trhal. A pak se přece šlo k vám na pokoj, to si vzpomínáte, šlo se k němu na pokoj. A jak se tam propasíroval tu ženskou fotbalovou jedenáctku. To bylo půlnoční překvapení. To se rozrazily dveře od koupelny, on se šel převlíknout. A měl na sobě takový černo-červeno-bílej čínský kaftan. No, stělesnění Kama Sutry, mám řekl. Ale sexy, takový ohnivý vzory to mělo takhle. Dračí hlavy, tady takový kosočtverce, jo. Nahoře rozhalený, aby bylo vidět ty mužný plece. A dole mu to zas krásně krylo ty jeho nohy. No, teda, u koho šijete, Karle? U koho šijete se tam?
1: U Adama.
2: No, to se dalo čekat.
1: Počkejte, jak to myslíte?
2: Potom bylo čoromoro, jo. To pokračovalo potom, atmosféra, jo. Orientální muzika, to vy vidíte. Rumba koule. Tu si vždycky děláme z tého termosky, jo. On jak přijede na zájezd, tak vylije ten čaj a kapela si tam schovává snubní prstínky.
1: Ne, lidi, nevěřte, Nevěřte mu ani slovo, nevěřte mu ani slovo. Teď to je vymyšlený, to je všecko ve scénáři. Podívejte se, strana 3 a Vimr hovoří, teď já jsem normální prostý zpěvák, který si vydělává po koncerte.
2: No jistě, no jak by to mohl jinak táhnout všechno, když to taky jsou výdaje, že to vyčerpá člověka po všech stránkách. No, já vím, proč je doma takový klidnej. On sbírá síly a šetří prachy na další šňůru. Aby zas ty hotely mohly praskat ve švech. No co myslíte, že tady, když se jede točit do Tábora, tak bydlíme v Palcátu. No co tam, Karel? No ve vinárně v Palcátu to je porád hr na ně. Jo? To neexistuje takový přídolu, aby mu někdo řekl, prosím vás, pane, tady je obsazeno, každý ho odstrčí. Teďka přelítne ten lokál takhle pohledem a vidí, kdo s kým asi může být volný a tamhle ta a už má tu v oběť, takhle chytne a bílej medvěd do ně. A bílej medvěd, a bílej medvěd. Tak, a nahoru. Teď mě nakop, mám pravdu. Karle, já vám s vámi předvedu, jak vypadá takový návrat ze šňůry do manželství, kde to chlape. Ne to vaše pokrytecký takový, jak přijdete s tím kufříkem, kde jsou ty vaše přečtený knihy. Já prostě zazvoním, otevře Renátka, že jo? Jiříčku, už ses vrátil a utratil si všechno, co jsem ti dala. Všechny věci, já jsem říkal, neutratil, protože Karel to všechno zatáhl. Všechno to cálal a teďka zvatejře, když mám nějakou dívku sebou, tak se seznámně, že jo, pojďte dál, odložte si takhle, kde budete spát, tohle. A vždycky Renátka po mně chce půlku šišky toho turistického. To mě vždycky Karel odkrojí, taky než se vrátí, jako aby doma ukázal tu druhou půlku, jako že to jí. Jo. Karle, já jsem zapomněl, čeká tam na vás Markétka vzadu.
4: Jaká Markétka?
2: Markétka, no jak jste se domlouvali.
4: Já jsem se s nikým nedomlouval.
2: Domlouvali jste se na večer.
1: Hele, počkejte, to už přeháníte, tohle není ve scénáři, jo? To si vymýšlíte, tohleto.
5: Pardon,
1: to...
5: pardon, no tak Karlíčku, kde seš? My tam dole na tebe čekáme a ty zatím... Tak přijď, my to zatím objednáme, jo?
2: Já kecám, to já si vymýšlím. Tak tohle skutečně není ve scénáři. No? Teda, Karle, mně se na vás líbí, že na těch zájezdech je z vás ten pravý divoch. A já si myslím, že mu všichni zatleskáme. Divochu! Divochu!
1: Ne,
2: divochu!
1: Ne, to ne!
2: Divochu!
1: Ne!
2: Divochu!
1: Ne!
2: Divochu!
1: Ne! Divochu! Ne! Divochu! Ne! Divochu! Ne!

0: Já radši koukal za tebou a zpíval z plných plic. Mě prázdný ruce nezebou a v kapsách nemám nic.
1: Od dětství tě učili, jak dosáhnout vždy cíl.

0: říkají, že měl jsem vždycky dva na moudrý rady, kterých bylo dost.
1: Co morálce se nehodí, to pod pokličku dát a místo dobrý pohody si prášky na noc brát.
0: Mě všechny vlaky ujeli na cestě za štěstí a já jim ještě rukou zamával. Můj starý pak se zabalí a tam, kde stoupá dým, dál táhnu s novou nadějí, kterou už nestratím.

0: je 6.
1: Hlásí se hvězda.
0: Stanice Hvězda.
1: A hrajeme dál.
2: Já se po světě tak stával při ruletách, marně hledal zrušení. Štěstí bral jen po tabletách, po vás neměl jsem tušení. Já jsem po světě tak, já i s ďáblem se střách, aby ze mě nudu střás. To byl mění, utrácel čas.

0: poslouchejte na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Bývalý komunistický lampasák Pávek a převlékač kabátů, sídlící toho času dočasně na Pražském hradě, předvedl další kousek svého politického divadla. Odjel totiž na summit do Bukurešti, takzvané Bukurešské devítky, kde horlivě ladil společný postup před summitem NATO v Ankaře. A to přesto, že ho podle všeho česká vláda do Ankary na jednání za žádnou cenu v rámci bezpečnosti České republiky nepustí. Absurdnější scénář by snad nevymyslel ani Franz Kafka. Na sociálních sítích se pak pochlubil, jak s Markem Rutem a dalšími partnery koordinuje obranu východního křídla Aliance. Ruské útoky prý nejsou vzdálená hrozba, ale, citujme, přímé ohrožení naší bezpečnosti, konec citace. Tyto trapné lži ostatně opakuje už několik měsíců a nově, díky bohu, jeho sólové účinkování nezdílí už ani ministr zahraničí Petr Macinka. Pavlovi naopak opakovaně vzkazuje, aby se zahraniční politiky zdržel a nechal ji na vládě, která ji má jako jediná ostatně v kompetenci a nese za ní také politickou odpovědnost. Rozpolcené NATO však mezitím spolu s Pavlem chrlí další a další prohlášení o jednotě v bratrské soudržnosti. Připomeňme, že onu Bukurešskou devítku tvoří především země, které obkličují Rusko, jmenovitě tedy Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Bulharsko a Česká republika. Měla se vedle evropské koalice ochotný stát blokem válečných štváčů, jenže situace se v realitě postupně mění. Slovensko pokračuje ve snaze vést s Moskvou dialog. V čele české vlády už není Fiala. V Bulharsku si občané nově zvolili euroskeptika Radeva a rumunská probruselská vláda se právě v přímém přenosu zhroutila. A my? Pustit prezidenta Pavla na jednání bylo sice chybou, na druhé straně však potvrdil, že s vládní zahraniční politikou prostě skutečně není kompatibilní. Evropská komise se opět ukázala, opět sama sebe usvědčila, o co jí skutečně jde. Nevěříte? Tak na jednu stranu plynové zásobníky jsou naplněny v Evropské unii momentálně jen z 35%, tedy hluboko pod sezónním standardem, a norský Equinor varuje, že při pokračující blokádě Hormuzského průlimu může být situace do zimy velmi kritická. Na druhou stranu však momentální starosti šéfky Evropské komise soudružky Leyenové je boj proti sociálním sítím a to, co nejdříve, možnost blokovat přístup na platformy typu Facebook nebo TikTok, a to chce mít prý schválené už během letošního léta. Právě toto oznámila v Kadani. Návrh hovoří o pravidlech omezujících přístup na sociální sítě dětem. Brusel k tomu zřídil expertní komisi, která takzvaně zkoumá možnosti. Zkoumání možností, to je přesně to, v čem je Unie skutečně světová. Vidíme to ostatně na každém kroku tohoto temného bruselského impéria. Naopak potřeby běžných občanů spolehnout se, že v zimě nezmrznou, de facto neřeší. Aby se přitom vše stihlo, musí být technicky zásobníky plynu na 90% naplněny do října. Trh mezi tím reaguje cenami, jaké Evropa už dlouho neviděla, a průmysl bude muset zřejmě omezit spotřebu. Ale nebojme se, Brusel má přece už dlouho ten svůj jediný a správný tajný plán. Namísto stabilního plynu přejít na obnovitelné zdroje a na uhlí. Ano, dobře slyšíte, na uhlí, přesně tak se to píše. Jak se to slučuje ještě nedávno s takzvaným vědeckým poznáním, které uhlí pokládalo za škodlivý zdroj, to se neřeší. Přesně to vyzkoumali z těch svých možností. Takže si to shrňme. Děti nemají scrollovat a přistupovat na sociální sítě, aby tam náhodou nezahlédli něco škodlivého, ale že budou přitom mrznout v nevytopených bytech, Evropské komisi nevadí. Na konci dubna v jižním Libanonu izraelský voják sekerou zničil kříž se sochou Krista. O tom už jsme informovali. Skandál ještě nestačil utichnout a už se objevují desítky dalších svědectví o podobných činech izraelských vojáků, včetně plenění křesťanských kostelů. Nejde tedy o žádný exces jednotlivce, ale o jasně promyšlenou strategii. Izraelští okupanti se při plenění kostelů v Libanonu ostatně, jako i před časem, neopomíjejí natáčet a fotografovat. Na sociálních sítích je už tedy takových fotografií několik. Doufejme, že budou brzy použity jako důkazní materiál. Například i voják pózující nad sochou Panny Marie, které jednou usekl ruce a jindy zase hlavu. Jaký div, že nenávist vůči Izraeli roste geometrickou řadou, když politici, kteří donedávna byli pro zahájení jednání s tímto sionistickým státem, dnes obracejí. Vidí, kam to celé směřuje. Ve dnech, kdy si připomínáme osvobození naší země a koncentračních táborů od německého fanatismu, stáváme se svědky obdobných obludností na Blízkém východě. Izraelská armáda má na svědomí už 10 000 zavražděných dětí v Gaze. V Libanonu pak jdou lidské oběti izraelské genocidy do stovek vyvražděných a se zemí srovnaných vesnic, včetně těch křesťanských. A tak, až si budeme za měsíc připomínat tragédii v české obci Lidice, nezapomínejme, že dnes se několikanásobně větších zvěrstev dopouští jednotky izraelských nacistů v Gaze a Libanonu. Dočkají se i tyto oběti někdy spravedlnosti? Uvidíme, ale nejprve bude nutné zastavit sionistickou armádu a podporu současného Izraele.
1: Jo, pořád se něco děje.
3: Napsal jsem si píseň, je to píseň tato. Melodie nic moc, ani slova žádné zlato. Napsal jsem ji jen tak, z radosti a štěstí, že už zase mohu, nikdo nehrozí mi pěstí. Píšu, co chci, co se mi chce, co mi...

sloku, refrén sloku, tak nějak to dělám. Už 35 roků, celé dlouhé roky, v levné masce barda, hraju si a zpívám. A bavím se jak malý Jarda, hraju co chci, co se mi chce, co mé srdce žádá. A pan kritik, hudební znalec, z toho strádá. Pro něj jsem šejdíř, pro něj jsem kujon, pro něj jsem prošlý slepičí bujon, pro něj jsem bluma spadlá z višně.

0: Halo, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Auto veze stopařku a povedá on. Vy jste už třetí těhotná žena, kterou vezu tenhle týden do Prahy. Ona říká, no poslyšte, já přece nejsem těhotná. On říká, no jo, tak ještě nejsme v Praze.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

až se nočním chladem pěl, ať se na hucenský šípy najmout dál. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostanej chlodníků jako já. Jo, jako já.

0: prav, ať se na hlucom zvýší knajmout dár. Jo, kdo chce zhrpnout třeba zítra, komu je to všechno chud, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hlucom zvýší knajmout dár. Jo, ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, ho, ho.
1: Ono se řekne nevzpomínat. Ono se řekne koukat dopředu. Ono se toho vůbec řekne, ale kdo mi řekne jak? Co pak já to dovedu?

0: vysílá hvězda.
1: Nakoukněme do 60. let.
2: Když v půlnoci měsíc zbledne a když holka oči zvedne, vlastně čert se přitočí, holce skočí do očí.

0: na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6. večer.

já šel jsem do přírody snít. A tak se stalo, že jsem spadl z města Činžáků rovnou do města chat.

přírodou, za sluncem nebo za vodou. Je lepší stranou zůstat stát, dál od města činžáků i města chat.

Až tam dojdu se svým klukem, už po stolíčku zpívají. Co naučil se chodit, tak 9 hodin ráno každou neděli. Vařinu mi krade a skáče po mé posteli. Týden člověk jezdí a těší se zas na doma. Nad ránem se vrací a cesta bývá pitomá. Po schodech mi vždycky strhne žvatlá přitom ty své nesmysly. Prý v kostelíčku zvoní, tak aby jsme o nic nepřišli.

když potká Ferdu mravence nebo kouka pitlíka. Leze po té zemi a vůbec ani neví, že je kulatá. Jo, ona není špatná,

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Pokud se nějaký národ neponaučí z vlastních dějin, nebo je zapomene, nebo je prostě ignoruje, bude si muset chyby, kterými si prošli naši předci, zopakovat. A přesně proto mohla proběhnout kolaborace českých politiků se sudeťáky, která vyvrcholila provokací se sjezdem v Brně. Má hluboké kořeny a zkušenosti z minulosti, na kterých dnešní pátá kolona v čele s vlastizrádcem Pávkem na Pražském hradě mohla stavět. V symbolické rovině šlo o plivnutí na hroby obětí německé okupace a bojovníků proti ní. V rovině politické to byl potom jasný vzkaz všem občanům České republiky. Ten vzkaz zněl: už jsme zase tady a nezastavíme se. Budeme chtít víc. Vždyť máme podporu bavorské i německé vlády a máme podporu i vaší části politické scény české, konkrétně celé současné parlamentní opozice. Zásadní příčinou průniku takzvaného sudeto německého revanšismu je spolupráce právě některých českých politických sil. Snaží se o revizi poválečného uspořádání naší republiky, což je nebezpečné pro samotnou českou státnost. Ostatně není to poprvé, opravdu nejde o žádný nový jev. Vždyť vazalské napojení části české politické reprezentace na tu část Němců, kteří se nesmířili se svou vinou na rozvratu naší republiky před i během druhé světové války, je smutnou realitou. Je třeba tedy studovat dějiny a šířit zkušenosti našich předků dál. A proto doporučujeme nový podrobný článek Tomáše Doležela. Najdete ho pod názvem Německá pátá kolona od Havla po Pavla.
0: Na stránkách akademie
3: ztrátyanalezy.info
0: ztrátyanalezy.info

nejradši bys kňučel nebo byl, když ti přítel řekne, že tě nesnáší a dolou, že si šláp. Když se v bídě vaříš jak v guláši, snášej to jako chlap. Když nabouráš svůj vůz a zradil tě tvůj vkus, a na co sáhneš má samý mínus, nikdy žádný.

0: Halo, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Sedí pán při malém pivu, ve tváři má zděšení. Není ani příliš divu, padá na něj lešení.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: Jen dobrou prací získávají se zákazníci. Dobrou jakost zachovává Rolný již skoro 8 desetiletí. Zaměstnává přes 2000 krejčí, kteří zhotovují oděvy doma ručně, jimž věnují největší odbornou péči, kterou jim odborník může dát.
0: Uměli to, že? I my to umíme.
2: I my to umíme.
0: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

0: byla ani hrob a na něj nápis
1: Hrůza.
0: Je to známá věc.
1: Život proklatě u huby beretě, klaňme se labetě, nic není na světě
0: gratis. Svět je jako otec.
1: Pane Evžene, ano a nežene, jeden se užene, než něco se žene
0: gratis. Než bys řekl švec.
1: Je tu nehoda, zdraví se nahlodá, nikdo však přeškoda, vodu ti

0: no to by vlastně taky nebylo špatný.
1: Gratis.
0: Pane Hála, a za kolik to vlastně dneska zpíváme?
1: Gratis.
2: Hraje hvězda.
3: Stanice hvězda.
2: Na vlně bez

lásce tulipán, který o princezně sedmi krásce snil. Choval se k pampelišce nevšímavě jako pán, k slunci zvedal pyšnou hlavu ze všech sil. Dotklo se pampelišky chování tak nepěkné, v jejím srdci ozvala se náhle zlost. Řekla si k sedmi krásce princezně,

0: den. Rozhodnutí oznámil jim všech růžiček s něm.
1: Tulipán bude kvésti za mřížemi v zahradách, pampeliška zas na lukách zelených. Tak nikdy více spolu nemohou žít v neschodách, šťasten v říši květin bude každý z nich.

0: den. Rozhodnutí oznámil jim všech růžiček s něm. Tulipán bude kvésti za mřížemi v zahradách, pampeliška zas na lukách zelených. Tak nikdy více spolu nemohou žít v neschodách, šťasten v říši květin bude každý z nich. Šťasten v říši květin bude každý z nich.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Stanice Hvězda.
1: Bezpečnost.

0: začala osmá raní.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za normálním světem.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Sjezd sudeťáků a jejich zdejších kolaborantů, který proběhl o víkendu v Brně, mobilizoval české vlastence. Akt jejich sněmu v moravské metropoli nelze charakterizovat lépe než jako invazi. Akce rozdělil národ a tím i politickou scénu na dva nesmiřitelné tábory. A to je dobře. Ano, je to dobře. I když nám to může znít paradoxně, protože, a dodejme, že naštěstí, česká společnost už nikdy nebude taková jako před touto brněnskou provokací. Sešli se Henleinovci a pátá kolona. Tečku evropského díla míru dle stínu Adolfa Hitlera pak tomu dal kolaborant z největších, tedy agent Pávek, když v neděli na sídle českých panovníků na Pražském hradě uvítal ještě bavorského premiéra. Bývalý prezident Miloš Zeman se k jeho osobě vyjádřil naprosto přesně, když řekl, citujme, nevolte znovu vlastizrádce, který dal sudeťákům záštitu. Přidal se též Jindřich Reichl, že přes všechny líbivé řeči svazu těchto prý krajanských spolků nevěří, že jim v prvé řadě nejde o restituce a miliardové majetky. Boj o existenci českého státu a jeho historických národů zkrátka stále pokračuje. Proto se za víkendovým sjezdem v Brně ohlíží Radek Pokorný a zmiňuje hlavně též protesty vlastenců, kteří dali důrazně najevo, že nedovolí podvolit se snahám kolaborantů vzdát se českého státu do rukou velkoněmecké čtvrté říše. V článku k tomu pak přináší i několik videí.
1: Na stránkách protiprout.info

odešli za Pablem Nerudou. Zemřeli ve jménu štěstí a matky plakat už nebudou. Jenom víc

co domy, pole, každou skálu. Prodali za hromádku zlata.

odešli jako Che Guevara. Myšlenka zůstala živá. V Chile si dnes každá kytara, každý hlas

odešli jako když kácí strom. Vlak odjel bez návěští, v Andách však jednou zazní hrom. Úderem

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Šla teta na snímkování. Šla teta na snímkování, měla pěkné tetování. A pan doktor se jí ptal, kdo vás teta tetoval? Nechte prosím slušnou ženu, já jsem tu jen u rentgenu. Sama já se tetuji, drátuji a letuji.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

zdá, že ta babeta je fofleta, vždyť já a zůstal sám. Ona asi netuší, že mě solo nestuší a že bez ní se tu hloupě pletu. Chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa a pak se zpátky vrať. Denně až se začne zpívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa a jak mám tu babetu rád.

opravdu naděje, že až pozná svět, přijde na to, že je čas domů zpět se vrátit zas. V duchu vidí, jak si volá taxi, kde je ta babeta, že se tak loudá. Známe tuhle tu babetu a krk za to dá, že se do léta ta babeta zas ráda vrátí k nám. Denně až se začne smívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa.

0: Křídlatá hvězda.
1: Nakoukněme do 60. let.
2: Život je jen

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6. večer.

0: je 9 dopoledne.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za radostí.

ať naposled to zavoní. A na hodinky nekoukej, spát půjdeme, až zvony ze vsi

srdce vzít. Starý pádlo Bůh ví odkud a bílej šátek holky, co hledala v řece klid. A raní slunce, když se korunami stromů v mlze mezi kmeny

0: poslouchejte na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Na konci dubna v jižním Libanonu izraelský voják sekerou zničil kříž se sochou Krista. O tom už jsme informovali. Skandál ještě nestačil utichnout a už se objevují desítky dalších svědectví o podobných činech izraelských vojáků, včetně plenění křesťanských kostelů. Nejde tedy o žádný exces jednotlivce, ale o jasně promyšlenou strategii. Izraelští okupanti se při plenění kostelů v Libanonu ostatně, jako i před časem, neopomíjejí natáčet a fotografovat. Na sociálních sítích je už tedy takových fotografií několik. Doufejme, že budou brzy použity jako důkazný materiál. Například i voják pózující nad sochou Panny Marie, které jednou usekl ruce a jindy zase hlavu. Jaký div, že nenávist vůči Izraeli roste geometrickou řadou, když politici, kteří donedávna byli pro zahájení jednání s tímto sionistickým státem, dnes obracejí. Vidí, kam to celé směřuje. Ve dnech, kdy si připomínáme osvobození naší země a koncentračních táborů od německého fanatismu, stáváme se svědky obdobných obludností na Blízkém východě. Izraelská armáda má na svědomí už 10 000 zavražděných dětí v Gaze. V Libanonu pak jdou lidské oběti izraelské genocidy do stovek vyvražděných a se zemí srovnaných vesnic, včetně těch křesťanských. A tak, až si budeme za měsíc připomínat tragédii v české obci Lidice, nezapomínejme, že dnes se několikanásobně větších zvěrstev dopouští jednotky izraelských nacistů v Gaze a Libanonu. Dočkají se i tyto oběti někdy spravedlnosti? Uvidíme, ale nejprve bude nutné zastavit sionistickou armádu a podporu současného Izraele.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Prosím tě, Žužu, jak je to možný, ty se s tím člověkem vůbec neznáš a líbáš se tady s ním. A ona říká, no jo, no a to, co si mám taky s úplně cizím člověkem povídat?
0: V bezpečí stanice Hvězda.

polosvět. Všech, co mi houfně, chodí připíjet. Gramofon v rohu začal odbíjet. Popěvek lehkavý, jak čerstvý med. Popěvek lehkavý, jak čerstvý.

vracím se tam, kde mě každý zná. Kde počátek je mého vyprávění. Ať odpustí ten, kdo mě proklíná. Bývalo nás u snídaně 9.

a naše cesty do těch dálek aspoň míří, když už tam nahoru za nimi nemohou. Když chlapec odjel, měla v hlavě balet, myšlenky šťastně skotačily za vé.

0: Vím, že z těch lodí, o kterých všichni sníme, nikdy žádná pro nás neplula přes oceán. Byla jsem ráda za všechny šťastné chvíle, chcete-li, u přepážky vám je odevzdám. Nechce se vždycky jen smát a nebo brečet, nedá se vždycky všemu rozumět. Co po vodě v moři, to je po lidských řečech, v srdci to hoří a už nehřeje.
1: Haló, máme pro vás vzkaz.
2: Haló, haló, vězte, že z Vysočan pochou tak osvěžení nutná, ovocná šlehačka každému chutná. Další zas zpráva z Vysočan hlásí, že jogurt ovocný s ní nezadásí. A proto osvěžen chceš-li býti, jedno neb druhé můžeš zde mýti. Všem koupajícím připomínáme, že veškeré koupací gumové potřeby dodávám levně v kvalitní jakosti firma Guma Praha 2 Věčná 16 Roh Štěpánský. Nyní pozor, pánové, chodíte bez vesty nebo bez kabátu? Nezapomeňte, košile dle míry od firmy Lederer, školská 10, ne pařížská 2, padnou bezvadně. A kdo nemá ještě rádio nebo fotoaparát, pamatujte, že rádio a fotoaparát dodávám i na splátky odborný závod Radio Maison Chládek a spol. Praha 2, Myslíkova 22.
3: Uměli to, že? I my to umíme.
4: I my to umíme.
1: Chcete prodávat a současně podpořit hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

0: Woods.
1: Tak doufám, že nebude nějaký průšvih, že nějaká národnost se na mě neobrátí. To se teď všechno může stát. No, ne. A když tady sedí paní Maciuchová, tak já si pamatuju na ty svý nějakou dobu ještě na konzervatoři. Mimochodem tady měl být dneska Aleš Spurný, možná, že se na něj pamatujete, ten byl v tom představení jeden den hec, druhý den kec. A on je nemocný. No nic, už je taky všechno, to byl rok 95, 96, tak nějak. No, ale proč to vlastně říkám? Teď je to napínavý. Proč já to vlastně říkám? Aha, už vím, konečně, no to je hrozný. No. Je vidět, že už je mi taky pár teda. Protože já jsem tam měla tenkrát takový předmět, říkala jsem tomu interpretace. A to znamená, podle mě, já bych neučila jazz, to je blbost, ale podle mě v podstatě každý, kdo je na jevišti, tak čím víc toho umí, tím líp. To znamená, když je to herec, no, tak musí samozřejmě umět hrát. Ale taky by měl umět zpívat, měl by umět improvizovat, měl by být dobrým moderátorem, měl by taky zajímavě vypadat. Že mám pravdu?
2: Ano.
1: Tak paní Maciuchová si krásně herecky vzdychla. No a já vždycky to říkám nejenom ve škole, nebo když děláme pro školy taky takové představení, že vlastně ta čeština je sice se říká, že nejlíp ten jazz je prostě v té angličtině, jistě, má to své kvality, nicméně čeština taky, ale musí se umět frázovat. Já si vždycky vzpomenu na Evu Olmerovou, která zas až tak moc neimprovizovala, ale perfektně frázovala tak s tou češtinou nebo s angličtinou, že jste měli husí kůži. No a já mám vždycky takový vzorek. Takový pichlavý český slovíčko otlak. Že to jsme...

0: Pes.
1: O 5. odpolední otevřeme padesátkám dveře do Kořán.
2: Na stanici Hvězda.

od nás trefčího klína. Někdo má pletky rád, já reči sklenici vína. Řízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně spít. Ve stínu patvíky, poslouchat slavíky, zpívat si

0: Z dnešního dne čas ukrojil už 10. hodinu.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Hovoří hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.

0: Slyšíte hvězdu.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Pokud se nějaký národ neponaučí z vlastních dějin, nebo je zapomene, nebo je prostě ignoruje, bude si muset chyby, kterými si prošli naši předci, zopakovat. A přesně proto mohla proběhnout kolaborace českých politiků se sudeťáky, která vyvrcholila provokací se sjezdem v Brně. Má hluboké kořeny a zkušenosti z minulosti, na kterých dnešní pátá kolona v čele s vlastizrádcem Pávkem na Pražském hradě mohla stavět. V symbolické rovině šlo o plivnutí na hroby obětí německé okupace a bojovníků proti ní. V rovině politické to byl potom jasný vzkaz všem občanům České republiky. Ten vzkaz zněl: už jsme zase tady a nezastavíme se. Budeme chtít víc. Vždyť máme podporu bavorské i německé vlády a máme podporu i vaší části politické scény české, konkrétně celé současné parlamentní opozice. Zásadní příčinou průniku takzvaného sudeto německého revanšismu je spolupráce právě některých českých politických sil. Snaží se o revizi poválečného uspořádání naší republiky, což je nebezpečné pro samotnou českou státnost. Ostatně není to poprvé, opravdu nejde o žádný nový jev. Vždyť vazalské napojení části české politické reprezentace na tu část Němců, kteří se nesmířili se svou vinou na rozvratu naší republiky před i během druhé světové války, je smutnou realitou. Je třeba tedy studovat dějiny a šířit zkušenosti našich předků dál. A proto doporučujeme nový podrobný článek Tomáše Doležela. Najdete ho pod názvem Německá pátá kolona od Havla po Pavla.
0: Na stránkách akademie
3: ztráty a nálezy.info
0: ztráty a nálezy.info

0: Hraje hvězda.
1: Stanice hvězda.
0: Na vlně bezpečí.
2: Jsem už starý chlap a špatný spaní mám. A tak v noci bloumám a tiše vzpomínám. A jednou takhle kránu jsem podivnej sen měl.

Jsem už starý chlap a špatný spaní mám. A tak v noci bloumám a tiše vzpomínám. A jednou takhle kráno jsem podivnej sen měl.

0: Motr mě pozval na výjížďku svým Fiatem 600. Jeli jsme již drahnou dobu v naprosté tmě, ačkoliv bylo poledne. Konečně jsem si toho všimnul a řekl jsem: zde je opravdu dlouhý tunel. Nikoliv, opáčil kmotr, jedeme pod autobusem.
1: V bezpečí stanice Hvězda.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Automobily hrají rovněž v životě naší rodiny určitou roli. Nevlastník

nevidí, kdo vidět nechce. Nechce slyšet pravdu ode mne. Mně totiž, i když v sále světlo zhasne, je všechno jasné. Těm ostatním zasne. Jsem žena, která ví víc než to, že je žena. Jsem žena, která ví, a v tom je moje cena. Jsem žena, která ví, co lidem štěstí maří. Jsem žena, která ví tak, jako jiná vaří.

0: tajů, jsem žena, která ví. A proto tady hraju.
1: Na vlně bezpečí.
2: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
1: Dnes od 6. večer.

vyhnaný dostal jsem útulek v porobě salaších ciziny, bylo mi zpátě. Opuštěn volal jsem, pane můj, po tobě.

ačkoliv k pokoji volali retina, ačkoliv prosili o útěchu na hesla obojí.

0: Posloucháte Hvězdu.
1: Stanice Hvězda.
0: Bezpečně za pohodou.
2: U nás v domě říkají mi Franta Šiška, bouž od pohledu chytrý jsem jak liška. A když Kerry něco neví, nebo když je na co levý, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný dost prachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. Ha, ha, ha, ha, ha, no a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačkul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Ha, ha, ha, ha, ha, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview, co prý robíme si kuřím a co piju. Tak jsem řeknul, co jsem řeknul, on se evidentně leknul a už začí blikat světla ve studiu. Ha, ha, ha, ha, ha, a už začí blíkat světla ve studiu. První otázka prý, co je ukulele, tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Ha, ha, ha, ha, ha, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali, asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Moju starou zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. A už jasně na tým komputeře svítí, buď to je to za avzat steluční kvítí, nebo za mě na stroj struny, tude kurňa o koruny, a stejně jak na začátku jsem v řiti. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, a já stejně jak na začátku jsem v řiti.

ty prachy jenem kysly. Sam jsem byl zvědavý, co publikum zvolí, bo aj v obecenstvu můžu sedět voli. 90% za B, ale to mi přišlo slabé, bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja neutíká, říkám, pane Čechu, půjdem do rizika. Měl jsem kaťah naděláno, ale Čech zakřičel, ano, máte pravdu, je to nástroj hudebníka. Měl jsem pravdu, byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný, radosti zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu, končím hru a beru tisíci korunu. Čech se jenom chytnul stolu, obočí mu spadlo dolů, no a už se modryku podlaze sunul. No a už se modryku podlaze sunul. První třídu do Ostravy Intercity, viděl nějakou celou cestu, valím kity. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý.

0: Za hodinu bude poledne.
1: Posloucháte stanici Hvězda.

0: na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Šéfredaktor Protiproudu Petr Hájek se v pondělí potkal tradičně s tvrdým jádrem nepodvolených a probírali se opravdu závažná témata. Tak především 50 odstínů protestů v Brně, kdy jsme zhodnotili, že Zeman byl skvělý, stejně tak Jindřich Reichl. Rozvědčík na Hradě naopak stupňuje rozdělení společnosti a otázkou je, zda nás zaberou dřív Ukrajinci nebo Němci. A proč chce jet tak vehementně na sraz válečných štváčů NATO v Ankaře? Možná proto, že válka s Ruskem je jejich poslední nadějí. A co slovenský holokaust, proč na něj zapomínáme? Otázky pak také padly nad krádeží lebky svaté Zdislavy a mělo to opravdu zajímavou konotaci. Otázkou pak ještě je, zda sudeťáci skutečně zakoření v České republice a zda příští rok, jak se vyjádřili, nebudou mít další sjezd, nejspíše na severu Čech. Více pak tedy doporučujeme v celém záznamu pondělní porady.
1: Na stránkách protiproud.info.

0: Já mám totiž hrozně rozmařilou babičku.
1: Halo, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
2: Bodal Hamlet. Bodal Hamlet do stěny, bodal do přístěnku. Nůž byl pěkný kostěný, nůž měl lesklou střenku. Bodal Hamlet do stěny, bodal Hamlet kudlou, pak omýval pohledy stěnu krví zrudlou. Bodal Hamlet do stěny, bodal, nůž byl pěkný kostěný, nemám, co bych dodal.
1: Bezpečný

0: Haló, máme pro vás vzkaz.
1: Tak se nám zdá, vážení posluchači, že jste ještě nikdy nedělali rybu pečenou se sírem.
2: A to je chyba, protože to je jídlo přímo pro hrabata a lordy, takže vám teď poradíme, jak si z platu, který máte vy, levně opatřit pocit lorda.
1: Co k tomu potřebujeme?
2: Za prvé si koupíte rybu.
1: Rybu.
2: Sortiment ryb v bohatě zásobených prodejnách našeho obchodu je přímo nepřeberný. Ovšem, kdyby se náhodou vyskytl drobný přechodní nedostatek ryb, můžete vzít udici a červa a ryby nachytat.
1: Ano, ryby se dají nachytat. Každý se nachytat nedá, ale ryby jo.
2: Sojový olej se nedá nachytat, ten si musíte koupit.
1: No pochopitelně, kdo by taky pěstoval doma soju a lisoval z ní olej, že?
2: A taky sýr, sýr musíte koupit. Na kilo ryb 20 deka sýra, pikantního a no, čím tvrdší, tím lepší.
1: Jo, a špetka soli a špetka pepře.
2: Je třeba.
1: Je třeba.
2: Musíte všecko brát se špetkou soli, cum grano salis, že ano. Rybu nakrájte, osolíte, opepříte a popečete na sojovém oleji v troubě asi 15 minut.
1: S hlavou nebo bez hlavy?
2: No bez hlavy, všecko bez hlavy.
1: To je pravda, jistě rybu
2: bez hlavy.
1: Můžete péct naprosto bez hlavy, tolik věcí se tak dělá,
2: ovšem,
1: že?
2: Je řízek, svíčka.
1: Ano, ano.
2: A jiný věci, hlava není zapotřeby, hlava je pro kočku nebo do polívky.
1: Po čtvrt hodince posypete rybu strouhaným sýrem, dáte do péci, aby se sýr rozpustil a mírně přisnědl.
2: Ano, a pak dáte rybu na stůl, tedy českou rybu na
1: český stůl.
2: Ano, ha, a budete se divit.
1: To se budete divit, jak je to náramná věc.
2: Bez hlava.
3: Uměli to, že?
2: A jak
3: my to umíme.
4: My to umíme.
5: Chcete prodávat a současně podpořit hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

malém bistru nádražním. Neodmítáš, to se stává, srdce v krku mám, to vím, že se dostavilo právě.

Čas tenkrát přímo letěl nad kávou vychladlou, jen vzpomínky se vrací s tou mou písní pomalou. Tvůj vlak už zastavil a já dva nechal jet, zbyl ze tvých očí žár, co s letním dnem se plet. Dodnes vím tak málo, kde žiješ, jak se máš, možná všechno se mi zdálo, možná i ty.

0: Posloucháte Hvězdu.
1: Tady Hvězda.
0: Bezpečně za starým dobrým světem.
2: Když po 20 letech potkáš kamaráda, se kterým jsi na vojáky hrál, na četníky, na zloděje, na semafor u koleje, na kuřáky listy a tak dál, na doktory medicíny a na ještě větší klukoviny, až se dětský rozum červenal. Může to být radost, nebo jenom takto zadost, může se stát, že půjde dál. A ty budeš stát v dlouhé chodbě a pohled z něj nespustíš, dokud ti neselžou oči obě, dokud to všechno v sobě nepřekřičíš. Kdybys byl poeta, napsal bys básen, kdybys ho neznal, snad bys mu záviděl. A ty jsi klaun a porci blázen, takého nikdo ještě neviděl. Odcházíš dolů mezi nákladáky a mezi lidi, co tě pozdraví. Dají ti panáka žádné dlouhé fraky, panáka na kuráž a na zdraví. A pak tě vidějí lidi v telefonní budce, změněným hlasem přes kapesník špinavý. Jak křičíš, chci mluvit s kamarádem, a telefon se s tebou nebaví.

všichni měli kdysi spolužáky. V myšlenkách vracíme se znovu do školy. Pešek okolo nás chodívá taky. A máme obyčejné idoly. A tak nás vidějí lidi v telefonní budce. Změněným hlasem přes kapesník špinavý. Jak křičíme, chci mluvit s kamarádem. A telefon se s námi

0: Hledejte hvězdu.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Pokud se nějaký národ neponaučí z vlastních dějin, nebo je zapomene, nebo je prostě ignoruje, bude si muset chyby, kterými si prošli naši předci, zopakovat. A přesně proto mohla proběhnout kolaborace českých politiků se sudeťáky, která vyvrcholila provokací se sjezdem v Brně. Má hluboké kořeny a zkušenosti z minulosti, na kterých dnešní pátá kolona v čele s vlastizrádcem Pávkem na Pražském hradě mohla stavět. V symbolické rovině šlo o plivnutí na hroby obětí německé okupace a bojovníků proti ní. V rovině politické to byl potom jasný vzkaz všem občanům České republiky. Ten vzkaz zněl: už jsme zase tady a nezastavíme se. Budeme chtít víc. Vždyť máme podporu bavorské i německé vlády. A máme podporu i vaší části politické scény české, konkrétně celé současné parlamentní opozice. Zásadní příčinou průniku takzvaného sudeto německého revanšismu je spolupráce právě některých českých politických sil. Snaží se o revizi poválečného uspořádání naší republiky, což je nebezpečné pro samotnou českou státnost. Ostatně není to poprvé, opravdu nejde o žádný nový jev. Vždyť vazalské napojení části české politické reprezentace na tu část Němců, kteří se nesmířili se svou vinou na rozvratu naší republiky před i během druhé světové války, je smutnou realitou. Je třeba tedy studovat dějiny a šířit zkušenosti našich předků dál. A proto doporučujeme nový podrobný článek Tomáše Doležela. Najdete ho pod názvem Německá pátá kolona od Havla po Pavla.
0: Na stránkách akademie
3: ztrátyanálezy.info
0: ztrátyanálezy.info

kolik drahocenných rad si mi táto dával od dětství. Stavěj z dobrodiní hrad, přijmi prohry, nečekej vítězství. Věř mi, že nezapomínám, i když jsem tady a ty tam. Kolik jedovatých střel si od mé hlavy tělem odrazil. Co tajných komnat otevřel, kdy ještě lesnou poněl rozrazil. Věř mi, že nezapomínám, i když jsem tady a ty tam. Svítíš mi na cestu dál, přes větve časem tlejících.

kolik obrázků a skic. Si tuškou z narpy pro mne maloval a z malých kostek stavebnic nejvyšší věžák světa budoval. Věř mi, že nezapomínám, i když jsem tady a ty tam. Svítíš mi na cestu dál, přes větve časem tlející, ani nevíš, co bych dal za tvé oči hřející. Ani nevíš.

že je to moc fajn nemít chyby. Každý den, když se holím, dívám se do zrcadla, jestli už náhodou nemám tu svatozář. A včera, představte si, co se mě včera stalo. Včera, když jsem si odepřel druhou vodku, tak mě vám začalo nějak svrbět na zádech. No, možná, že mi ty křídla přece jenom narostly.

0: Halo, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Do jedné elektroprodejny přijde zákazník a říká: já bych chtěl, prosím vás, jednu vypálenou žárovku. On říká: no tak to my neprodáváme, no ale na co, prosím vás, potřebujete vypálenou žárovku? On říká: ale já si totiž doma zřizuju tmavou komoru, víte?
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: potom zmizel by stín a se stínem i můj splín.
1: Na vlně bezpečí.
2: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
1: Dnes od 6. večer.

0: je 1 odpoledne.
1: Hlásí se hvězda.
2: Stanice Hvězda.
1: A hrajeme dál.

0: slyšte na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Bývalý komunistický lampasák Pávek a převlékač kabátů, sídlící toho času dočasně na Pražském hradě, předvedl další kousek svého politického divadla. Odjel totiž na summit do Bukurešti, takzvané Bukurešské devítky, kde horlivě ladil společný postup před summitem NATO v Ankaře. A to přesto, že ho podle všeho česká vláda do Ankary na jednání za žádnou cenu v rámci bezpečnosti České republiky nepustí. Absurdnější scénář by snad nevymyslel ani Franz Kafka. Na sociálních sítích se pak pochlubil, jak s Markem Rutem a dalšími partnery koordinuje obranu východního křídla Aliance. Ruské útoky prý nejsou vzdálená hrozba, ale, citujme, přímé ohrožení naší bezpečnosti, konec citace. Tyto trapné lži ostatně opakuje už několik měsíců a nově, díky bohu, jeho sólové účinkování nezdílí už ani ministr zahraničí Petr Macinka. Pavlovi naopak opakovaně vzkazuje, aby se zahraniční politiky zdržel a nechal ji na vládě, která ji má jako jediná ostatně v kompetenci a nese za ní také politickou odpovědnost. Rozpolcené NATO však mezitím spolu s Pavlem chrlí další a další prohlášení o jednotě v bratrské soudržnosti. Připomeňme, že onu Bukurešskou devítku tvoří především země, které obkličují Rusko, jmenovitě tedy Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Bulharsko a Česká republika. Měla se vedle evropské koalice ochotný stát blokem válečných štváčů, jenže situace se v realitě postupně mění. Slovensko pokračuje ve snaze vést s Moskvou dialog. V čele české vlády už není Fiala. V Bulharsku si občané nově zvolili euroskeptika Radeva a rumunská probruselská vláda se právě v přímém přenosu zhroutila. A my? Pustit prezidenta Pavla na jednání bylo sice chybou, na druhé straně však potvrdil, že s vládní zahraniční politikou prostě skutečně není kompatibilní.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: stráží zeptal železničáře. Je tento vlak na písek? Odpověděl. Ne, tento je na páru.
1: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Haló, máme pro vás vzkaz.
1: Haló, haló. Račte si zapamatovat i laskavě následující firmy, které vás obslouží prvotřídním a kvalitním zbožím a berte v úvahu, že laciná věc je drahá, neboť nerozhoduje láce, ale kvalita zboží. Předně dovolujeme si vás upozornit, že firma Albrecht Královské vinohrady Jugoslávská 16 vypracuje vaše fotosnímky prvotřídně. Použijte sběrných schránek u východu umístěný. Dámy, které hodlají si koupit koupací oděv, ať nezapomenou, že náročná žena používá jen koupacího oděvu Josma. Otcové rodin nechť doma připomenou, že jedině vomáčková káva je naše káva. Hospodinky, uvědomte si, že není mýdlo jako mýdlo pro ten život zdejší. Helada je ze všech mýdel nejmýdlovatější.
2: Uměli to, že? I my to umíme.
3: I my to umíme.
0: Chcete prodávat a současně podpořit hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

0: čo prišli o život.
1: Vysílá Hvězda.
2: Nakoukněme do 50. let.
3: Začalo to včera. My jsme mysleli původně, že to je ze slaný vody, tak jsem byli do studny. Už mě ráno bylo líp. A jsem vylezvena, tam něco čochtalo, tak jsem se tam dívala, vy jste se koupala. Já jsem se díval, jsem neměl, víte. Najednou mě to tadyhle luplo, tadyhle mě to sevřelo. Polilo mě horko, bylo mě takový vedro a jako husí kůžno. A najednou mě to tadyhle vzalo, teď mě to tadyhle ujmulo, píchlo, ne že by to bolelo, ale tak bolno. Tak jsem vlít do studny, že tam je chladno.
4: A jak je vám teď?
3: Stydno.
4: Nevolno?
3: Ne, nevolno. Tak ušmrncnu to, jestli víte, co myslím.
4: Já už vím, co myslíte. Sladko, ale hořko.
3: Jo, ousko, ale široko.
4: Není žádný parno, je tak blaho okolo.
3: Ale na polo jenom.
4: Na polo?
3: Na polo, já jsem ještě částečně bytost nadpřirozená.
4: A hlava se vám točí.
3: Jo, a Hvězdíček má plný oči.
4: A jeden ani dobře neví, co?
3: Ne, jeden neví a dva by věděli a přitom jako kdyby.
4: Něco jako?
3: Jako kdyby.
4: Něco jako tento.
3: Jo. Něco jako tento. Vlastně ne. Víš, jako když, jako na jazyku už jsem měl to, jak když kočka honí myš, jako když pěsi, na šosi se věsí, to za

0: víš, jako když, přece to znáte.
1: Jako když se hladí bliž.
0: Je mi tak sladko,
1: hedvábno hladko a připomínádherně.

0: já řekne, že mě má rád.
1: Tak to bylo řečí, jeden div nebrečí, a pak se přesvědčí, že přesbytečno.
2: O páté odpolední otevřeme padesátkám dveře do Kořán.
3: Na stanici Hvězda,

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Pokud se nějaký národ neponaučí z vlastních dějin, nebo je zapomene, nebo je prostě ignoruje, bude si muset chyby, kterými si prošli naši předci, zopakovat. A přesně proto mohla proběhnout kolaborace českých politiků se sudeťáky, která vyvrcholila provokací se sjezdem v Brně. Má hluboké kořeny a zkušenosti z minulosti, na kterých dnešní pátá kolona v čele s vlastizrádcem Pávkem na Pražském hradě mohla stavět. V symbolické rovině šlo o plivnutí na hroby obětí německé okupace a bojovníků proti ní. V rovině politické to byl potom jasný vzkaz všem občanům České republiky. Ten vzkaz zněl: už jsme zase tady a nezastavíme se. Budeme chtít víc. Vždyť máme podporu bavorské i německé vlády. A máme podporu i vaší části politické scény české, konkrétně celé současné parlamentní opozice. Zásadní příčinou průniku takzvaného sudeto německého revanšismu je spolupráce právě některých českých politických sil. Snaží se o revizi poválečného uspořádání naší republiky, což je nebezpečné pro samotnou českou státnost. Ostatně není to poprvé, opravdu nejde o žádný nový jev. Vždyť vazalské napojení části české politické reprezentace na tu část Němců, kteří se nesmířili se svou vinou na rozvratu naší republiky před i během druhé světové války, je smutnou realitou. Je třeba tedy studovat dějiny a šířit zkušenosti našich předků dál. A proto doporučujeme nový podrobný článek Tomáše Doležela. Najdete ho pod názvem Německá pátá kolona od Havla po Pavla.
0: Na stránkách akademie
3: ztráty a nálezy.info.
0: Ztráty a nálezy.info.

s mopedy, dvojníka když znáš, že našel jsem jej štěstí mám, ač sotva se mu podobám, je dívkou a s ní vyhrávám, tak jí mohu psát. Vlaštovky a mopedy, to je láska tvá, do jednoho obětí patří jak my dva. S vlaštovkami nad hlavou, jak je krásný den, s vlaštovkami nad hlavou, milá, pojedem. Až stříbro řeky Vltavy se v zlato létem přetaví, tvůj dvojník se ti představí, sama uvidíš. Ten nejkrásnější ze všech dnů, ten den je milá, ten je tu, den vlaštovek a mopedů, sešli jsme se již. Vlaštovky a mopedy, to je láska tvá, do jednoho obětí patří jak my dva.

0: Všemi, nejlíp je mi s Milou, s mopedem.
1: Jste na stanici Hvězda.

0: jestli byste nemohl osvěžit program zpěvem.
1: Ano, já znám takovou jednu velice prostinkou. Když ráno raníčko zlatisté sluníčko mlhu roztrhá, hej, hej, kohoutek vesele kokrhá.
2: Bezpečí stanice Hvězda.

draží. Slunce tupí jas, perono dráží. V lůno údolí mlčky lesy zvou, ale otevírají náruč laskavou. Jako by to bylo včera, když za zvuku kytary vzal jsem tě poprvé za ruku, láskou rozervám. Jako by to bylo včera, když letěli s

0: na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.

0: odbyla třetí odpolední. V tuto hodinu, 3. dubna, zemřel na kříži Ježíš Kristus.
1: 29. května si připomínáme svatého Maximína Trevírského. Maximín se narodil v městečku Sily nedaleko Poitiers v Galii, v dnešní střední Francii, a pocházel ze vznešené rodiny. Jako velmi mladého ho přitáhla pověst svatosti trevírského biskupa Agricia, a tak odešel do Trevíru, kde byl Agriciem vychován a vysvěcen na kněze. Po Agriciově smrti se kolem roku 332 stal jeho nástupcem na biskupském stolci. Trevír byl v té době sídlem západořímských císařů, a tak se biskup Maximin ocitl v samém centru říšské politiky i bouřlivých teologických sporů, které zmítaly ranou církví. Hlavním nebezpečím byl arianismus, blud popírající božství Ježíše Krista, a právě proti němu se Maximin stal jedním z nejodvážnějších bojovníků. Svatý Jeroným ho ve svých spisech označil za jednoho z nejstatečnějších biskupů své doby. Jeho odvaha se projevovala i prakticky, když byl roku 336 z Alexandrie vyhnán veliký obránce pravé víry svatý Athanasius, Maximin ho v Trevíru přijal nikoli jako vyhnance, ale jako čestného hosta a slavného vyznavače Kristova. Athanasius u něj pobýval přes 2 roky. Podobně přijal i patriarchu Pavla z Konstantinopole, kterého ariánsky smýšlející císař východu Konstancius vypověděl a stal se jeho mocným ochráncem a zastáncem. Když poté do Trevíru přicestovali 4 ariánští biskupové z Antiochie, aby na svou stranu získali západořímského císaře Konstanta, Maximin je odmítl přijmout a přesvědčil císaře, aby jejich návrhy zamítl. Účastnil se klíčových koncilů své doby, včetně sesazení biskupa Eufrata pro ariánské sklony. Ariáni ho považovali za jednoho ze svých úhlavních protivníků a na svém shromáždění ve Filipopoli roku 343 ho jmenovitě odsoudili společně se svatým Athanasiem, což bylo paradoxně spíše vyznamenáním než potupou. Vedle obrany víry Maximin nezanedbával ani misijní dílo. Vyslal svatého Kastora a svatého Lubencia jako misionáře do údolí řek Mozely a Lán, aby tam šířili křesťanství. Zvláštní místo v legendách zaujímá příběh o jeho cestě do Říma se svatým Martinem z Tours. Když putovali přes Alpy, vyřítil se prý z lesa medvěd a roztrhal jejich oslíka, který nesl zavazadla. Maximin pak medvědovi přikázal, aby místo osla zavazadla nesl dál sám, a medvěd uposlechl. Proto bývá Maximin zobrazován s medvědem, který nese na hřbetě vak. Maximin zemřel kolem roku 346 v kraji u Poitiers, kam se vydal navštívit příbuzné. Původně byl pochován nedaleko Poitiers, ale jeho tělesné ostatky byly později přeneseny do Trevíru, kde se jeho hrob v pozdějším opatství svatého Maximina stal významným poutním místem. Je patronem města Trevíru a celé trevírské diecéze a je vzýván jako obránce proti křivopřísežnictví, ztroskotání na moři a ničivým dešťům. K jeho atributům patří zmiňovaný medvěd nesoucí vak s věcmi na zádech. Bože, ty jsi naplnil svatého Maximina svou láskou a odhodláním hájit pravou víru a přidružil si ho k zástupu svatých biskupů. Na jeho přímluvu dej i nám vytrvalost ve víře a lásce, abychom měli spolu s ním účast na tvé slávě. Skrze tvého syna Ježíše Krista, našeho pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

kupec na rohu maličký, zapadlý krám. Čtu známá jména, na hřbetech knih v duchu je otvírám a listuju v nich, hledám nejhezčí básnickou sbírku a pak ti ji dám, a pak ti ji dám. V úzkých uličkách na starém městě se procházívá. Má tam voňavkář na rohu maličký zapadlý krám. Na zlatých štítech

vysoko nad střechami, kde jen vítr fičí, než vyvine rychlost a letí do světa. Vysoko tam nad námi, kde komíny se tyčí, tam kominík Magnusek je štětkou vymetá. Oči modré, hluboké jak jadran, vercajk, šaty, účes, černý havran. A když jdou kolem holky z fabriky, aha, a musí si držet knoflíky. Ve městě je čisto jasno, nikde žádná špína. Nejčastější slovesa jsou prosím, děkuji. Všude kolem spousta barev, každá z nich je jiná. A lidé ti si cestou z práce píseň notují. Oči modré, hluboké jak jadran, vercajk, šaty,

Jednou ale nepřišel, a když už se to táhlo, město se jen trpělivě v slzích dusilo. S lidmi se to za tu dobu povážlivě nahlo, nic nad nimi vyššího teď už nebylo. Žádné oči hluboké jak jadran, žádné šaty účesala havran. A když kolem šly holky z fabriky, aha, už neměli proč držet knoflíky. Magnusek si totiž poslal pro pivo a kominické řemeslo hodil na skobu. Vzal do ruky majzlik a první kladivo a začal nutit kameni svoji podobu. Pohled, co by připomínal jadran, účes, který měl jen

začaly chodit delegace lidí z okresu. On k ním takto hovořil na jejich adresu. Puškin, Goethe, Kozina, Jiří z Poděbrad, každý z nich už dávno má svůj pomník někde stát. Každý má svou sochu na okrasu, i Masaryk jí mýval svého času.

Magnusku, ty šílenče, ty notorický cvoku, proč nepřiznal, že ti v hlavě šibuje? Vždyť kdo si staví pomníky, je lidem sazí v oku.

jiní, vždyť chodili si k tobě pro štěstí. Svět se točí, nezná dovolenou, malým, velkým, všem je akorát. I holky z města brzy

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Nástěvá paní říká svý služební. Mary, až dneska večer přijdou hosti, tak servirujte nejprve drinky. Jen tak bez ničeho. A ona říká, bez ničeho? A milostivá paní, nemohla bych si na sebe nechat aspoň zástěru?
0: Bezpečí stanice Hvězda.

Kdybych byl Renoirem, dívko zutá, nakreslím tě, než se rozedním.

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: Konec starostí a konec práce s praním znamená mít doma dobrou pračku a ždímačku. V prodejnách Jednota mají bohatý výběr. Pračky i ždímačky mají pěkný vzhled, nezaberou mnoho místa a praní s nimi bude vám proti dřívějšku opravdovou hračkou. Škoda každého dne, kdy jste ještě bez pračky a ždímačky. Poznáte nejlépe, že pohodlně, rychle, bez dřiny vyperete a vyždímáte prádlo na pračce a ždímačce z prodejny Jednota.
2: Uměli to, že? I my to umíme.
3: I my to umíme.
0: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.
4: Neplakej, Mařenko, počkej na mě, chtěl jsem ti nabídnout svoje rámě. Čeká nás cesta trnovým houštím, já svoje Mařenky neopouštím. Jdu jenom v košili, ty v kabátku, cestu jsme ztratili hned z počátku.

0: Zeptej se mě na cokoliv, jen ne na to, co je ve mně, jak tě mám rád. To jako kdybys modrý z nebe chtěla stočit do ruličky a do kapsy dát. Někde uvnitř, co si zvoní, začne hrát, stačí sponka, hřeben či vlas. Vůně svetru, co jsi mi dala, všechno snad, čeho rukou tvou dotk se čas. Zeptej se mě na cokoliv, jen ne na to, co je ve mně, jak tě mám rád. Proč růže voní, vždyť to je div, pár lísků stonek, ty si těhle růží sad. Někde uvnitř, co si zvoní, začne hrát, stačí sponka, hřeben, vlas. Vůně svetru, co jsi mi dala, všechno snad, čeho rukou tvou dotk se čas. Zeptej se mě na cokoliv, jestli chceš, tak vymyslím si několik vět. O lásce se povídat dá, ale co to je, to marně hledá léta svět. Někde uvnitř, co si zvoní, začne hrát, stačí zvonka, hřeben, vlas. Vůně svetru, co jsi mi dala, všechno snad, čeho rukou tvou dotk se čas.
1: Vysílá Hvězda.
2: Nakoukněme do 50. let.

0: Posloucháte Hvězdu.
1: Stanice Hvězda.
0: Bezpečně za pohodou.
2: Já jsem po světě tak stával při ruletách, marně hledal zrušení. Štěstí bral jen po tabletách, po vás neměl jsem tušení. Já jsem po světě tak, já i s ďáblem se střách, aby ze mě nudu střás. To byl mění, utrácel čas.

0: Jsou 4 odpoledne.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za normálním světem.

sejdou se stěží. To je jen klama, jen klam, kde obzor končí. Zase začíná cesta pražců tím kovem značená. Kolejnic tom, gong, gong, gong, gong, gong, gong, gong, gong, zní jako zvon. Kolejnic tom, gong, gong, gong, gong, gong, gong, gong, gong, zní jako zvon. Výhybky duní, z tunelu jde chlad, můj vlak se vlní jako dlouhý had, jak had semafor mává dlouhou paží svou.

0: vracím se tak rád. Kolejný ston, gong, gong, gong, gong, gong, gong, gong, gong, zní jako zvon. Kolejný ston, gong, gong, gong, gong, gong, gong, gong, gong, zní jako zvon.
1: Jste na stanici Hvězda.
2: Už jste slyšeli?
3: Sjezd sudeťáků a jejich zdejších kolaborantů, který proběhl o víkendu v Brně, mobilizoval české vlastence. Akt jejich sněmu v moravské metropoli nelze charakterizovat lépe než jako invazi. Akce rozdělil národ a tím i politickou scénu na dva nesmiřitelné tábory. A to je dobře. Ano, je to dobře. I když nám to může znít paradoxně, protože, a dodejme, že naštěstí, česká společnost už nikdy nebude taková jako před touto brněnskou provokací. Sešli se Henleinovci a pátá kolona. Tečku evropského díla míru dle stínu Adolfa Hitlera pak tomu dal kolaborant z největších, tedy agent Pávek, když v neděli na sídle českých panovníků na Pražském hradě uvítal ještě bavorského premiéra. Bývalý prezident Miloš Zeman se k jeho osobě vyjádřil naprosto přesně, když řekl, citujme, nevolte znovu vlastizrádce, který dal sudeťákům záštitu. Přidal se též Jindřich Reichl, že přes všechny líbivé řeči svazu těchto prý krajanských spolků nevěří, že jim v prvé řadě nejde o restituce a miliardové majetky. Boj o existenci českého státu a jeho historických národů zkrátka stále pokračuje. Proto se za víkendovým sjezdem v Brně ohlíží Radek Pokorný a zmiňuje hlavně též protesty vlastenců, kteří dali důrazně najevo, že nedovolí podvolit se snahám kolaborantů vzdát se českého státu do rukou velkoněmecké čtvrté říše. V článku k tomu pak přináší i několik videí.
2: Na stránkách protiprout.info

0: Spytihněvovi jsem dorazil k večeru. Spytihněv bydlí v kouzelné vesničce pod Šumavou. Přesto, že je členem JZD, daří se mu dobře. S manželkou a dětmi obývá skromný domek se záhumenkem. Když jsem byl přicestoval, zjistil jsem, že nikoho není doma. Tu mi napadlo. Bude legrace. Mile překvapím svých nejbližších a uschoval jsem se do bílé skříně v předsíni. Čekání trvalo několik hodin. Když se vůkol rozprostřelo tajemné ticho, počalo mě lehce mraziti. Když se konečně v noci dostavil bratr s rodinou a objevili mou skrýš, museli mne vyprostiti pomocí LED lampy. Bílá skříň byla totiž lednička.
1: Bezpečí stanice Hvězda.

Dnes hledí v němém úžasu, jak běsní s puškou u pasu. Na školním dvoře malý renegát. Teď vyjít schody nestačí.

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6. večer.

Haló, tady Hvězda. Hrajeme si léta 50.

Slečno, vy jste ta jedna jediná, žádná jiná na světě než vy. A přitom to vůbec nejste vy. Že by tohle bylo lidský, že by každá byla ta jedna jediná. To by se mě totiž strašně líbilo. Na poplach mi v hrudi zvoní, jen protože

tak rád, tak mám rád tu, která je tu. I když potkám plavou a zas blednu a po černé oči zas vednu, od zrzavy se nehnu a podlehnu. Štíhly a soš

laskavou tu tvář. Laskám tváří, jsem tváří tvář, jediná je láska moje. Aj,

Hraje mambo, každý z vás pozná je mambo, také já chci ještě dnes tančit mambo, mambo. Kdo pak ví, proč asi mambo, každý rád zpívá si mambo, také my chcem ještě dnes tančit

mambo, kdo pak ví, proč asi mambo, každý rád zpívá si mambo, také já chci ještě dnes tančit. Mambo, mambo, nedá nám pokoje mambo, kdo pak ví, čím to je mambo, také my chcem ještě dnes tančit.

0: budeme hrát. Mamba!
1: Halo, tady Hvězda. Hrajeme si léta 50.

hned se usmívá, hned slzí, první duben v očích má. Láska plíní brzy omrzí, prýmá za ušima. Já však nedám na počasí, já víc věřím na lásku.

hvězdy jsou jak sedmi krásky nad Brnem. Dobrou noc, má milá, dobrou noc. V ulicích jak na paloučku stříbrné. Dobrou noc, má milá, chci ti dát. Ten večer byl tak zamlklý a přece krásný byl. Jakub odbíjí a já bych tě rád políbil a všechny hvězdy, jak ty sedmi krásky nad Brnem. Má milá, chtěl kluž

0: sedmi krásky nad Brnem. Dobrou noc, má milá dobrou noc. V ulicích jak na paloučku stříbrné, dobrou noc, má milá, chci ti dát. Ten večer byl tak zamlklý a přece krásný byl. Jakub odbíjí a já bych tě rád políbil a všechny hvězdy, jak ty sedmi krásky nad Brnem. Má milá, chtěl klůžku bych ti dát.
1: Volá hvězda. Vybíráme z 50. let.

mlč, starej mlč, zatneš zuby, napiješ se, u sebe si pomyslí. Nu, mlč, starej mlč, zatneš zuby, napiješ se, u sebe si pomyslí. Vždyť

0: šedesátky o šesté.
1: Na stanici Hvězda.
0: Léta 60. Na stanici Hvězda.

0: šedesátky o šesté. Vybíráme z 60. let.
1: Na stanici Hvězda.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Celý mý příbuzenstvo je banda. Kdybych je tak mohl vědět, hned bych to udělal. Ten druhý říká, no proč to teda neuděláš? On říká, no, že já nic nemám.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Šedesátky o šesté. Vybíráme z 60. let.
1: Na stanici Hvězda.

0: Posloucháte Hvězdu.
1: Stanice Hvězda.
0: Bezpečně za pohodou.
2: Tam, kam může jenom tak.

nad ním letí čas, nic je nedojímá, vysloužil cův hlas. Člověk na měsíci už málem stál, traktor rezavící však trčí v poli dál.

zajímavý. Nikdy v životě jsem nechodil na hodiny piana. A není to znát. A trilek. Božňuju trilky. Spodek trilek.

0: jeden přehmat. Pardon.
1: Posloucháte Stanici Hvězda. Bylo nebylo.
2: V parku si kotě a štěně hráli na schovávanou. Přišla k ním taková bledá holčička, chvíli se na ně dívala a potom řekla: já bych si s vámi taky chtěla hrát. A umíš se schovávat? Zeptal se jí pejsek. Já se umím schovat, že mě nikdo nenajde, řekla holčička. No tak to teprv uvidíme. Já vyčenichám každého, pravil pejsek a hra začala. Pejsek strčil hlavu do trávy, aby neviděl, kdo se kam schová, a odpočítával. Kotě vylezlo na strom přímo nad ním a holčička utíkala, co jí nohy stačily, až daleko za keř. 10, 20, 30, už jdu, odpočítával pejsek a v tom uslyšel, jak někdo volá: Vendulko, Vendulko, kde jsi? No, takové volání v parku často slyšet, když se mamince ztratí kluk nebo holčička. Ale Vendulku nehledala maminka. Jo, to byste neuhádli, kdo Vendulku hledal. Byla to láhev. Je, to je pěkná lahvička, řeklo štěně. A je plná mlíčka, vzdechlo toužebně kotě, které ji ze stromu také dobře vidělo, a olízlo se červeným jazyčkem. No to se ví, tím se prozradilo, ale pejsek na to vůbec nedbal, protože dostal náranou chuť na mlíčko a řekl láhvi: daj mi líznout. Jo, to nemohu, řekla láhev. A pejsek honem přemýšlel, jak by trochu mlíčka vyloudil. Víš co, pojď si se mnou hrát, zval láhev. Já si neumím hrát, řekla láhev. No to my tě s koťátkem naučíme. A na co si chceš hrát? Ptala se láhev. Podívej se, to je docela snadná hra. Ty uděláš z mlíčka dvě loužičky a já s koťátkem budeme lízat a lízat. Kdo svou loužičku dřív vylíže, ten vyhraje. Pejsku, ty jsi vymyslel velice krásnou hru, řeklo kotě, a na to tata bylo ze strmu. No, co, to je mi pěkná hra. Nic takového se hrát nebude, rozhodla láhev. Proč pak ne? Divilo se kotě. Vždyť je to moc krásná hra. Protože mlíčko, co nesu, není moje, řekla láhev. A čí je? Ptalo se štěně s kotětem najednou. Mlíčko patří Vendulce a tu já hledám. Když má pít mlíčko, hned uteče, řekla láhev. Což kotě ani štěně nemohlo pochopit. Kdybys to mlíčko měla pro mne, povídal pejsek, já bych tě hledal, až bych si uběhal všechny čtyři nožičky. Já bych tě taky hledalo, dej mi aspoň líznout, loudilo kotě. Nemohu, mlíčko je pro Vendulku. Neviděli jste ji? No, viděli, řeklo kotě, ale pejsek do něj šťouchl a řekl, nikoho jsme neviděli. A rychle šeptal kotěti do špičatého ouška. Aha, byste chtěli vědět, co kotěti špitá. Já vám to řeknu, protože šeptat se stejně nesluší. Pejsek říká, nebuď hloupá, když řekneme, že jsme Vendulku neviděli, láhev ji nenajde, protože Vendulka je schovaná a všechno mlíčko dostaneme my. Mňam, mňam, mňam, mňam. Ale kotě řeklo, pejsku, nesmíš být takový. Vždyť ta holčička se ještě roztůně, když nebude pít mlíčko. Pravda, pravdoucí, potvrdila hned láhev. Když děti nepijí mlíčko, málo rostou, jsou bledé a často stůňou. Jo, tak to já bych nechtěl, aby se holčička Vendulka roztonala, polekal se pejsek a šel Vendulku hledat. Našel ji schovanou za křovím, hned ji zapikoloval a potom se spolu vraceli. Vendulka však uviděla láhev a v tu chvíli byla zase schovaná za křovím. No už si přece nehrajem, povídal jí pejsek, jen pojď ven. Máme pro tebe moc dobré mlíčko. Já nechci, řekla Vendulka. No proto jsi taková blidulka, že nepiješ mlíčko, ještě se roztůněš, poučoval jí pejsek. A ty piješ mlíčko? Ptala se holčička. Pejsek radostně zavrtěl ocáskem a velice labužnicky pravil. Hav, hav, to se ví, že každé štěně mlíčko líže. Lížu mlíčko, mňam, mňam, mňam, a pak sladce usínám. Opravdu? Dívila se holčička. A ty, kočičko, máš taky ráda mlíčko? Víte, jaký kočička odpověděla? Piju mlíčko velmi ráda, lepší je než čokoláda. Potom se Vendulka napila mlíčka a tolik jí chutnalo, že na kočičku a na pejska málem zapomněla. Ale ti se na ní tak žádostivě dívali, že každému nalila loužičku, a tak se pejsek a kočička té velice krásné hry nalízání mlíčka přece jenom dočkali. Dobrou noc.

0: Stanice Hvězda.
1: A hrajeme dál. Sedmdesátky

0: Praha nejde mi tak dlouho otevřít. Zvoní. A co slyším? Zvoní. Otevři, nebo tě...
1: Mám otevřít, nebo mě.
0: Zvoní. Nedráždi mě.

0: chvíli začnu řádit jako zběsilej golem. Buší. Otevři, nebo z těch dveří udělám tunel. Buší. Nechci, aby se ve mně probudilo zvíře.
1: Oh, shit!

tak už se nehněvej, marně že zhledal. Já však chtěl od tebe cokoliv mít a sama od sebe nic bys mi nedal.

hlas oceli, zmenklo by k nebyční, na koho žaluje, jenom já vím. Teď čistě z důvodu vlastního prospěchu učím se ovládat jehlu a nit a ticho ruší jen šepot mě.

0: Vidíte hvězdu. Hrajeme si léta 70.
1: Jistě by ani na chviličku nezaváhal, kdyby v dálce uviděl zlé oči jejich reflektorů. Docela určitě by se nezalekl bojovného troubení klaxonů, varovného řevu motorů ani zákeřného svištění pneumatik. Věřím tomu, že by zasadil unavené Rozinantě ostruhy a snažil se držet dřevec zpříma. Alespoň tak, aby mu na špatné silnici nevyklouzl z rukou. Hrozně si přeju, aby se mu to podařilo. Dokonce se mi občas zdá, že mezi nemilosrdnými hlasy aut slyším krotký klapot koňských kopyt. Jenom se bojím, že tentokrát by tuny plechu nebyly tak milosrdné jako strouchnivělé

0: na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Sjezd sudeťáků a jejich zdejších kolaborantů, který proběhl o víkendu v Brně, mobilizoval české vlastence. Akt jejich sněmu v moravské metropoli nelze charakterizovat lépe než jako invazi. Akce rozdělila národ a tím i politickou scénu na dva nesmiřitelné tábory. A to je dobře. Ano, je to dobře. I když nám to může znít paradoxně, protože, a dodejme, že naštěstí, česká společnost už nikdy nebude taková jako před touto brněnskou provokací. Sešli se Henleinovci a pátá kolona. Tečku evropského díla míru dle stínu Adolfa Hitlera pak tomu dal kolaborant z největších, tedy agent Pávek, když v neděli na sídle českých panovníků na Pražském hradě uvítal ještě bavorského premiéra. Bývalý prezident Miloš Zeman se k jeho osobě vyjádřil naprosto přesně, když řekl, citujme, nevolte znovu vlastizrádce, který dal sudeťákům záštitu. Přidal se též Jindřich Reichl, že přes všechny líbivé řeči svazu těchto prý krajanských spolků nevěří, že jim v prvé řadě nejde o restituce a miliardové majetky. Boj o existenci českého státu a jeho historických národů zkrátka stále pokračuje. Proto se za víkendovým sjezdem v Brně ohlíží Radek Pokorný a zmiňuje hlavně též protesty vlastenců, kteří dali důrazně najevo, že nedovolí podvolit se snahám kolaborantů vzdát se českého státu do rukou velkoněmecké čtvrté říše. V článku k tomu pak přináší i několik videí.
1: Na stránkách protiproud.info

Jezdím na venkov do chalupy tý mojí báby, texty písní píšu u chlíva. Voní to tam a tak je tam ticho, sedím a buchet, mám plný břicho, před rameno se mi nikdo nedívá. Kdo by to řekl, že kolem toho chlíva lítají můzy a že to tam zpívá?

někdo písničku o ničem s radostí zpívá. Křepce leď do kraje, holubičko moje sivá. Několik minut já skládal uchlívaná, ráda mě lehce set

0: zpívat o ničem.
1: Osmdesátky o osmé.
2: Hvězdář jménem Kepler ti odkázal svůj snář. A Galileo Braille a Shakespeare Kalamář. A z Picassova plátna se šklebí tvoje tvář. Sám na sebe se díváš. Ten Picasso hold uhád, co já tak dobře vím. Tak rád bys se vším praštil, jo, na mou duši vším. Tvým čelem táhnou vrásky, jak vědmi povětřím. Ne, ty si nezazpíváš. To jsi přitom dostal zpěvník andělů na kůru. Jsi na vrcholu slávy a proto v ažůru. A přesto po tvou kůži, jak pilou spod kůru, se usadila tíseň. Teď před zrcadlem ptáš se, zda si to ještě ty.

ti mu scháníš larvy a sidol na zobák. A přesto valem chřadne, jak obyčejný pták. Co mu asi schází? Co scházelo tvým dcerám, proč řekli, že jsi lhář? Dnes v pohraničí učí, jak zvládnout slabikář. A místní lidé tvrdí, že matná svatozář je ve tmě.

chrámy. Cne, necne, kněze lajky, měšťanky v čepcích, skvělé dámy.

ať malý nebo velký, odvede všechny stejně směrem. Nechť baristo, nechť Helena je,

bratra není, sestry děcka. Kdo by mohl oběť přinésti? Chtěte pět zaň, tam uka všecka. Smrt přišla, z padla ležíš blá.

0: otekou klouby, prasknou čili. O ženo zázraku, ty živý, ty sladké tělo zářivé, ale budoucnost již na tě civí. Vrát můžeš, ale neživé.
1: Stanice Hvězda. Hrajeme si léta 80.

Za pravdu mi dáte, že to nejde bez tyčky. Stačila by prostá suková, aby děvčaně balancovalo. Nepřišla by na hůl vychoval a nemuselo se stať, co se stalo. Car já nebyl, bych se nechal vykyvat.

předskovi. Stokrát jsem si v duchu nadal starých zvířat, co se pasli v polu a nebyli to vy. Ze vzduchu hajny už po čuchu ucítil v reviru naše spreje, a tak mě tam načapal z děvuchu. Borák z plintu letěl zjistit, co se děje. Sariá s tchořem prý se srazil, co se z lesa v hrůze plazil, aby drůbež v kurníku prosil.

0: Vysvětluje, za jakým účelem jsem ju do lesa bral. To se dobře hajnemu, to děvčaťa duje, že byť ju, tak by mi tím prázdným košem dal. Určitě by jsem se urazil, kdyby mi to pravil Kary Iny. V té větě by jsem ho zarazil a řeknul bych, že mi valí kliny. Do hlavy chytnul bych ho za krabatel pickem ostrom ani datel, bo jak by mě chytnul rapel, tak by jsem se chvěl. Kdo z vás by chtěl hledat a najít pěkné hřiby, nesmí se bať trňa, hadův ani vos. Po kolenách musí prolézt všecky křiby a musí mít na to speciální nos. Ze vzduchu musí už po čuchu rozeznať satana od jedle bedle a nesmí mít na nose poruchu, to by byl v ten moment se sakra vedle. Sary, já nerad o tým zpívám, nerad o tým mluvím, nerad se tým chlubím, bo to ani neumím.
1: Osmdesátky o osmé.

Uspěchanej pane, co se s váma stane, až budete v důchodu? Pozlacený kleci bejvá plno věcí a funění do schodů. Žádná se stará, je, jestli máte zájem, měl bych pro vás dobrý tip.

Žádný slib z těch, co jsem ti dal, nejde vyplnit a nejde vzít zpátky. Tak ať točí se svět, mladší o 10 let a desce četroutá.

0: Je 9. Večer se mění v noc.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za radostí.

0: vzpomínáte? Nalijme si čerstvého do číše a teď už jen poslouchejme tiše.
1: Část 35.
2: Vážná vzpoura hrozí ze strany, která jinak zdaleka nepatří k stoupencům dámy z Masabiel. Mezi dělníky provincie se proslýchá, že Bernadetu Subirusovou unesli a odvezli někam do vězení nebo do blázince. Návštěva zrzavého psychiatra nezůstala bez povšimnutí. Jacomet ho musel pod četnickou záštitou a ve vlastním kočáře vyvést z města, protože Antonín Nikolo svatosvatě přísahal, že zastaví omnibus ještě před Bartres a že toho mimořádného profesora nejen zmidlí jako anglického milionáře, ale jednoduše ho rovnou oddělá. Bernadeta Subirusová zůstane po Zrzounově návštěvě nezvěstná. Mlynář Antonín rozpoutá divokou politickou propagandu. Promluví k dělníkům Lafitovi Pily a velkomlýna Klavrý, k dělníkům Dipratovi továrny na kola i k dělníkům Surtrůzovi cihelny a Pagesova lihovaru. Promluví k lamačům Břidlice, k štěrkařům, dřevorubcům a cestářům a nádeníkům, které skoro všechny zná. Jsme my Francouzi svobodní lidé, nebo jsme otroci? Otroci jsme! Ozve se mu v odpověď a tato odpověď není docela nepravdivá, neboť vláda císařova je dík zákonům absolutní a nekontrolovaná. Antonín Nikolo nachází přístupné uši pro svou demagogii ve prospěch Bernadety. I když žijeme na katolickém jihu, je to přec týž dělný lid, který v letech 1788, 1830, 1848 šel na barikády bojovat proti privilegovaným vrstvám, k nímž podle jeho domnění náleží i pán Bíček a panenka Maria. Bernadeta Subirusová je dítětem tohoto francouzského dělného lidu, jedním z nejchudších. Měsíce a měsíce znásilňují privilegované třídy toto dítě. Trýzní je policií, státní prokuraturou, vyšetřovacím soudem, psychiatrem a církví. A proč to všecko? Protože se svatá pana nezjevila žádné pobožné šlechtické koze, nýbrž prostému dítěti z lidu, a že se jí líbí uzdravovat lidi pramenem z vykřičené jeskyně Masabielské. U čerta, co je Jacometovi, Diturovi, Massimu a císaři do toho? Zhola nic do toho není Jacometovi, Diturovi, Massimu a císaři. Kdyby raději koukali, aby odstranili hladové mzdy, nezaměstnanost a zoufalou bídu lidu. Ale to ne. Od císaře až po Jacometa se všichni starají jen o to, aby majetné a vládnoucí vrstvy nestratili jediný sou. Uzavřou neškodnou jeskyni a jako na posměch zakáží lidem pít tu vzácnou pramenitou vodu, která už nejednomu chorému pomohla. Proč? Jen proto, aby sami mohli brzy draze prodávat vlastní lahve a cpát si tak vlastní kapsy. A teď ještě tahle hrůza. Uloupí nevinné dělnické děcko a pohřbí je na dosmrti v některém vězení nebo blázinci. První čtvrtek v měsíci srpnu bouře propukne. Ve 16:00 odpoledne víc než 1000 dělníků odloží své nástroje a vykročí v sevřených řadách k Masabiel. Jacomet ještě jakž takž stačí poslat celou četnickou pohotovost, kterou má k dispozici. 15 mužů klusem k jeskyni. Ozbrojená moc utvoří před dřevěným bedněním zeď. Po pustých a zuřivých nadávkách dojde k boji. Četníci jsou nuceni tasit zbraně, aby odrazili útočící dav. V zápětí se na ně sesype krupobití kamenů. Belaš je dosti vážně raněn pod pravým okem. Purkmistr, komisař, státní zástupce a polovina zemského soudu se dostaví na místo činu a snaží se zachránit situaci. Jacomet, který chce mluvit, je ukřičen. Vital Ditur je ukřičen. Lacadé, starý lidový tribun, pochodí o něco lépe. Dělníci vyslechnou jenom první věty. Ale potom mu Nikolo skočí do řeči. Kde je Bernadeta? Bernadeta je v bezpečí, křičí Lakadé. Zaručuji se vám za ní svou hlavou. Což pak jsem lidi nebyl odjakživa váš člověk? Nezvolili jste si mě ze svobodné vůle? Dáte-li mi důvěru, budu já mít důvěru k vám. Nikolo, skoncuj tuhle zločineckou neplechu a já ti povím, kde je Bernadeta. Tohle vnadidlo na Antonína zapůsobí.

Policejní hlášení Žakometovo je to uvrhnout barona Massiho do nejchmurnější těžkomyslnosti. Těsně po nezdařeném pokusu o internaci přichází tato rána ze všech nejhorší. Noviny se vrhají na události v Lourdech a s licoměrnou ustaraností je rozmazávají. Francouzský lid prý je lid samostatného rozumu a ne slepé poslušnosti. Kozáky a prušáky je snad možno absolutně ovládat, ale ne slavný národ Voltérův a encyklopedistů. Galská rasa má dostatek ironie, aby této pověrčivé epizody užila jako výstrahy. Ubohá Bernadetta vídá v masabělské jeskyni nějakou mystickou dámu. Jisté kruhy by v téže jeskyni mohly rozpoznat plamený nápis, kterým náš suverénní lid důrazně napomíná všechny, kdož by chtěli omezit jeho přirozená práva. Na Jákobově žebříku úřadů započne znovu obvyklý hon dotazů a replik. Od císaře nelze pořád ještě dosáhnout rozhodnutí. Císař je nyní právě chotěm, otcem a letním hostem v Biaricu. Užívá mořských koupelí a kdykoliv se v jeho vile vynoří ministr financí Fuld se svými žalobami, císař se mu dá zapřít. Baron Massi má už toho neplodného počínání dost. Přísahal masabělské jeskyni, která již tolikrát ponížila jeho píchu, krutou pomstu. Po rozpacích první chvíle vidí najednou před sebou cestu této pomsty. Jen ať se podvratné živly srocují v tisících a v desetitisících. Jen ať v Lourdech vypukne revoluce podle všech pravidel. Jemu to bude jen vhod. Nebude váhat a dá tu ďábelskou jeskyni na vlastní odpovědnost a nebezpečí rozstřílet kanony tarbeského dělostřeleckého pluku. Podprefekt, purkmistr a policejní komisař v Lourdech dostanou od barona nejpřísnější pokyny. Kdyby se nepokoje opakovaly, kdyby došlo k novým násilnostem vůči ozbrojené moci, nechť po předchozí zákonné výstraze začne pálit nejen císařské četnictvo, nýbrž i na pomoc přivolané vojsko. V purkmistrovi leknutím hrkne, když přečte tento rozkaz. Bitva u Massabiel se spoustou mrtvých a raněných. To by byl nežádoucí prolog ke kvetoucímu zasilatelskému obchodu s léčivou minerální vodou. Což pak se dá na bojišti postavit kasíno se zahradními kavárnami, s hudebním pavilonem, s kriketovými hřišti, s benátskými nocemi a ohňostrojem? Bože na nebi! Zděšený purkmistr letí k děkanovi. Děkan v příštím týdnu skoro nejí a nespí. Nejdřív pošle pro Antonína. Ty nešťastný, nerozumný osle! Oboří se na něho. Co to vyvádíš? Co mi pobuřuješ lidi? Má se s Bernadetiným pramenem smísit prolitá lidská krev? Tím by přece bylo pro tu holku všecko ztraceno a právem by ji pak odstranili ze světa jako zločince. A ten pramen, který je možná velikým požehnáním, by byl pro všecky časy prokletý. Chápeš, co děláš, osle jeden neblahý? Antonín zbledne na smrt a sklopí hlavu. I hned půjdeš se mnou, láteří farář, a ukážeš mi všechny pobuřovače. To, že Maria Dominik Peramal byl od prvního dne svého působení knězem chudých a těžce pracujících, přináší teď dobré ovoce. Zná sedláky, zná dělníky, zná všechny chudé a oni znají jeho. Jeho řeč je jejich řečí. S Antonínem, který na dobro zmalomyslnil, vchází do dílen Lafitových, Klavriových, Surtrůzových a Bagesových. Jeho drsný, neodolatelný hlas volá lidi k rozumu. Vím, co chcete příští čtvrtek udělat. 10 000 se vás chce sejít ze všech možných končin, co? A dosáhnete leda toho, že do vás vojáci začnou pálit a nadělají hromadu mrtvých a mrzáků. A proč to všechno? Abyste otevřeli k jeskyni volný přístup? Mně nic nenamlouvejte, směšujete vlastní věc s jinou věcí a to není dobře. Dopadne to špatně. Chceme vidět Bernadetu, namítají muži.
Ale děkan se tím nespokojí. Vchází do domů, do chatrčí, do chalup. Zapřísahá ženy, aby mužům život tak strpčovali, až jim zajde chuť na podobná šílenství. A jestli je ta dáma skutečně nejsvětější pana, co vám nevděčníci řekne? Volá. Po tomhle argumentu mu ženy slíbí všechno, ale žádají, aby jim ukázal Bernadetu. Dva dny před ustanovenou revoltou povolá děkan Luisu a Bernadetu domů. Ve středu ji ve fiakru povozí křížem krážem po městě a okolí. A pohled na dívku, které pobyt v horách zřejmě prospěl, na lidi znovu hluboce zapůsobí. Bernadeta se usmívá a hledí nevšímavě před sebe. Ale lidé ji s jásotem pozdravují jako vítěze.

Burgmistr Adolf Lakadé těžce dumá nad důležitým přípisem, který dostal před několika minutami. Hodina udeřila, myslí si. Slavný Filol poslal svou analýzu. Před tváří Francie a před tváří celého světa může nyní věda, neznající předsudků, odevzdat strádajícímu obyvatelstvu nejsilnější léčivý pramen světa. O tomto faktu burgmistr ani dost málo nepochyboval, když slavnostně rozpečeťoval dopis. Ale již po prvním letmém přečtení se zhroutí. Ve vodě jsou sice obsaženy všechny ty vhodné karbonáty, chloráty, silikáty, vápno, železo, magnezium i fosfor lékární kalatura. Jak se sluší a patří na největší kapacitu hydrologie a balneologie, důkladný Filol rozmnožil Laturovu řadu ještě o několik skvělých názvů, ačkoliv se ve vodě objevují jen pouhé stopy těchto látek. Jsou to amoniak a potaž. Ach, jak dobře zní slovo potaž. V člověku rázem vyvstane představa jakéhosi cídícího prostředku pro hříšné vnitřnosti břichopasů. Ale co jsou platna všechna ta krásná, vyumělkovaná slova, když výsledek maří všechnu naději? Neboť profesor Filol napsal pod čisté konto svého chemického účtu červeným inkoustem tyto hrozné věty. Z uvedené analýzy jasně vysvítá, že vodu z lurdského pramene, kterou jste mi poslal k prozkoumání, můžeme označit za obyčejnou pitnou vodu. Jejíž složení přesně odpovídá pramenitým vodám hor, kde se vyskytuje silně vápenitá půda. Neobsahuje sebemenší aktivní substanci, která by ji uspůsobovala k terapeutickým účelům. Lze ji tudíž beze škody a bez užitku používat. Beze škody a bez užitku, šeptá si Lakadé trpce. Pak najde ještě kratičký dopis v zalepené obálce označené jeho jménem. V něm stojí. Mimořádné účinky, jichž, jak jsem se doslechl, se použití této vody dosáhlo, se nedají, alespoň z hlediska dnešní vědy, vysvětlit různými analýzou zjištěnými solemi, které jsou ve vodě rozpuštěny. Najde ještě kratičký dopis v zalepené obálce označené jeho jménem. V něm stojí. Mimořádné účinky, jichž, jak jsem se doslechl, se použití této vody dosáhlo, se nedají, alespoň z hlediska dnešní vědy, vysvětlit různými analýzou zjištěnými solemi, které jsou ve vodě rozpuštěny.

ještě nedají, ale zítra třebas už ano. Pan profesor Podlec jeden vpouští hlavními dveřmi zázrak a zadní vrátka si s pomrkáváním ponechává otevřená pro vědu. Pan profesor má dvojí tvář. Od něho by to byl Lakadé nejméně čekal. Je to rána dýkou dozad pokroku i dobrému obchodu. Co pak tím asi pan profesor sleduje? Lakadé se ptá. Ad quem finem? Za jakým účelem? Neptá se to ovšem latinsky. Zná se však příliš dobře, aby v hloubi srdce nechoval podezření, že každý lidský skutek slouží jen a jen předem vypočítanému zisku. Patrně Filola podcenil. Dnes už nejsou profesoři blázni. Taková kapacita jako Filol dobře ví, že jeho analýza má hodnotu těžkých peněz, i když se za ní nedá poslat účet. Jeho výrok vytváří lázně z ničeho a právě tak pro nic za nic je nechává zaniknout. Proč by měl z křesťanské lásky dopomáhat Lurdům k takovému báječnému obchodu? Lakadé se praští do čela. Hlupáku! Byl jsi slepý, byl jsi příliš lakomý, aby ses rozjel do Toulouse a vynaložil na pana profesora 2 nebo 3 tisíce. Uvěřil si jalovému tlachu, který naznačoval, že z Toulouse dojde pohádková analýza. Dal ses strhnout, aby Slaturovo dobrozdání uveřejnil v Lavdanu. A ještě předevčírem čert tě sper Adolfe byl snatolik ješitný a neopatrný, že se s předobecní radou naparoval lékařskou komisí, nehledíc ani na toho páleného kostelníka Labela, který má vždycky oči na stopkách. Je ti už přes 60 asi pořád ukvapený, a to jen pro tu svou pitomou hltavost, které se nemůžeš a nemůžeš zbavit. Co teď? Couvnout nelze. Filolovu analýzu nezvrátíš. Nemůžeš ji spálit. Musíš ji uveřejnit. Pan profesor ji pravděpodobně sám už také publikoval. Teď si pěkně vyjez polívčičku, kterou jsi nadrobil. S tímhle bolením hlavy. S tím zatraceným bolením hlavy. Tiskne si ruce na spánky, ale bolest hlavy, jeho starý neduch následek špatného trávení, se stále stupňuje. Hodnou chvíli posténává ve své kanceláři. Pojednou se v chůzi zastaví a upře strnule oči kamsi do kouta. A co když je ten prohnaný lišák Filol ještě něco víc než jen chytrý? Co když, protože nade mnou stokrát vyniká, větří jedinou pravou stopu? Bolest v hlavě překročila obvyklou míru a Lakadého fantazie se pouští na zběsilou honičku za nevykvašenými, ale zajímavými nápady. Zazvoní na sekretáře Kurežese a poručí mu, aby mu bez meškání přinesl tajně láhev pramenité vody z masa běl. O půl hodiny později stojí láhev s vodou na stole. Lakadé nalije čirou vodu do křišťálového džbánu. Teď se voda, která jakožto pitná voda nemá žádné terapeutické vlastnosti a která přesto už leckomu přinesla uzdravení, třpití v zlatém odpoledním slunci. Buriet vidí na slepé oko. Chromé dítě Buorcovo běhá. Dlouho pozoruje Lakadé křišťálovou hru světel, která kreslí na stěně kmitavé, duhovité útvary. Za dnešního stavu vědy se prý s tebou nedá nic počít, říká si Purkmistr. Ale to ještě neznamená, že nedojdu k cíli. Ústupem ne, spíš pochodem vpřed, ale v jiném směru. Blázních host jako host, jen když přinese peníze do kraje, ať už v něm hledá karbonáty a fosfáty, nebo zázrak. Slyšíte pískat lokomotivu? Lakadé popojde ke dveřím a opatrně je zamkne tak, aby Kurežes a Kadevil nezaslechli ani zaskřípění klíče. Stejně potichu pak stáhne těžké záclony, jako by se před Bohem styděl za pokus, jehož se odvažuje. Světnice je zahalena do purpurové tmy.

0: Lesk prizmat na džbánu pohasl. Lakadé si ověřuje, jak silné je jeho bolení hlavy. Dosud značné, konstatuje. Potom si nalije do sklenice vodu, popojde až do kouta, s hekáním poklekne a odříká několik zdrávasů. A protože ho už za malou chvíli nesnesitelně bolí kolena, vždyť mají co nést, vypije vodu naráz už před 10. zdrávasem. Po této námaze ulehne znaven na pohovku a vyčkává účinku. Čas od času klade sám sobě otázku. Pomíjí bolest? Neví. Musím to zkusit ještě jednou, rozhodne se konečně. A znovu klekne, znovu se modlí, znovu pije. Po třetí si je už téměř jist, že bolesti polevují. Adolf Lakadé, purkmistr, se dá do smíchu. Směje se Lakadému, bývalému Jakobínovi, a diví se, k čemu se to i osvícený člověk propůjčí, když je sám a když ho nikdo nevidí. Hlava ho už skutečně nebolí. To nesvědčí o ničem jiném, než o tom, že ten, kdo má bolest, má zároveň i víru, myslí si Lakadé. Ale protože spousta lidí na světě má bolesti, a to nejen obyčejné bolesti hlavy, znamená to, že mnoho lidí má i víru. A ti, kdož mají víru a nic jiného ve svých bolestech než víru, ti přijdou. Moc vybrané publikum to asi nebude. Říká si burgmistr, než vyčerpán usne.
1: Slyšíte hvězdu? Bezpečí před hlupáky. Stanice Hvězda.
2: Část 36.
0: Letošní rok je nejhorší rok v celé dosavadní kariéře císařského státního návladního Vitala Ditura. Začalo to v únoru tím tvrdošíným nachlazením. Týdny trvající rýma a napuchlý červený nos nemohou rozhodně zvýšit sebevědomí panovačného muže. Potom přišel ten zvláštní výslech s Bernadetou Subirusovou, při němž Vital Ditur utrpěl první porážku. Po té neodpustitelné, těžkopádné příhodě se zjednaným agentem, za kterou se až do hlouby duše stydí a která navzdory všemu utajení našla cestu do novin, dostal Ditur od vrchního státního návladnictví v Po ukrutánský nos. Po vzpouře před jeskyní, při které zranili četníka Belaša, si Ditura osobně obeslali do Po. Jeho představený Falcone, už starší pán, při jeho příchodu spráskne ruce. Císař si stěžuje na justici, naříká Falcone. Dostal jsem hrozný dopis od ministra. Takhle to dál nejde. Já nesedím u pramene. Vy sedíte u pramene, dělejte něco, pane. Dělejte něco, pane, dělejte něco, pane. Tu melodii vydupávají poštovní koně, když se Ditur vrací do Lourdes. Ale co má dělat? Falconetovi se to předpisuje. Státní návladní dá nastoupit všechny četníky a policisty a důtklivě jim přikáže, aby pozorně odposlouchávali všechny hovory lidí, kteří se u jeskyně shromažďují. Každého, kdo by pronesl nějaký pohrdavý výrok o vládě nebo se dal dokonce strhnout k nějakému velezrádnému výroku, ať bez milosti zatknou. Hned druhého dne se před císařským státním návladním, v jehož kanceláři právě dlí komisař Žakomet, objeví vítězoslavně malý Kale s první zatčenou. Je to jistá dáma, paní Žestaová. Dáma z dobré lurdské společnosti. Přítelkyně paní Mijetové a jejich kruhů. Policajt Kale má pivku na lepší společnost vůbec a na paní Žestaovou zvlášť. Tvrdila, že ty škandály nepřestanou, dokud císař s císařovnou nepřijdou osobně k jeskyni. Kváká chraplavě. Je to pravda, madam? Ptá se Ditur. Ano, doslova. Přikývne s nejspokojenějším výrazem na světě paní Žestaová, boubelatá třicátnice. Tento klid osoby zatčené z moci úřadu státního návladního vydráždí. Domníváte se opravdu, že veličenstva navštíví jeskyni, kterou uzavřela jejich vlastní vláda? Pane, jsem pevně přesvědčena, že se veličenstva na svou pitomou vládu vykašlou a vydají se brzy na pouť k jeskyni Masabiel. Při této výsměšné odpovědi ztratí Ditur, otrlý státní úředník, hlavu. Jako když ho cosi osudného posedne, vymrští se ze židle a zařve. To je urážka veličenstva. Zažaluju vás pro urážku veličenstva. Zažalujte, řekne paní Žestaová s dokonalou ironií. Smím se ptát, v čem spočívá ta urážka? V tom, že přirovnáváte duchovní kvality veličenstev k svým vlastním, madam. Ztratí-li rozum člověk rozumný, není mu pomoci. Citový život, jinak přísně ovládaný, se pak mstí překvapujícími výbuchy. Vital Ditur, celý zelený od toho, jak se v něm rozlévá žluč, tu směšnou žalobu na madam Žestaovou skutečně podá. Už v kratičké době dojde k veřejnému přelíčení před smírčím soudcem Dipratem. Za halasu veselého a škodolibého smíchu hustě natlačeného auditoria musí Diprat, přítel císařského státního návladního, obžalovanou Žestaovou osvobodit od přestupku urážky veličenstva a stěží ji může odsoudit k obvyklým 5 frankům pokuty. Diturova posedlost nezná mezí. To, co se nezdařilo v Lurdech, se snad zdaří v Po pod dohledem pana Falconeta. Státní návladní podá odvolání proti tomuto osvobozujícímu výroku. Proces přejde k vyšší instanci do Po. V den přelíčení musí Kaznáv zařadit do provozu 2. poštovní vůz, protože houf veselých žen v letních šatech, které se smějí a žertují, si nedá vzít, aby delikventku nedoprovázel. Vyvádějí, jako by jeli na slavnost. Dámy si přijdou dokonale na své. Vyšší instance nejenže osvobozující výrok potvrdí, ale zruší dokonce i ono malé odsouzení k pokutě. Vrchní státní návladní Falconet prohlásí před svědky. Chudák Ditur by potřeboval psychiatrické vyšetření 10x spíš než celá Bernadetta Subirusová. Zlomeně se plíží císařský státní návladní po své kanceláři. Rána, kterou si Bůh ví proč sám přivodil, je nezhojitelná. Zesměšnil se v novinách a věru, že nejen v těch klerikálních. S jeho kariérou je, jak se domnívá, konec. Pro všecky časy zastrčen na nejzapadlejší venkov, tak zní rozsudek. Kdykoliv jde okolo zrcadla a mimovolně se v něm zahlédne, štítivě se zašklebí.

Ale Kale, čarodějův učeň, se nedá odstrašit. Už za týden přirukuje s novou obětí. Tentokrát je to pompézní dáma s rozložitou zvonovou krinolínou. Hnědé hedvábí, fialový slunečník, vysoko z čela vyčesané plavé vlasy, na nichž se vznáší květinový klobouček. S důrazem položí Kale Diturovi na stůl objemnou lahev, příslušné corpus delicti. Ta dáma si nabírala vodu z pramene, žaluje četníček. A nechtěla mi odevzdat lahev. Potom si na kraji jeskyně trhala květiny a trávu a nedala se odehnat. Jak se jmenujete, madam? Začíná Ditur unuděně výslech. Jsem madam Briatová, řekne dáma s poněkud rozpačitou prostotou lidí, kteří by své proslulé jméno raději zatajili. Madam Briatová? Zvedne oči státní návladní. Briatová? Jste snad v příbuzenském vztahu k admirálu Briatovi, bývalému ministru námořnictva? To je můj muž, řekne dáma. Vital Ditur dost zaraženě vstane a přisune k ní židli. Račte se laskavě posadit, milostivá paní. Paní Briatová odmítá. Byla jsem zatčena. Tento pán mě vedl přes město. Nechci, aby se mnou zacházelo jinak než s ostatními obžalovanými. Smím zvědět, co se mi klade za vinu? Holohlavý Ditur dělá dojem člověka krajně vyčerpaného. Milostivá paní, řekne polohlasem, když mrknutím očí zaplašil z místnosti Kaleta. Nosíte slavné jméno. Váš manžel, jak všichni víme, stojí blízko císaři. My, úředníci tohoto města, vedeme již několik měsíců jeden z nejprudších zápasů tohoto století. Vedeme ten boj z příkazu císařské vlády s plným vědomím a souhlasem jeho veličenstva. Jisté politicky velmi protichůdné kruhy si berou halucinaci slabomyslné dívky a pověsti o domnělých vyléčeních za kýžený podnět, aby císařskou vládu a tím i samotného císaře zasáhli v nejslabším bodě vládnoucího systému. Mám na mysli výjimečné zákony, o něž se nynější vláda výlučně opírá. Utrpí-li však autorita, která se opírá o výjimečné zákony, sebemenší škodu, odstne se v povážlivé tísni. Abychom tuto absolutní autoritu uchránili od nebezpečných porážek, uzavřeli jsme Masabilskou jeskyni. A teď k nám přicházejí dámy, jako jste vy, milostivá paní, příslušnice nejvyšších kruhů císařské Francie, a ukazují lidu, že sami pohrdají touto nejvyšší autoritou tím, že se jí vzpírají. Madam, poraďte mi, co máme dělat. Podejte na mne žalobu. Usměje se paní Briatová. Třeba pro urážku jeho veličenstva. Ditur spolkne tu jízlivou jedovatost, nehne brvou a po delším mlčení řekne. Musím od vás požadovat předepsanou pokutu 5 franků. Zaplatíte ji příslušnému policejnímu komisaři. Mile ráda, pane. A 100 franků vám k tomu přidám pro chudé. Tak. A teď mi prosím dejte mou lahev. Lahev zůstane zabavena, milostivá paní, podotkne státní návladní. Dáma se maličko pousměje. Myslím, že nezůstane zabavena, pane. Naplnila jsem ji na příkaz vysoce postavené osobnosti. Ditur je pevně odhodlán v tomto bodě nepovolit. Škubne rukou a přitáhne lahev k sobě. Koho? Smím-li se ptát. Jejího veličenstva císařovny Eugenie, řekne paní Briatová. Mám čest být chůvou korunního prince. Žloutenkovitý Ditur k ní přisune lahev. Račte si ji vzít, milostivá paní. A bez jakéhokoliv omlouvání dodá. Byl bych věru osel, abych v tomto slabomyslném světě jediný plnil svou povinnost.

Císařova okna vedou na Atlantský oceán, jehož příboj duní až do pokoje, neboť letní vila v Biaricu je postavena vysoko nad útesy. Navzdory vlahé zářijové noci okna nejsou otevřena. Hustý dým cigaret se válí v pokoji a zhlukuje se kolem nástropních lustrů a okázalých petrolejových lamp, které stojí na obou pracovních stolech. Té osamělé chvíle mezi půlnocí a jednou hodinou z rána si císař neobyčejně váží. Jako tak mnohý silný kuřák i on těžce a pozdě usíná a jeho duševní bystrost a produktivnost stoupá po půlnoci. Pro nejmocnějšího pána přítomného světa je to chvíle snivého plánování. Nažloutlý obličej padesátníka, jehož tváře mívají jinak podivně uhlazený lesk, je ochablý a rozbrázděný. Černě nabarvené vlasy, většinou pečlivě rozčísnuté a zčesané zleva doprava do čela, jsou neladně rozcuchané. Konečky kníru, přes den řízně do délky vytažené a utužené pomádou, jsou nepravidelně splihlé. Panovník má na sobě pohodlný hedvábný župan a měkké domácí trepky. Utvářet v takovém negliže a v naprosté kontemplaci budoucí osudy kontinentu vzbuzuje dráždivý a slastný pocit moci. Napoleon III. Chodí v rozlehlém pokoji sem a tam mezi dvěma pracovními stoly, jako by u nich seděli neviditelní sekretáři démoni. Na větším stole leží mapa horní Itálie, posetá tajuplnými značkami červeného, zeleného a modrého inkoustu. Byla přiložena k pětkrát zapečetěnému plánu polního tažení generálního štábu, který včera do Biaricu osobně přinesl ministr války. Svět dosud netuší, že věc s Itálií pokročila už tak daleko. Dokonce i ten velikán Savojska, hrabě Cavour, má nejdřív změknout na pozvolném ohni nejistoty. Ale noviny zatím píší o císařově moderním smýšlení a o tom, jak hluboký vztah k přírodě má císař, který se každodenně koupe v moři a vydatně plave. Také na menším stolku leží pod haldami aktů a přípisů samé mapy. Alžír, rovníková Afrika, Střední Amerika. Císař má polyfonní způsob snění. Jeho strýc Bonaparte měl před sebou malý svět. Zůstával připoután k Evropě a Středozemnímu moři. Nemohl přemoci ani kanál a tím potrestat Británii. Při veškerém kultu, který se pěstuje se zakladatelem dynastie, cítí se Napoleon III. Tomu prvnímu Napoleonovi nadřazen. Jeho dílem nejsou bitvy, ztracené již ve chvíli vítězství. Jeho dílem je dokonalá železniční síť, kterou v kratičké době 7 let rozhodil po Francii. Jeho cílem nejsou vychloubačné výboje, nýbrž harmonická výstavba světa civilizovaného francouzským duchem, světa, který bude sahat až ke Kongu, do východní Asie a možná, že i do Mexika. Znovu a znovu se císař sklání nad generální mapou horní Itálie. Válce s Rakouskem se nevyhnou. Bleskově chytrý Cavour, přesvědčený, že je loutkářem, netuší, že sám je pouhou loutkou v ruce někoho většího. Cavourovým cílem je sjednocená Itálie pod Savojskou dynastií. Ale to vůbec není cílem císařovým. Císaře ani nenapadne obdařit nějakého Viktora Emanuela lénem nějaké politické velmoci. Kdysi v dobách své dobrodružné mladosti sice slavnostně slíbil karbonářům, že sjednocení Itálie dovede až k vítěznému konci. Ale to byly republikánské sny cestujícího rytíře z Nemanic. Ludvík Napoleon nikomu nepřísahal, že vyvýší Savojský dům víc, než je třeba, a dá tím hohenzollernskému rodu špatný příklad. Jeho plán je originálnější a účinnější. Sjednotí Itálii, ale ne pod jediným panovníkem.
nýbrž pod čtyřmi, které lze podle potřeby proti sobě poštívat. Uzavřený svazek států a dynastií, jehož volnost pohybu, bude brzděna. A on, Napoleon, nedá předsednictví této federace nikomu jinému než papeži v Římě, suverénu církevního státu. Je to vyřešená kvadratura kruhu italské politiky. Bude to však zároveň také veliký dar klerikálům všech národností a současně zase kontrola katolických stran ve všech zemích. Liberálové budou zuřit, toho si je císař vědom, budou bědovat a křičet zrada. Klerikálové i liberálové jsou dvě ramena vah císařské vlády. Udržet tato vahadla pokud možno v rovnováze, v tom vězí celé umění. Není to náboženské smýšlení, co císaře přimělo naplánovat onen obrovský dar Římu. On sám smýšlí a cítí liberálně, jako celý svět. Ale přednost francouzského světového impéria spočívá v tom, že se ani Italové, ani Němci nezmohou na to, aby měli skutečný národnostní stát. O tom se však nahlas mluvit nesmí, aby se nerozhořčily všechny měkké širáky a spozdilé horké hlavy Evropy, včetně těch francouzských. Musí se naopak dělat všecko, aby liberálové před velkým úderem nezvětřili nebezpečí a nezarmoutili se. Je to náhoda, že radikální noviny přes všeckou cenzuru píší den ode dne nenávistněji? Proto není ani ta lurdská aféra nicotnost, jak by všichni neschopní úředníci císaři rádi namlouvali. Už proto ne, že úřady za celých 8 měsíců nejsou sto tu historii zázraku zlikvidovat. Císař má pro takové věci dobrý čich. Neuvěřitelná věc. 8 měsíců jsou ty smutné Lurdy parádním číslem internacionálního žurnalismu. Císaře ze všech stran tlačí k nějakému rozhodnutí. Jeho osvědčené umění nic nevidět a nic neslyšet, dělat takticky tak říkajíc mrtvého, je každým dnem podrobováno tuhé zkoušce. Včera přišel pan de Ressenier, bývalý poslanec Vysokých Pyrenejí, a dnes dokonce učinil návštěvu Monsignor Salini, arcibiskup z Oš, který důrazně protestoval proti tomu, aby se úřady vměšovaly do lurdských věcí. Návštěva tohoto církevního knížete je dosti podivná, když se uváží, jak opatrně francouzský episkopát mlčí a vyčkává dalšího vývoje. Císař jednomu i druhému odpověděl vyhýbavě. Ressenier tu ostatně musel zanechat memorandum. Kde jen je? Kam je dál? Kdyby ti zpropadení tajemníci a lokajové nechtěli vždycky dělat na stolech pořádek. V mém nepořádku je víc pořádku, než v nejuspořádanějším archivu. Konečně najde císař memorandum. Vaše veličenstvo, čte zběžně. Račiš milostivě prominout otázku samotných zjevení, ačkoliv už statisíce svědků věří, že se tu skutečně projevila vyšší moc. Nicméně se nad vší pochybnost prokázalo, že voda z řídla v jeskyni, tak zázračně vyprýštivšího, nyní však policií uzavřeného, nemůže zhola nikomu uškodit. Analýza provedená profesorem Filolem nevývratně prokázala její neškodnost. Že jistý nikoli malý počet nemocných se po požití vody uzdravil, je dokázaný fakt. Ve jménu svobody svědomí otevřte přístup k Masabělské jeskyni, sire. Ve jménu lidskosti dopřejte trpícím uzdravení. Ve jménu svobodného bádání otevřete cestu vědeckému zkoumání. Císař se musí hlasitě smát, když hází tento pamětní spis do koše. Vida. Teď najednou i reakcionáři usilují o svobodu svědomí, lidskost, svobodné bádání. Tak jako jindy za spání pokrokáři, když se jim to nějak hodí do krámu, ráčívají mít zájem o nebe. Jalový a prolhaný je celý tento svět. Každý chce jen pro sebe a pro svou stranickou skupinu urvat ždibec moci, která by mu zajistila nasycení a povýšení. Věda nebo Bůh? Obojí je jen cílevědomé prodloužení tohoto ždibce moci do abstraktna.
Klerikálnímu panu Resenierovi jsou pramen, pana i zdraví jeho spolubližních tak lhostejné jako prach na silnici. Chce mít úspěch, toť vše. Chce se pomstít svým protivníkům, protože ho při posledních volbách porazil liberál. Je to opravdu mohutný pocit být císařem, který nemusí lhát a závodit o moc, protože ji má. V jistém směru se má císař lépe než Bůh. Bůh se zde na světě opírá jen o klerikály. Já se však opírám o obě strany, o klerikály i liberály. Vám, milí páni klerikálové, předhodím v nejbližší době pěkné tučné sousto. Proto nesmíte počítat se žádným vnitropolitickým úspěchem. Kdežto páni liberálové se budou v příštích měsících těšit mé výslovné přízni. Hvězda.

0: desátá večerní je fuč.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Hovoří hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.
3: Dneska poslední si už sklenku.

0: 14. na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Šéfredaktor Protiproudu Petr Hájek se v pondělí potkal tradičně s tvrdým jádrem nepodvolených a probírali se opravdu závažná témata. Tak především 50 odstínů protestů v Brně, kdy jsme zhodnotili, že Zeman byl skvělý, stejně tak Jindřich Reichl. Rozvědčík na Hradě naopak stupňuje rozdělení společnosti a otázkou je, zda nás zaberou dřív Ukrajinci nebo Němci. A proč chce jet tak vehementně na sraz válečných štváčů NATO v Ankaře? Možná proto, že válka s Ruskem je jejich poslední nadějí. A co slovenský holokaust, proč na něj zapomínáme? Otázky pak také padly nad krádeží lebky svaté Zdislavy a mělo to opravdu zajímavou konotaci. Otázkou pak ještě je, zda sudeťáci skutečně zakoření v České republice a zda příští rok, jak se vyjádřili, nebudou mít další sjezd, nejspíše na severu Čech. Více pak tedy doporučujeme v celém záznamu pondělní porady.
1: Na stránkách protiproud.info

0: Noc s hvězdou.
1: Pane Horníčku, stalo se vám někdy, že byste zmeškal představení?
2: Zmeškal představení? Ano, stalo. Je. To je herecká hrůza, drahý pane. Každý herec má hrůzu, že zmešká představení. A zvláště pak herec, který hraje v divadle, který má třeba více scén, jako dejme tomu městská divadla pražská, tedy takzvané Ornestinum, tak to má 3 budovy a to tedy člověk neví honem, v který té budově patrně hraje. A jestli nepřehlíd něco, to jsou strašný pocity, třeba sedíte v biografu a už běží žurnál, začne film a najednou se vám ozve takový někde za lubem něco, že jo, nebo se ozve a řekne vám, nepřehlíd se, seš si jistý, že nehraješ a už z toho filmu nevíte nic. Nic, konec, je lepší odejít a tak. Já jsem zmeškal představení v Národním divadle, kde jsem zaskakoval za Karla Hegera z Byška Dulského v Morálce paní Dulský, když byl nemocný. Pak se uzdravil, ale protože slušnost divadelní velí, aby ten zaskakující si to ještě někdy občas zahrál, tak mě to Karel Heger, zvláště když jsem třeba byl na zájezdě, tak mě to jaksi dali zahrát, toho Zbyška Dulskýho. Ale musel jsem vždycky dostat takový lejstro podepsat, že to hraju. To obcházel takový kustod nebo pedel, a kustod spíš řekněme. A ten dával podepsat, kdo ten večer hraje, buď Heger nebo já, nebo jiný alternace. A jednou mě to nedal, čili vina nebyla na mé straně a já jsem seděl u Vericha v zahradě, pili jsme pivo, krásný letní večer takovej, a už jsem tehdy plánoval přechod k němu. A najednou otevře okno paní Verichová a v okně mi říká, pane Horníčku, hrajete? A já naložený dobře říkám, ne, nehraju, já myslím, že se mě ptá. A ona říká, no ne, hrajete ve Stavovském divadle. A já říkám, ne, dneska mám volno. A ona říká, ale oni teď volají, že je z Morálka paní Dulský. Oni mě přes domov telefonicky vypátrali, kde jsem. Tak teď jsme vylítli. Verich skočil do auta a fantastickou rychlostí mě vezl. Dodnes vzpomínám, jak bylo 7 hodin, v 7 se začínalo tehdy v Tylově divadle, tedy ve Stavovském, nebo jak se to říká, a bylo 7 hodin a na Orloji bylo, procházeli ty... A poštolstvo chodilo a tam stály ty Divišové, ty, co se... přihlížející. A já vzpomínám, jak Verich projížděl tím davem, rozehnal, i ty opoštolové se lekli a řval tím okýnkem, z cesty jedeme dělat umění. A tehdy se stalo, že ve Stavovském divadle odložili začátek na 7:30, což se málo kdy stane, a lidi venku stáli, kouřili, když já přijel, tedy s hrozným opožděním, nalíčili mě, oblíkli, hodili na jeviště. A to je zákon, neúprosný zákon schválnosti, že kdo přijde pozdě, tak první věta v tom hledišti ho prozradí. Já jsem nastoupil na jeviště tak jako 10krát předtím s naprosto jaksi nevinnou scénou, kdy přichází Zbyšek Dulský z Flámu. To byla scéna, která se mi těžko hrála. Přicházím a proti mě jde sestra, tedy Jiřina Petrovická, a říká mi normální větu. Kde jsi byl? Kde jsi byl tak dlouho? To bylo poprvé v historii této hry, že tahle věta měla aplaus. Dlouhotrvající, bouřlivý aplaus, přecházející místy v ovace. Takže to je hrozný pocit zmeškat.
3: No to je jistě hrozný pocit, ano. Když člověk má být na jevišti a není tam, ale musí být stejně špatný pocit, když člověk má být na jevišti a není tam.
2: To jste řekl dvakrát, to
3: ne. Když nemá být... Vy jste neměl být na jevišti.
2: Ano, já jsem měl být na jevišti, já nebyl jsem. Aha. A vy chcete říct, řekněte si to na nečisto. No.
3: Já mám na mysli ten opačný případ.
2: Ano, že tam nemá být a je. Tak. Ano, i takový herci jsou.
3: Myslíte, že...
2: Ale no, vy to myslíte jinak, já vím.
3: To nemá být.
2: Já vím, když tam lezem omylem.
3: To nemá být odvážný satirický šlech.
2: Ne, to doufám.
3: To je dotaz, jestli se vám někdy stalo, že jste byl na jevišti, když jste tam neměl být.
2: Stalo. Ale vešel jsem tam schválně. Ze zlotřilosti. My jsme hráli v Plzni jednou takový dětský představení. Jeden učitel zdramatizoval knihu Karla Máje. To není ten Karel Máje z Realistického divadla, to je ten Karla Máje. Syn lovce medvědů. A já, protože tomu je 25-26 let, jsem hrál syna lovce medvědů. Dneska bych, kdyby zdramatizovali knihu Dědeček lovce medvědů, tak to hraju já. Tenkrát jsem hrál syna lovce medvědů. A Tam hráli, tam jsou ty dva zálesáci, ten dlouhý a tlustý, jak se jmenují oni v Synulovci medvědů? Ta dvojice, která jde všema májovkama, a vždycky se trošku jinak jmenuje, myslím asi. Ne, nevíte nikdo. To je zajímavé, jak tahle oblast je neznámá. Co? Jeden dlouhý a jeden tlustý. No a to hrál Pepík Hlinoma z toho tlustýho a Karel Pavlík hrál toho dlouhýho. Vinnetoua hrál Karel Forst a Shatterhanda Willem Pfeiffer. A to jsme zvrhli, tohle představení jsme zvrhli v absolutní šaškárnu, protože tam se dělalo dětské představení velmi nezodpovědně na jednu zkoušku, takže nikdo nevěděl, o co jde. Nikdo. A byla premiéra, první divadlo dětí, tedy už dospívající mládeže, že jo, Karel Maj, a zvedla se opona a začalo to tím, že přes jeviště šel pán a nesl strom. Ale to nebyl režijní for, to nebyl nápad. To nedělal Radok, to bylo nedopatření, to bylo, prostě ten tam zabloudil kulisák ze stromem. No a tím se to představení bylo předznamenáno a v tomto duchu jsme to hráli celý. Takže tam třeba vznikla scéna, když jsme stáli na prérii, setkáváme se poprvé s Shatterhandem a s Vinnetouem a ozve se dusot koní. A na to říká Shatterhand, pozor, šašoni na koních, rychle pryč. A při premiéře se ozval dusot koní, který dělali ťukáním na mikrofon. A ozval se najednou takovej nečekaně plechovej zvuk, jo, který měl rytmus, který koňský jízda, ale byl plechovej. A než mohl Shatterhand zařvat, pozor, šošoni na koní, tak Pepík Hlinoma zařval na prérii, pozor, tady někdo píše na stroj. My jsme prostě to představení absolutně zbavili smyslu. A to šlo tak daleko, že už psali novináři potom v novinách, psali článek, jak jste ubozí páni herci. Děti si střádají korunku ke korunce, aby viděli divadlo. No a tam právě jsem byl, tam nastala tahle okolnost, tam byla scéna, kdy u vohně táborovýho mluvějí zálesáci o tom, že já a ještě asi dva jsme zajatý u Indiánu a že nás pojedou o svobodě. A raději se tam jak. A my jsme stáli s Pepíkem Hlinozem, tedy ty, kteří jsou zajatí, a s Karlem Pavlíkem za scénou a čekáme tedy a vedle nás stál dramatizátor, ten učitel plzeňský. A my, aby jsme ho popudili, tak jsme schválně říkali, ty kolikátý to je obraz? A Pepík říkal, já nevím, já to neznám, že jo. A já jsem říkal, no počkej, máme tam být nebo ne? A on říkal, no tak tam pojď. A než nás ten učitel mohl zadržet, tak jsme tam vnikli. A přišli jsme mezi zálesáky, kteří se ubohně raději, jak nás osvobodit. A oni mluvili dál, pochopitelně. Tak my jsme si to chvilku poslechli a zase jsme odešli. Pak Pepík do mě šťoucha říkal, nemáme tady být. Odešli jsme. Další dotaz, prosím.
4: Myslíte, že existuje nějaká spojitost mezi autocenzurou a autem?
2: Spojitost mezi autocenzurou a autem? No tak, u mě jo. Já pak Pepík do mě šťoucha říkal, nemáme tady být. Odešli jsme. Další dotaz, prosím.
4: Myslíte, že existuje nějaká spojitost mezi autocenzurou a autem?
2: Spojitost mezi autocenzurou a autem? No tak, u mě jo. Já se přiznám, že u mě jo.

0: naprostého osamění. Jedině v autě. To vím, že jo, tam nemůže nikdo přiskočit za jízdy. Nebo jo? Všechny ty metody už jsou různý. A proto například taky nikdy neberu stopaře. Víte, já třeba jdu do Karlových Varů a potřebuji si cestou nějak zopakovat roli dvouhodinovou a tak se omlouvám touto cestou všem stopařům i stopařkám, že někdy je nemohu vzít, já se někdy musím v tom autě učit. A je to moje jediné. Prosím?
1: A pak se na vás zlobí.
0: Hrozí pěstičkama za mnou, hrozí. Oni se vždycky zlobějí. No, tak myslím, že to tuto spojitost pro mě to má. Tam pro mě padá autocenzura. Další dotaz? Někdo doma?
2: Tady, pane Prosím? Haníček.
0: Tady jsou děti taky? Podle hlasu? Ne. Tak prosím.
2: Pane Horníček, co myslíte, dají se konvalinky trhat pomocí dynamitu?
0: No dají, samozřejmě, že jo. Pomocí dynamitu utrhnete kde co. Ovšem, tedy na trhání konvalinek znám daleko lepší prostředky, například něžnou dívčí ruku. Na trhání konvalinek. Samozřejmě, že dynamit utrhne i konvalinku, jenže dynamit sebou bere i celé blízké nebo daleké okolí. To je zajímavé. Dynamit má obrovský akční rádius a hodí se spíše, pozor, spíše k trhání bunkrů, skal, budov, velikých komplexů, například komplexů méněcenosti a tak dále, velikých takových věcí. Protože potom nejhorší je, on vám utrhne konvalinku, ale nejhorší potom je oddělit třeba radnici od blizny. To nenajdete, to je fofr. Ovšem řekl bych na druhé straně, že jsou tací jedinci i také celky, jsou, to si přiznejme, že jsou také celky, které dávají přednost při trhání konvalinek dynamitu před dívčí rukou, ale já nemám proto jiné vysvětlení, než to, že snad mají radši kravál než vůni a radši mohutnost akce než rozměr výsledku, že?
3: To jste řekl moc hezky.
0: Že jo, no konečně i oponent s něčím souhlasí. No a my můžeme pokračovat dál, kde pak mám to víno? Je nějaký další dotaz?
4: Tady, prosím. Pane Horníčku, před chvílí jste mluvil o tom, že při cestě autem se učíte nahlas. Není to nebezpečné? Nemůžete ledacos přehlédnout?
0: No, přehlednout to ne, já se neučím nahlas tak, že bych se učil přímo z knihy. To už musím umět ten text a v autě se učím jenom, jak si improvizovat, nebo si to opakuji. To ne, to, ačkoliv, příteli, ačkoliv teď jste mě navedl na jeden zážitek zajímavý, že jsem měl jednou v autě pocit, že jsem skutečně něco přehlédl. To se mi stalo, to jsem měl v noci do Karlových Varů a řídil jsem a už jsem byl takový dost unavený a najednou jsem si říkal, no už to vydržíš, teď přijde takové jedno staré město a viděl jsem to, v duchu jsem viděl, tam je kašna, náměstí, svažující se z kopce, úzká ulička, zahnu doprava, projedu to město a už budu v Karlových Varech, jsem si říkal. A najednou tady Karlovy Vary, serpentiny dolů a město nikde. Teď jsem si říkal, přehlíd jsem to město, nebo zaspal jsem to, i to je možný u mě. A pak jsem si říkal, to je vyloučen, tak si se splet, to město snad je za Karlovými Vary, třeba na Chebské silnici nebo na Ašské silnici. A hledal jsem to město, vrtalo mi to hlavou, přece město najednou pryč, nenašel.
3: To není možný, to jak přece to? Nemůže se ztratit město, to do toho vnášíte metafyziku.
0: Ale já netvrdím, že se ztratilo město, já tvrdím, že nebylo na té silnici, to já vím, že něco tak kompaktního, jako je město, nemůže zmizet. Já jenom připouštím možnost, pozor, že to město z této silnice zmizelo a objevilo se na silnici jiné v jiném okrese a v tom by mohla televize prospět a pomoct. Možná, že najednou v tom okrese se podivili, kde se tu bere město. Protože to bylo starobylé město. Kdyby se objevilo nové město v nějakém okrese, tak si to nikdo ani nevšimne, protože u nás, jak víte,
3: rostou
0: města jak houby po dešti, že jo? Ale staro, prosím.
5: Pane Horníček, promiňte, ale to město nemuselo zmizet.
0: Jak to?
5: To město mohlo být přesunuto.
0: Celé?
5: No dneska přece není žádný problém pomalu a opatrně přesunout třeba kapli.
0: To je pravda, ano. Ano.
6: V Egyptě, na Suanská přehrada.
0: Aha, vidíte, přesunuli přehradu.
3: Ne, sochy přesunuli.
0: Jo, tak pardon, Ne, ano, přesunuli sochy kvůli přehradě. Víte, jak u nás bychom...
3: Zatopeni.
0: Aby nebyli zatopeni. U nás bychom to řešili daleko moudřeji. Klidně bychom zatopili památky a půjčovali bychom skafandry.
3: Ano.
0: No a vidíte, jak když se sejde více lidí, více hlav, více ví a problém je jasný a na dlani, že? Kdežto já jsem byl v té noci sám, město pryč a já se přiznám, já jsem se začínal bát. Skutečně na mě padala hrůza.

0: Noc plná hvězd.
1: Přikládám životopis. Byl jsem narozen pohlaví mužského, což mi už zůstalo. A má za následek i stav současný. Myslím můj, nikoliv mezinárodní. V závorce to by nám tak ještě scházelo. Dovolte, abych začal od malinka. Mé dětství bylo poměrně utěšené, nemaje z toho rozum. S kvačícími léty jsem nabýval dojmů, čímž jsem však na druhé straně zároveň ztrácel přehled. Moji rodiče byli každé odpoledne a večer doma a nutili mě číst, psát, počítat a zpívat národní písně. Zkrátka taková typická, rozvrácená měšťácká rodina. Všichni příbuzní, tvrdíce, že mě mají strašně rádi, mě mlátili na potkání. Z toho jsem vyrozuměl, že dokud mě budou mít strašně rádi, nebudu mít na světě pokoje. Léta školou povinná jsem trávil většinou na chodbě, kam jsem býval vykázán, javši se polohlasně vyrušovati pedagogy a buditele. A tu řekněte sami, co může dát i studená školní chodba vnímavé duši dítka z rozvrácené rodiny. Pranic, řeknete, pokud jste slušně vychováni. Na školních chodbách bývají kromě hrdinů vycpaní hlodavci a plazi v líhu. Odtud pramení můj odpor k hlodavcům a plazím. Zajímavé jest, že avšak nikoli v klíhu. Neboť líh si tak nějak zachovává svůj půvab, byť v něm i byla namočena zmije písečná. Puberta jest období, kdy máte dojem, že se klidně obejdete bez vychovatelů, dostanete-li vhodný podnájem ve vykřičeném domě. Tuto psychologii způsobují kontrarevoluční slečny na předních stránkách časopisů. Když se na ně nedíváte třídně a když se vám k tomu ještě přidá úpadková jazzová hudba, tak jsem byl svého času divoch. Zdůrazňuji svého času, abych zde přítomných dámách nebudil fantastické naděje. Podívejme se však na mě politicky. Své mužství jsem zahájil bojem proti říšskému kancléři a to říkánkou Derdy das psí vocas. Když to vůdcovi došlo, na místě se zastřelil a spálil. Od té doby si přede mnou žádný diktátor není jistý. Ihned po válce jsem se obětavě zapojil do zachraňování našeho pohraničí. A mohu s hrdostí říci, že jsem zachránil, co se dalo. O něco později jsem začal mít takový dojem, že se veřejná práce neobejde nadále bez mé kolektivní individuality. Tak jsem tam vstoupil, nic zlého netuše. Ovšem, kdo může u nás předvídat, co bude za 20 let, když ani nevíme, co bude zítra dopoledne? Toho tajemníka jsem dělal výborně. I když zde byl nějaký ten drobný nedostatek. Avšak ruku na srdce, kdo pak u nás dneska nemá nedostatek? Myslím, nedostatek drobných. Chutí jsem dělal příslušné hovadiny, nepozorujíce, že jsem z hůry deformován. Zvláště když ty hovadiny byly podstatně lépe placeny, než projekt údolní přehrady nebo operace jater. Jakožto malý český tajemník jsem však naštěstí osobnost velice tvárná, Takže jsem se osudného jara stal u nás poměrně snadno duchovním vůdcem těch, co se 20 let báli proti mě ceknout. Už nikdy, soudruzi, volal jsem, bivši sfackován jistou skupinou odlišného mínění pracujících. Při své jinak ryzí povaze jsem netušil, že jednou budu kolísat, což prý kazí charakter. Já ho sice osobně na nic nepotřebuju, ale poslední dobou se na něj kdekdo ptá, což mě znervozňuje. Jsem připraven dát své síly do služeb dobré věci. Jenom ať o tom, co je dobré, rozhodne prosím vás někdo, kdo je lépe informován než já. Abych zas nebyl fackován zbytečně. Na výši platu se rád dohodnu. Kdyby to bez těch facek nadále nešlo, žádám příplatek v tuzexových bonech neb v jiné revanšistické měně. S pozdravem za dosavadní důvěru moji jakost. A samozřejmě podpis.

Ano, miláčku. Píšu ti jako vždycky, když musím na pár dní odjet. Chápeš, jak mi asi je. Nechávám tě tu samotnou a tolik se o tebe bojím. Ale věřím, že budeš hodná a moudrá. Víš přece, že život bez tebe by pro mě neměl smysl. Choď radši brzy spát a příjemný sen.

Ano, miláčku, věřím, že se ti bude ráno stýskat tak jako mě. Nikdo ti nenahřeje osušku, až budeš vycházet z koupele. A kdyby náhodou zazvonil listonoš, vem si župan. Nerad bych tě zastihl nastydlou. Tak na sebe dávej pozor. A hlavně, miláčku, prosím tě, večer, až si lehneš, prosím tě, nekuš v posteli.

Vážení snoubenci, rozhodli jste se jít společnou cestou životem jako manželé. A protože jste proto splnili všechny předpoklady, není námitek proti vašemu sňatku. Ptám se vás tedy ano, vstupujete dobrovolně do stavu manželského zde s přítomným Jiřím a chcete s ním společně žít ve dnech

0: A než se snoubenci vyjádří, prosím další pár.
1: Noc s hvězdou.
2: Dobrý den, soudruh řiditelí. Prý jste mě volal.
3: Snad dobré odpoledne, soudruh Křivánku. Opravdu vzácná návštěva. Račte se u nás posadit.
2: Děkuji, děkuji. Vypadáte báječně, soudruh řiditeli, báječně. Co milostivá paní? Teda myslím jako vaše paní choť. No, tedy manželka. Zdráva, zdráva, nebo ne?
3: Třeba to je zdravá, bohužel. Chtěl jsem říct, soudruh Křivánku, tady nejste v kavárně, ale v podniku. To, že jste tady vy, to samo o sobě je dost zázrak. Vy jste zase dneska přišel o 9:30 do práce, jak si to představujete?
2: Opravdu? Jo, víte, že jo? Ano, ano. Já už si vzpomínám, já jsem totiž byl naproti strýčkovi na letišti, on se vrátil z Buenos Aires.
3: Vy máte strýčka v kapitalistické cizině?
2: Jo, dost často. On má nějaké významné postavení na ministerstvu. Aha. Zahraničního obchodu, takže pořád podepisuje nějaké smlouvy a to, znáte to, že?
3: A vidíte, soudruh Křivánku, kdybyste si vzal příklad ze svého strýce, no, to asi. Podívejte se na jeho záslužnou činnost a podívejte se na sebe.
2: No jo, to je pravda. Ta kravata jaksi barevně neladí, že? No ale to víte, ráno jsem spěchal, strýček ve vzduchu, že jo, Buenos Aires, tak pochopte, že si...
3: Že vám to neladí, to mě nevadí, ale vadí mě, že se flákáte, to mě vadí. A že se chováte impertinentně k zasloužilým spolupracovníkům. Do práce si chodíte jako na gábl, kdyby vám aspoň člověče tak hupnala. A co je s těmi dodacími listy za Grostroje?
2: Které dodací listy máte na mysli?
3: No které, no které, no všechny. No máte z 18. ledna, z 3. března, z 19. března.
2: Jo, to bylo Josefa.
3: Co no? A 1. dubna je apríla. Mě jsou druh Křivánku aprílem, ale nevyvedete, víte? A pak dál, to bylo 15. května, 5. června to bylo, tak. No kde jsou ty dodací listy, co, kde jsou?
2: Máte úžasný přehled a paměť, soudruh řediteli.
3: Podívejte se, soudruh Křivánku, já vás upozorňuji na to, že ze všeho vyvodím patřičné ty...
2: Prémie. Já vím, důsledky.
3: Uzávěry.
2: Uzávěry.
3: Takhle by to dál nešlo.
2: No, dodací listy, já opravdu, soudruh řediteli, nevím, jak je to možné, že se mě mohli ztratit. Někdo jim musel sebrat cestou, snad uklízečka, nebo... Ono se tady u nás v podniku vůbec moc papíruje, řekl bych tak nějak byrokraticky, ono by to chtělo...
3: Já vám řeknu, co by to chtělo a taky to udělám, soudruh Křivánku, protože na mě ty vaše drzosti neplatí, mladíku, na mě ne.
2: Ježišmarja, to je půl. No? To je přesně půl, soudruh řediteli, já si musím totiž zavolat, to je domluvený, jakmile je přesně půl, tak to já musím volat. Haló, to je Helenka? Nazdar, Helenko, tady Víťa. Kdeže máš koncert? Jo, no tak to já se tam přijdu podívat. Helenko, poslechni, jak máš teďka tu písničku, víš, jak zpíváš to? Miláčku, budu filmová hvězd. Jo, prosím tě, Helenko, ty tam děláš, počkej, Helenko, počkej, jo. Hele, ty tam děláš takhle, viď, jo. Dělej to takhle. No jo, to bude ještě lepší, no. Já ti to potom naaranžuju, no. Podívej se. Mikrofon do levý ruky, jo, a teď, Helenko, jo, a 3 kroky vlevo, a 3 kroky vpravo, rozumíš, no? No, klid, klid, no. No a potom půjdeme na večeři, co? Jo? Tak fajn, tak pa, Helenko, pa. Víte, soudruh řediteli, Helence se musí volat přesně, to potom jinak nestihnete.
3: No, vy jste z těch bylo půl, no. To jste mluvil, tedy mám na mysli, jo.
2: Jo, stará kamarádka, víte, no. Tak ty dodací listiny, jo, to bude v pořádku.
3: To... No, to bych vám radil, to dejte urychleně do pořádku, soudruh Křivánku, že to by tak dál nešlo.
2: No to ne, to by nešlo. Jestli dovolíte, abych si ještě zavolal, totiž to je zase slib, víte. Pardon, to je slib a sliby se musí dodržovat. Haló, to je Ludva? Ahoj, Ludvo, tady je Víťa. Ludvo, potřeboval bych na ty zítřejší závody 2 tribunky. No, pro mě a pro Rudlu. No. Ty, poslechni. Ludvo, já jsem se díval na ten tvůj trénink, víš, posledně. Podívej se, ty nedotahuješ tu třetí otočku, víš. To ti potom disk vyletí z ruky, jo, a ztrácíš takový dobrý, no dobrý 3 metry. Ludvo, podívej se. Hele, to znamená ruku pěkně nad hlavu, jo, a plynule a dotahovat a švih, rozumíš? No a pak ti ten mistrovský titul nemůže ujít, Ludvo. Co, ale no tak klid, klid, no a já ti to potom ještě ukážu, jo? No, dobrý, dobrý. No tak ahoj, ahoj, ahoj, nazdar, nazdar.
4: To byl náš zlatý Ludva?
2: To byl, to je můj dobrý. Starý kámoš, no. Tak já ho trochu trénuju, víte. Kde pak jsme to přestali soudu? Jo, vy jste říkal, že by to takhle dál nešlo, to jste říkal, já, že?
3: Ano, kvůli tomu jsem vás původně zavolal, že rozumíte, na mě se nemůžete zlobit. Píle, pořádek, přesnost, to já prosím vyžaduji od všech svých spolupracovníků. Ale jestli si myslíte, že mám něco proti vám osobně, to já nemám. Já naopak, já mládí fandím. Jo. Rozumíte, elán, iniciativa, rozlet, ovšem jaksi pořádek, soudru Simánku, to bychom si nerozuměli.
2: Jestli dovolíte, já bych se zase ještě potřeboval zavolat. Já tu už potřebuji Rudlovi vysvětlit, že máme tu tribunku, víte.
3: No, prosím, to...
2: Jo, od Ludví, že to máme.
3: Že byste snad mohl od sebe, ne?
2: Jo, to bych mohl, ale pozor. Rudla čeká.
3: Jo, on čeká.
2: Spojte mě, soukromá ministra. No do pracovny. Ale no samozřejmě, on na ten hovor čeká. Teda ty ženský na těch ústřenách, to je neuvěřitelný. Aby se člověk zblázní. Rudla? Rudla, jo? Ahoj, Víťa. Hele, tak ty dvě biletky na ty zítřejší závody mám? No, no od Ludví, no jo, jasně, no. Co? No, no tak přijeď pro mě vozem, no, řekněme. Tak předpodnik, tak řekněme, tak v 14:30, no já to tady tak ve 2 zabalím, co?
5: Jednou.
2: Jo, no. Jo, hele, Rudlo, mám pro tebe originál lahvinku. Od strýčka z Buenos Aires. Co? Co? Jo! Ty jsi! No jo, tak dobrý, fajn. Tak tě, měj se, ahoj Rudla. No. Ty je 14:30, jo, 14:30 přijede Rudla.
4: Promiňte, soudu Přivánku.
2: Prosím.
4: To byl přímo, to byl...
2: To?
4: To
2: byl?
4: To byl.
2: Rudla.
4: Jež.
2: Tak kde pak jsme to skončili, soudru řediteli? Vy jste říkal, že by to takhle dál nešlo?
3: Ano, jsem říkal, že to by teda takhle dál nešlo. Ano, a já to hned zařídím. To by... Emilko.
6: Prosím, soudru řediteli.
3: Ty napíšeš dekret,
6: ano?
3: Že s okamžitou platností jmenují vedoucím oddělení tady soudru Simánka. Jak pak se jmenuješ, soudru, křesním?
2: Přece Víťa Pepičku.
3: Víťa, vybor. Znova, jmenuji vedoucím oddělení soudru Simánka Rudlu. Totiž Rudlu. Víťo, gratuluju ti, Helenko. Víťo. Tak, a teď mnoho zdaru do další práce.
2: Josef. Díky.
4: Soudru Simánku.
2: No.
4: Já bych chtěl vyřídit pozdrav soudru Rudlovi, totiž... Soudru, no.
2: Já vím.
4: Jo.
2: Já vím, koho myslí. Spolehni se. Se mně.
3: Emilko?
6: Prosím.
3: A teď mě zavolej ministerstvo.
6: Ale...
3: Já jim to vytmavím s těmi dodacími listy. Taková prkotina, víš? A oni nás budou otravovat celé papírování a papírování.
6: Bohužel, soudru řediteli, už jsem vám to chtěla říct ráno, ale
4: no,
6: zapomněla
4: pak,
6: jsem.
4: Pak, no.
6: Celý den dnes nejdou telefony.
3: Přineste mě Přivánka!
2: Ty jsi mě volal, Pepo?
7: Za hodinu bude půlnoc.
0: Posloucháte stanici Hvězda.

Rozbitým oknem mi do pokoje fouká sníh jako mouka. Na moje ruce skleslé v křesle závěje sněhu už ani oheň. Rozbitým oknem mi fouká do světnice fujavice. Smutek se dveřmi dere, pláči můj kaskadére, nezapomeň. Vlaštovky ze stájí odlétly před rokem, slepice kdákají ve sněhu hlubokém, zbloudilé kročeje roztáčí osudí, pálenka zahřeje, samota zastudí, teplo je pokora, jabloně v ušance.

na masopustní hod. Nechali mě tak, nechali mě tak, nechali mě tak, nechali mě tak. V rozbité lampě ani kapka petroleje, ruka se chvěje, pod sněhem zamrzá mi, na stěnách pod tapetami choulí se šváby. V rozbité lampě půlnoc bliká, rampouch je klika, v ruce ulomí se místo dechu průzračná pára, jsem slabý.

0: roztáčí osudí, pálenka zahřeje, samota zastudí, teplo je pokora a zima prokletí, než srdce okorá a jaro odletí, zimo strás pod kopcem, kořeny zapouští, jsem špatným žalobcem, viníkům odpouštím, nechali mě tak, nechali mě tak, nechali mě tak, nechali mě tak. V rozbitém srdci ani špetka soli jen trochu bolí, když vločka z tváře kane, třpitný krystalek ledu na uschlém stromě v opuštěném domě.
1: Slyšíte Hvězdo?
2: Hovoří stanice Hvězda.
1: Jde o to, aby o něco šlo.
3: Pokud se nějaký národ neponaučí z vlastních dějin, nebo je zapomene, nebo je prostě ignoruje, bude si muset chyby, kterými si prošli naši předci, zopakovat. A přesně proto mohla proběhnout kolaborace českých politiků se sudeťáky, která vyvrcholila provokací se sjezdem v Brně. Má hluboké kořeny a zkušenosti z minulosti, na kterých dnešní pátá kolona v čele s vlastizrádcem Pávkem na Pražském hradě mohla stavět. V symbolické rovině šlo o plivnutí na hroby obětí německé okupace a bojovníků proti ní. V rovině politické to byl potom jasný vzkaz všem občanům České republiky. Ten vzkaz zněl: už jsme zase tady a nezastavíme se. Budeme chtít víc. Vždyť máme podporu bavorské i německé vlády. A máme podporu i vaší části politické scény české, konkrétně celé současné parlamentní opozice. Zásadní příčinou průniku takzvaného sudeto německého revanšismu je spolupráce právě některých českých politických sil. Snaží se o revizi poválečného uspořádání naší republiky, což je nebezpečné pro samotnou českou státnost. Ostatně není to poprvé, opravdu nejde o žádný nový jev. Vždyť vazalské napojení části české politické reprezentace na tu část Němců, kteří se nesmířili se svou vinou na rozvratu naší republiky před i během druhé světové války, je smutnou realitou. Je třeba tedy studovat dějiny a šířit zkušenosti našich předků dál. A proto doporučujeme nový podrobný článek Tomáše Doležela. Najdete ho pod názvem Německá pátá kolona od Havla po Pavla.
1: Na stránkách akademie
4: ztrátyanalezy.info
1: ztrátyanalezy.info

tahle tramvaj s elektrikou na Vinohradech. Na to věru hledí s pýchou v Praze každý Čech. Bez koní a bez čabrak

si kvůli trochu vyražení spískat pranici. A když všecko rozbili, záda sobě zmydlili, říkají, že se o muzice

0: vyšel z výletu, protože byl místo šárců čváně u fleků. Elektrika na Žižkově, to je vám krása, jak zasvítí v noční době, všecko zajásá. Někdy však elektrika zamračí se, zabliká, za chvilku docela zhasne, všecko naříká. Někdy však elektrika zamračí se, zabliká, za chvilku docela zhasne, všecko naříká. S pohledem tu sbírá lístky přítel Robert Kras. Onehdy též jeden dostal, od koho byl as? Přešťasten byl pán Robert, pravda to a žádný žert. Byla na něm švígr mutr, jak ji béře čert. Přešťasten byl pán Robert, pravda to a žádný žert. Byla na něm švígr mutr, jak ji béře čert.
1: Jsme na vlně bezpečí.

0: Noc s hvězdou.
1: My máme teďka tak zase takový hezký okamžik. Všechno se to zpříjemní.
2: Pro nás je to takový méně slavnostní okamžik. My uvítáme na jevišti prvou ženu tohoto večera.
1: Druhou ženu tohoto večera.
3: Promiň pana Brabce,
1: za ně ještě, děvče.
2: Pardon, tedy druhou ženu tohoto večera. Zuzanku Buriánovou.
1: A tady jsme přišli se Slávkem na takový... No, jak bych, takovou šarádu určitou,
2: s tím jsme se přemýšleli, tak jsme přišli na to, že vlastně Zuzanka Buriánová má podobné, tak shodné
1: jméno. Zázračně.
2: Tak jsme na to přišli. Shodné jméno jako populární komik svého času u nás. Všem já si teď nevzpomínu, jak se to necháme hádat.
1: No, Zuzanka Buriánová. A my v tomto okamžiku jsme tak bujaří,
2: ano,
1: protože
2: jsme
1: máme...
2: jistí, protože máme dárek pro Zuzanku.
1: Kromě toho těch všech požitků materiálů.
4: Tak my jsme také připravili potravu duševní.
1: My jsme sepsali píseň.
2: My jsme sepsali mnoho písní, ale tuto píseň jsme...
1: Považujeme za nejzdařilejší jednak.
2: To je z připravovanýho musicalu námi. To až uslyšíte, jako, tak to poznáte, že my budeme znamenat v musicalu určitě to, co znamená Jirásek pro operu. Světová premiéra, to je vlastně taková offside story, můžeme říct. A to má název, já to řeknu, ne? Maluju obrazy za cigáro.
4: Když je prostor, tak to my tančíme taky. Tady budeme z listu to zpívat.

0: cigár, tolik nemá ani jaguár.
1: Já bych tančil.
0: Tančil. A pak si postavím traviku,

0: Noc plná hvězd.
1: Pane vrchní, no tak je tady někdo?
2: Kdo pak nám to tady řve?
1: No dovolte, já že zvu.
2: Zvete, až nám v kuchyni nadskakou pukličky.
1: No dovolte, musím zavolat, když tady nikdo není. Já jsem tady host.
2: Jo, jenže my jsme slušný podnik, pane. My obsluhujeme jenom slušný hosty.
1: Ale jděte.
2: Jo.
1: A že tady nemáte ani nohu v celém lokále.
2: No, protože jsem všechny neslušný vyházel. Dostali držkovou a hybaj, hužu.
1: Je, vy máte držkovou?
2: Jo, tu mám porád u sebe, tadyhle.
1: Kde máte vrchního?
2: Vrchní šel domů teďka.
1: Teď v poledne?
2: Jo. On tenhle měsíc překročil v tuzerech příjem, tak si dal padla, aby mu nekrátili penzi.
1: On je v penzi?
2: Jo, a má slušnou penzi. On je bývalý kominík.
1: Komeník?
2: Ano.
1: A dělá vrchního?
2: Jo, my bereme personál jenom z nejvyšších kruhů.
1: A vy sám jste taky jako...
2: Pochopitelně. Já jsem dělal průvodce cizinců na Gerlachovce.
1: Cizinců? To ovládáte jazyky?
2: No, ani ne, ono to nebylo zapotřebí. On tam nikdy žádný cizinec nepřišel. Ono se tam musí pěšky totiž, víte?
1: A jakou funkci máte tady?
2: No prosím? Tak teď tady momentálně zastupuji vrchního.
1: Co, vy vrchního?
2: Ano.
1: A víte, že na to nevypadáte?
2: A, pardon, já jsem si zapomněl vzít ubrousek, promiňte, tak?
1: Fuj, jděte si, tohle je ubrousek, jděte s tím pryč.
2: No, pochop.
1: Ale dovolte, když jsou lítají nějaký chlupy.
2: No samozřejmě, když jsem tady jednomu servíroval chlupatý knedlíky.
1: Ale jděte,
2: před chvilkou ho odvezli.
1: No, tak ty si teda nedám.
2: Pochopitelně, já bych ji vám ani nedal. Ty máme jenom pro cizince. Aha.
1: Tak máte jídelní lístek?
2: Na co? Já ty blafy umím nazbavnět. Tak na co byste tak měl chuť?
1: No tak jsme tady na horách, tak bych si dal tak srnčí na víně.
2: Srnčí na víně, no. Byste si dal?
1: No.
2: Jo, já taky.
1: No tak.
2: No jo, ale kde dneska ukradnete psa? Každý si tu potvoru hlídá. Hlejte, dejte si vánoční guláš.
1: Vánoční teď?
2: No.
1: Teď už je dávno po Vánocích.
2: No vidíte, a my ho tam máme ještě.
1: Hledajte, víte co? Dejte ho praseti, jo?
2: Jo, to jsem zkoušel předevčírem. Milý pane, poprvé v životě jsem viděl, jak bylo čuníkovi nevolno.
1: A lidem to nabízíte?
2: No, pardon, všem ne. Jenom hostům. Dejte si vánoční guláš.
1: Ale já nechci vánoční.
2: Vypadáte tak dobrodružně, třeba to vydržíte.
1: Já nechci nic vydržet. Já se chci najíst. A pochutnat si.
2: Co, tady u nás?
1: Ano, tady u vás.
2: Safra, vy ale musíte být vyhladovělej.
1: No samozřejmě. Teď už mám 20 kilometrů v nohou.
2: Jo.
1: No já už bych neudělal ani krok. No tak co tam máte k snědku? No, nemáte tam něco od drůbeže?
2: Od drůbeže máme, jo. Zadělaný dvorek.
1: Dejte s tím pryč a dejte mi něco jíst. Já jsem tak vyhladovělej, že se za mnou lidi ohlíželi.
2: A to dělá ten váš obličej.
1: Jak to obličej?
2: Vy jste strašně podobné jednomu, co tady vykrádá chaty.
1: No, dovolte.
2: Ale ten byl mladší.
1: No tak.
2: A šikovnější.
1: No.
2: Vy byste se do takový chaty ani nedostal, jak tak na vás koukám. To byste si musel pozvat moji starou, víte?
1: No.
2: Ta by vám ji rozsedla a vy byste ji potom jenom vypaběrkoval. Pokažte, no, ten zloděj byl mladší.
1: No vidíte.
2: Ovšem zločin, ten vypíše svoje rysy i do mladý tváře. Takže nakonec vypadá jako ta vaše.
1: Prosím vás, netrapte mě a dejte mě něco jíst.
2: Jo, a máte vůbec na to?
1: No samozřejmě.
2: Jo.
1: Teď já vykrádám chaty.
2: Co to?
1: No vykrádám chaty.
2: Vážně?
1: No jo.
2: Vážně?
1: No chaty vykrádám.
2: Pochopitelně.
1: Pochopitelně.
2: A tak promiňte, tedy to je něco jiného. My se do soukromých záležitostí našich hostů nepleteme, prosím.
1: No.
2: Ražte se tázat.
1: No tak sláva, tak mi udějte řízeček, ale aby byl ňam, ňam.
2: Tak bohužel řízeček ňam ňam bychom neměli.
1: Ne.
2: Ale měli bychom tam hrášek.
1: No tak. Tak budete ten hrášek, jo?
2: Chtěl byste ten hrášek?
1: No hrášek.
2: Jo?
1: No ten jaký to má?
2: Ano. Pane prášek, jednou hrášek.
1: No počkejte, určitě vás neslyšel.
2: Ono pochopitelně, on má totiž zafačovanou hlavu.
1: No, pro?
2: On každou chvilku v kuchyni uklouzne po bifteku. Včera se praštil ocapouch a padnul hlavou do ovaru.
1: Je. A co se mu stalo?
2: Nic, my jsme ho naštěstí včas rozeznali.
1: Jo.
2: Takže jsme ho neservírovali.
1: No tak dobrý.
2: Tak ten prášek, hrášek, jo?
1: No, hrášek.
2: Pane prášek, jednou hrášek.
1: Podívejte se, neřvete tady a jděte mu to říct do kuchyně, ano?
2: Jde pak tam já nesmím, my se spolu hněváme, víte? Já mu totiž chodím za ženou.
1: Jo. Za jenom ženou.
2: No jo, tady široko daleko nenajdete ženskou.
1: A co vaše paní?
2: A to je jenom široko. Tak ten hrášek, jo?
1: Hrášek!
2: Rozmyslete si to!
1: Hrášek!
2: Tak chcete vánoční guláš?
1: Ne, hrášek!
2: Ale prášek, je to hrášek!
1: No určitě vás neslyšel.
2: Ale on by slyšel potvora, ale když on tam není?
1: Jak to, že tam není?
2: No, není, no, to víte, je poledne, tak šel někam na oběd. Pojďte, půjdem za ním, pojďte.
1: Sávajn!

0: noc s hvězdou.
1: Co se týče písničky, nyní bude následovat. Bude to klasická forma syntetického oratoria.

šepot jako lehký dech. Krev, pot a slzy za úsměv.

0: Noc plná hvězd.
1: 13. června 1895 vystřelili vinohradští ostrostřelci svou salvu na počest Božího těla. A já jsem se narodil. To byla první rána, která mne v životě potkala. Otec, divadelní ředitel a hudebník, matka herečka, přežili můj příchod bez větších otřesů. Po 6 letech byl jsem zapsán do první třídy obecné školy v Růžových sadech na Vinohradech, kde byl řídícím spisovatel K.V. Rais. To byla druhá rána, která ovšem nepotkala již mne, ale mé nebohé učitele. V křížovém ohni různých ran dotáhl jsem to až k maturitě na slavném malostranském gymnáziu. Sotva jsem byl zapsán na medicínské fakultě, zazněla rána v Sarajevě a císař pán si zamanul povolati mě do svého vojiště. Byl-li voják, švejk, vojínem dobrým, byl jsem já rozhodně špatným. Vyhýbaje se všem ranám válečným, vplul jsem šťastně 1918 do mírového života. Dav vale medicíně, věnoval jsem se definitivně divadlu, zasadiv mu v zápětí těžkou ránu odchodem k filmu. Od té doby věnuji se střídavě divadlu i filmu a nevím, které z obou umění tím utrpělo větší ránu. Těch 300 filmů, které jsem za své činnosti sehrál, je jistě pravým krupobitím ran do řad nebohého našeho obecenstva. Každý člověk má osudem vyměřenu svou životní dráhu. Někdo si na své životní dráze získá svou prací uspokojení a skončí na poslední stanici s krásným pocitem naplněného života, ctěn a vážen, zatímco jiný procourá loudavým a líným krokem dráhu, jež mu byla na tomto světě vyměřena takovým způsobem, že by lidstvu více prospěl, kdyby na svět vůbec nechodil. Někdy se díváte na člověka, který vypadá, jako kdyby neuměl do pěti počítat, a zatím je to třeba rekordman. Například vidíte mě na plátně a nevíte, že já jsem rekordman. Ano, jsem. Jak je vám asi známo, že nejenom v atletice a v textilu, ale také ve filmu se měří na metry. A filmy, které jsem za 40 let své filmové dráhy natočil, měří tak cirka od oka 1 000 000 metrů. Tak to je jistě rekord. Byl jsem u kolébky českého filmu, kdy malé nemluvně prodělávalo všechny dětské nemoce a kdy se točily první metry za podmínek dnes opravdu směšných, kdy však i při prvních veselohrách nebylo do smíchu ani hercům, tím méně pak obecenstvu. První filmy se dělaly primitivním způsobem. Nebylo ateliéru, nebylo laboratoří, a tak první stovky metrů českého filmu se také sušily na půdě společně s prádlem. Když uschlo prádlo, tak se sundalo a bylo k potřebě. O filmu, když uschl, se to však vždycky říci nedalo. Film v počáteční éře byl, jak již řečeno, jako nemluvně, tedy němý. Někdy ovšem také nemluvně křičelo, jako když ho na nože bere, ať ho nikdo nebral. Hlavně pak ho nebrali majitelé kin, neboť se českého filmu báli a hráli raději filmy americké, které sice také byly němé, ale za to reklama byla žvavá, i když šlo o film do nebe zvolající. V českém němém filmu, který byl sice němý na plátně, ale jinak do něho mluvil kde kdo, hlavně pak financiér, ten měl první a poslední slovo. Hrál jsem v tisíci a tisíci metrech. Začal jsem jako milovník s tisícem metrů hubiček, neboť je známo, ve filmu se hubičky neměří na kvalitu, ale na kvantitu, tedy na metry. Scenárista i režisér, který bral míru na nový film, nikdy nezapomněl natáhnout milostné a líbací scény na pokud možno nejvíce metrů, Čím delší byly milostné scény, tím delší byly hubičky, čím delší byly happy endy, tím také byly delší fronty před pokladnami biografů. Kde hráli český film bez hubiček, tam také hráli bez obecenstva. Film bez náležitých metrů milostných scén propadl. Má láska k filmu ovšem neskončila s milovnickými úlohami, jež jsem ve filmu hrál, ale se stejnou láskou jsem se pak k českému filmu přimkl v nesčetných úlohách charakterních a veseloherních. Celá moje filmová dráha proběhla asi v milionu metrů a to bych se řádně prošel, kdybych to měl zase šlapat, byť i jenom ve vzpomínkách zpět k té kolébce českého filmového Nemluvněte. Na počátky českého filmu se již dá vzpomínat jenom s úsměvem na rtech, který se objeví při několiké filmová dráha proběhla asi v milionu metrů a to bych se řádně prošel, kdybych to měl zase šlapat, byť i jenom ve vzpomínkách zpět k té kolébce českého filmového Nemluvněte. Na počátky českého filmu se již dá vzpomínat jenom s úsměvem na rtech, který se objeví při několika letmých vzpomínkách.

Průkopníkem naší kinematografie Viktorem Ponrepem. Je tomu již dávno, snad někdy v prvních létech tohoto století. Bylo to o velikonočních svácích, kdy divadla nesměla hrát. Aby však provoz divadel nestál, byly pořádány různé náhražkové podniky, takzvané akademie, kouzelná divadla a tak dále, ke kterýmžto podnikům dávalo slavné CAK policejní ředitelství blahovolné povolení. Vždycky jsem se těšíval na to speciální představení, které mívalo začátek asi o 5:00 odpolední a na které jsem měl vždycky s otcovým svolením přístup. Na jeden takový mimořádný podnik se objevil mnohoslibný plakát oznamující, že na Bílou sobotu vystoupí v Pištěkově lidovém divadle na Královských Vinohradech saloní kouzelník Viktor Ponrepo, který jako poslední číslo svého světového čarodějnického programu předvede ctěnému obecenstvu největší div tohoto století – pohyblivé obrazy. Znal jsem Ponrepa jako čaroděje všeho schopného, neboť jsem vídal již dříve jeho výkony v našem divadle a věděl jsem, že dovede věci, nad kterými zůstával můj tehdy 9letý rozum stát. Rozbít 2 moždíři vypůjčené zlaté hodinky a pak je vytáhnout neporušené, ověnčené jarní kytičkou fialek z cylindru, to byla pro něho maličkost. Ale na ty pohyblivé obrazy jsem byl opravdu zvědav, neboť jsem si ve své fantazii žáka 3. obecné představoval, že to musí být něco podivuhodnějšího než tanec kostlivců, který předváděl při svém minulém vystoupení u nás v divadle. Konečně jsem se Bílé soboty dočkal. Pan Ponrepo již vytahal všechny budíky a lampiony ze svého zázračného cylindru a já je netrpělivě čekal, kdy začne pohybovat těmi obrazy. Konečně skončila obvyklá kouzelnická produkce a místo opony sneslo se z hůr jeviště jakési bílé plátno. Vystoupil pan Ponrepo se svými asistenty, toto plátno pomocí jakési stříkačky navlhčil. V hledišti se setmělo. Náhle vytryskl jakýsi světelný paprsek, na mokrém plátnu se objevilo vlnící moře. Nebyla to obyčejná laterna magika, jak jsem to znal z některých cestopisných přednášek v rázových, ale to moře se vlnilo. Ani jsem nedýchal, vidím moře, to se vlní. No konečně, s tím se snad dá v laterně nějak kroutit. Měl jsem doma též laternu s takovým kroutícím obrázkem. Ale hrome, teď výjíždí ze strany obrazu párka s 2 námořníky a ti, zastav se rozume, veslují. Veslují, pěna stříká při nárazech vesel a bárka přejíždí přes celou šíři plátna. Pak to mrklo, zamžikalo a zhaslo. Byl jsem překvapen a udiven mořskou scénou, pak následující číslo tančící baletka ve mně vyvolalo úplný zmatek. Jakási slečna v baletním úboru předvedla bezvadný taneční výjev, včetně všelijakých piruet a ku konci svého asi 2minutového vystoupení poslala polibek do ohromeného publika. Pak to zase zamrkalo, zablíkalo a byl konec. Byl jsem zničen a marně přemýšlel, jak to ten pan Ponrepo s tou laternou dělá. Ještě větší chaos do mých domněnek vnesla jedna návštěvnice tohoto představení, která při odchodu z divadla pronesla ku svému průvodci. To je krámu. Já tu baletku hned poznala. To je Vášová ze Žižkova a tam mu za tím plátnem skáče a ona ní svítí. Tak, teď jsem skutečně nevěděl, jak je to s tím kouzlem. Co jsem však tehdy určitě netušil, že jednou v životě budu
také

za tím plátnem skákat a že na mě budou svítit. V roce 1916 jako voják rakousko-uherského mocnáře v Krakově navštěvoval jsem biografy a seznamoval se tam s norskými filmy. Ty mne zaujaly do té míry, že jsem napsal své první filmové libreto. Byl to námět s titulem Mnichovo srdce. Tento můj první filmový scénář byl později v roce 1921 skutečně natočen režisérem Hlavatým. Hlavní roli hrál Roman Tůma. Já sám jsem hrál epizodní roli, ale jinak jsem při filmování dělal všecko. Asistenta režie, pomocníka kameramana i rekvizitáře. V té době měl jsem ovšem již za sebou několik filmů, jako film Dvě matky, režiséra pražského, Mrak je žalí štěstí a tak dále. V těchto prvních poválečných letech byl jsem též divadelně činným. Jako člen znamenitého Vinohradského divadla, v jehož souboru byli slavní představitelé českého herectví jako Vidra, Zakopal, Karen, Baldová, Íblová a jiní, stál jsem na prahu své divadelní slávy. Jenže v té době jsem se seznámil s filmaři a můj osud byl spečetěn. Když se natáčel první Jánošík produkce amerických Slováků, hrál jsem již titulní úlohu. To bylo o prázdninách. To tedy šlo. Ale Kolárův film Příchozí z temnot se natáčel v divadelní sezóně a já měl jet do Berlína, kam se sjel soubor do známého ateliéru Amco. Zažádal jsem zprávu divadla o dovolenou a chystal se na cestu. Dovolená mi byla poskytnuta, ale povolení v poslední chvíli odvoláno. Já jsem však ani chvíli neváhal a odjel do Berlína. Přetrhl jsem svazek s divadlem a stal se filmařem. Nejrušnější, nejriskantnější období mého života bylo zahájeno. Nezůstal jsem jen filmovým hercem. V pozdějších letech byl jsem scenáristou, režisérem i podnikatelem. A tak nastala ta dlouhá řada let, ve kterých jsem vytvořil nepřehledné zástupy postav, z nichž některé jsou stělesněním nesmrtelných typů populárních českých autorů. Vedle Kondelíka, Kráčmery, pana Dundra, jsou to však rovněž postavy našich klasických her a románů, jako Mlynář v Lucerně, Habršperk ve Furiantech, Sadílek v Třetím zvonění, Lomikar v Psohlavcích nebo Brambor v Podskaláku. Počet filmů, ve kterých jsem do dnešního dne působil, překročil již dávno 300. A tato řada není stále ještě ukončena. Doufám, že dobrý osud mi ještě popřeje vykonat kus radostné práce v naší utěšeně se rozvíjející milované kinematografii.

Ale vrátíme se zase tam, kde jsme začali. Do Mariánských lázní. Jsme v nich. Je červen. Modrá obloha bez mráčku. Je červen. Uprostřed lesů všude kolem kvetou louky. Je přece červen. A ulicí mezi budovami lázeňských ústavů a vysokými javory a buky jde paní. Je drobná, malá, daleko ještě menší vedle těch třípatrových budov, vedle těch mohutných stromů, ale kolem ní jakoby vlála křídla prostoru a výšky. Tak jsem jí tu vídal, tak jí tu vždycky budu vídat, jak středem ulice nesoucí jméno její velké lásky ulicí Chopinovou kráčí svým krůčkem královen, které, i když obklopeny houfem, byly vždycky sami. Paní Eliška. Jde možná na nákup, jde za nějakou všední starostí své domácnosti, jde s taškou v ruce a v duchu si možná opakuje, co má koupit. Ale její prsty jakoby spočívaly na klávesnici klavíru. Věděl jsem, že hrávala, hře učila, byla výbornou klavíristkou, měla četná vystoupení veřejná. Znal jsem také z mnoha večerních posezení u nich, jak se měnila, kdykoliv byla řeč o hudbě a jak ta křídla vznášející se kolem ní vždycky se náhle rozevlála a jak ten prostor mezi nimi se náhle rozsvěcoval, jak zněl. Paní Eliška Kubátová, jejíž muž, primář Karel Kubát, pracoval v Mariánských lázních snad 35 let, bohatýr života a práce. Muž, na nějž myslím nad slovy Williama Saroyana. Muž, kterého William Saroyan snad těmi svými slovy přímo mínil. Naučte se zhluboka dýchat. V skutku vychutnávat potravu, když jíte. A v skutku spát, když spíte. Dejte si co nejvíc práce s tím, abyste doopravdy ze všech sil žili. Smějte se jako ďábli, když se smějete. A rozhněváte-li se, hněvejte se dobře. Dejte si práci být živi. Tak jako tak dost brzy umřete. Kdykoliv o něm paní Eliška vyprávěla, říkávala Kubát. Nikdy jsem neslyšel, že by ho ve svém vyprávění nazvala jeho křestním jménem. Kubát, říkala. Mně se to líbilo. Když Kubát, začala paní Eliška svou vzpomínku, slavil padesátku, to byla velká sláva. A na polomu se sešlo mnoho lékařů, aby mu připili. Aby mu připíjeli. Primář Kubát, pokračuju teď, jak vidíte už za paní Elišku, měl tehdy starou černou pragovku, takový typ snad z roku 25, a tím vozem jel tehdy se svou ženou na polom. Tenkrát to byl hotel, dnes je to domov důchodců a je to, pokud to neznáte, v lesích, dost daleko nad lázněmi. Připíjelo se, co bychom si vykládali. Dovedu si to představit, protože vím, čím byl pan primář svým kolegům, svým známým. Tak tomu bývá. Muži si připíjejí, noc plyne, nikoli od minuty k minutě, ale od číše k číši. A ženy to vidí trochu jinak. Paní Eliška myslela na zpáteční cestu, na cestu tím starým černým vozem, na cestu lesy a kolem jezírka. Já věděla, vyprávěla mi 15 let potom večeru, že Kubát se mnou do toho jezírka vjede. Já jsem se v tom jezírku už viděla. A tak jsem se obrátila na jednoho z našich přátel. Pane doktore, máte mne rád? Vážíte si mne? To jsou slabá slova, paní Eliško, řekl ten lékař. Pro vás bych udělal všecko na světě. Tak pojďte se mnou, řekla mu paní Eliška, a rozmlátíme Kubátovi auto. To snad nemyslíte vážně, to přece nejde. Dobrá, řekla mu paní Eliška, tak já si najdu někoho, kdo si mne opravdu váží a kdo to pro mne udělá. Tady ten doktor prý už jaksi zaváhal. Rozbít auto? Ale proč? Proč? Protože, řekla paní Eliška, nechci skončit v jezeře. A protože je vyloučeno, aby Kubát tu zatáčku tam vybral. No, to ovšem byl důvod. A tak se ti dva vypravili před polom, kde stála zaparkována ta stará černá pragovka. Oba jsme se v tom moc nevyznali, vzpomíná paní Eliška, ale on vytrhal nějaké kabely z motoru, já vzala klíčky od dvířek a od startéru a zahodila jsem je co nejdál do lesa. Padesátka je velký okamžik. Primář Kubát byl velký muž a velké popíjení bylo tedy na místě.
Když potom přišla chvíle odchodu, vzpomíná paní Eliška s úsměvem plným něhy, a Kubár přišel ke svému vozu, pochopil, že je to moje dílo, ale mlčel. Odvezl nás tedy ředitel hotelu a Kubát mlčel celou cestu. Teprve před naším domem, když jsme zastavili, promluvil. Řekl mi, jdi domů, Eliško, já tam jedu zpátky. A bylo prý tehdy převelice těžké ho přesvědčit, že tam už nikdo není, že večer i noc skončili a že nadešel čas spánku. Tuhle historku jsme natočili kdysi pro pořad brněnské televize a dokonce dvakrát. Jednou ji vyprávěla paní Eliška, po druhé primář. Jeden o druhém nevěděli. A až do vysílání se nám podařilo jim utajit, že v tom pořadu vlastně vystupují oba. Smějte se jako ďábli, když se smějete. Nemohu přece říkat, že paní Eliška se smála jako ďábel. Neodpovídalo by to pravdě, byla to bytost křehká, laskavá. Ale smála se tak, jak se jen málo žen dovede smát. Naplno, nahlas. To nebyl onen společenský smích některých hostitelek, který nasazují ve vhodné chvíli, či ve chvíli, kterou za vhodnou oni považují. Smích ovládaný, způsobný. Ne, na její smích nemohu zapomenout. Slyším ho znít, slyším ho vybuchovat, slyším ho tryskat jako vodu z plavu. A znovu cítím, jak zaplavuje i mne. Jak mne strhává, jak šťastný proud. A jak i mne učí veselosti srdce, která je něčím jiným, něčím víc, než veselost mozku, rozumu a jejich výmyslů. Učila mne toho víc. Oba mne učili. Jak žít s tím druhým. Že každý život s kterýmkoliv druhým není jen procházením kvetoucího sadu, ale zmáháním těžkostí. Příliš často i bolestivým střetáním a trpělivým napravováním pohmožděných míst. Můj velký dluh. Slyšel jsem přednášku primáře Kubáta o Mariánských lázních. Jen jednu z přemnohých a jenom jednou. Slyšel jsem tuto jeho přednášku, při které fakta o chemickém složení pramenů střídal s anekdotami a soustředěný úžas posluchačů s řevem jejich smíchu. A říkal jsem si, měl bych s ním o tom napsat knížku. On by jí měl napsat. Já bych mu kladl otázky, on by mi odpovídal a tak by vznikl takový rozhovor lékaře s pacientem, protože v tom byla jeho síla největší. A že za ta léta přijal tisíce nejrůznějších pacientů. Přijal. To nikdy nebylo jen přijetí, jen přijímání. Vyslechnutí, poklep, změření tlaku, zjištění váhy, úkony běžné kdekoliv a všude. To bylo přijetí. To jste se ocitali v jeho rukou. On vás do nich bral, dovedl vás držet. Držet. Někdy jak v obětí. A jindy, když to bylo třeba, tvrdě. A taky jeho oči byly takové. Plné smíchu. Když byl na smích čas a k smíchu důvod. Když smích stačil, či mohl dokonce pomoci. A jindy plné příkazů, když bylo hůř. Vzpomínám, jak mne jednou ve své ordinaci prohlédl a povídá... Podívej se, Mirečku, říkal mi tímhle dětským jménem, kdykoliv chtěl, abych zbystřil pozornost. Podívej se, ty teď na nějaký čas vynecháš alkohol a včetně piva. Vynechám, primáři, řekl jsem poslušně a nerad. Tykali jsme si. Nabídl mi to už dávno, ale říkal jsem mu vždycky primáři. Ty, primáři. A večer dodal, přijď k nám. Eliška udělá kuře s nádívkou. Věděl jsem předem, jaké to bude kuře. Nejlepší kuře světa. Kuře olympijské, kuře na zlatou, kuře hodné Nobelovy ceny. A když jsem večer zasedl s ním za stůl, nalil mi francouzský koňak. Co mi to dáváš, primáři? Dneska ráno si mi přece říkal, že musím vynechat alkohol a včetně piva. Ovšem, že musíš, řekl primář. Od zítřka. Tak na zdraví. Sám jednou ležel v pražské nemocnici s infarktem. Bylo mu tehdy 55 let. Vezli ho výtahem z druhého poschodí dolů na elektrokardiograf a po skončení záznamu se vracel na svůj pokoj. Pěšky, protože výtah se někde pozdržel. Na schodech ho potkal primář oné nemocnice. Kde jste byl? Na EKG, pane kolego. A vy s infarktem jdete s EKG pěšky dvě patra? No to je sebevražda. V té chvíli si všiml, že primář Kubát má v ruce zapálenou cigaretu. A kouříte?
No tak to je sebevražda dvojnásobná. Já, pane kolego, řekl primář Kubát, umřít ještě nemůžu. A na EKG nevěřím. Prosím vás, a na co pak tedy jako lékař věříte? A primář Kubát odpověděl, na jednu cikánku. A ta mi uhádla z ruky, že nemůžu umřít dřív, než mi bude 80. Někdy se zmýlí přístroj, někdy člověk. Ale nemohu, nechci odpustit té cikánce, že se zmýlila skoro o 10 let. Stýkali jsme se s primářem Kubátem po řadu let, obyčejně v tom červnu. Jenom jedno léto jsem vynechal, byl jsem v té době na půl roku v Kanadě. A tam jsem se z dopisu své ženy dozvěděl, že panu primáři museli amputovat nohu. Lekl jsem se toho a bál jsem se toho příštího setkání. Ale bylo stejně krásné, šťastné, bohaté jako kdykoliv předtím. Jeho okolí, včetně lékařů a rehabilitačních pracovníků, nestačilo žasnout. Jaká síla zvedla tohoto vážně nemocného muže, naučila ho v neuvěřitelně krátké době užívat protézy a přivedla ho zpátky do jeho ordinace v léčebném ústavu Svoboda v domě krásného jména Palladio. Začali mu říkat železný dědek a říkali mu tak s úctou, láskou, obdivem, s pocity, které jen málo kdo k málo komu chová. Stará černá pragovka zmizela. A pan primář Kubát jezdil od svého bydliště na svoje pracoviště, což byla vzdálenost jen asi 300 metrů, v takovém tom vozítku, kterému se říká motorizovaný deštník. A v zimě ho pracovník tohoto ústavu převážel na saních. A dál přijímal své pacienty, dál je bral do svých silných, něžných paží a dál halasivě vítal svoje pacientky. Ahoj, krasavice, pojď dál. A moje obavy i počáteční rozpak je rozbil hned při vstupu. Vstál, vyšel mi vstříc a povídá, tak co tomu říkáš, že mám státní nohu? Učil mne mnohému. Naučil mne také, že člověk po ztrátě nohy musí jít dál. Učil mne, že život nemá jenom jedno těžiště. Že přijdou chvíle, kdy těžiště je nutno přenést, sebevětší tíhu vyrovnat, opřít se jinde o něco jiného. Vytvořit si těžiště nové a jít. Jít. Kdykoliv mluvil o svých lázních, rozezněl se jimi a on jím. Zněl jimi jako harfa, jak rozhoupaný zvon, jak šťastný faun, jak vítr v korunách, jak třesk dvou číší při přípitku. Byl tvůj, mé milované město. Zůstaňme jeho. Ty...

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Sjezd sudeťáků a jejich zdejších kolaborantů, který proběhl o víkendu v Brně, mobilizoval české vlastence. Akt jejich sněmu v moravské metropoli nelze charakterizovat lépe než jako invazi. Akce rozdělila národ a tím i politickou scénu na dva nesmiřitelné tábory. A to je dobře. Ano, je to dobře. I když nám to může znít paradoxně, protože, a dodejme, že naštěstí, česká společnost už nikdy nebude taková jako před touto brněnskou provokací. Sešli se Henleinovci a pátá kolona. Tečku evropského díla míru dle stínu Adolfa Hitlera pak tomu dal kolaborant z největších, tedy agent Pávek, když v neděli na sídle českých panovníků na Pražském hradě uvítal ještě bavorského premiéra. Bývalý prezident Miloš Zeman se k jeho osobě vyjádřil naprosto přesně, když řekl, citujme, nevolte znovu vlastizrádce, který dal sudeťákům záštitu. Přidal se též Jindřich Reichl, že přes všechny líbivé řeči svazu těchto prý krajanských spolků nevěří, že jim v prvé řadě nejde o restituce a miliardové majetky. Boj o existenci českého státu a jeho historických národů zkrátka stále pokračuje. Proto se za víkendovým sjezdem v Brně ohlíží Radek Pokorný a zmiňuje hlavně též protesty vlastenců, kteří dali důrazně najevo, že nedovolí podvolit se snahám kolaborantů vzdát se českého státu do rukou velkoněmecké čtvrté říše. V článku k tomu pak přináší i několik videí.
1: Na stránkách protiprout.info

0: Noc s hvězdou.
1: Jazz je taneční výraz našeho století. Původně snad označoval pojem jazzu černošské tance. Později se rozšířil na nový hudební styl, který tyto negerské tance přinesl. Vyskytl se za světové války a do Evropy se dostal asi v roce 1916. V několika letech způsobil jazz celý svět. Přinesl nový rytmus a novou hudební řeč. V technické zkratce záleží princip jazzového tance ve čtyřech úderech stejných dlouhých tónů, nad nimiž se provádí jednoduchá melodie, která se postupem skladby obměňuje ve smyslu melodickém, harmonickém i rytmickém od útvaru zcela prostého až po nejsložitější formace hudební fantazie skladatelovi. Například hudební diagram bluesu vypadá takto.

0: do jazzu nesmíte míchat hudbu argentinskou, která i svým nástrojovým obsazením, harmonika, kytary, banjo, bandoneon a klavír, reprezentuje zcela odlišný charakter zvuku a techniky. Je to místní hudební folklor, který se proslavil taneční formou tanga. Tango ale není jazzový tanec, jako jimi není pasodobl, rampa nebo carioca. Tyto tance se hrají v původním obsazení místním a hrají se ve formě jazzové, hrají se již upravené. S tangem se pak setkáváme u jazzu v podobě slow foxtrot. Základní pomalý tanec jazzový je blues a rychlý foxtrot. Oba dva tance zůstanou již patrně jako klasické typy taneční této doby. Jazz je v podstatě černošského původu. Umělecky byl stvořen anglosasy, jediný černošský a anglosaský dosáhl nových hodnot stylových a hudebních. Ostatní jazzy, pokud se snažili o vytvoření vlastního stylu, zabředli buď do napodobení, které nikdy nedostáhly výše předlohy, nebo opakovali ve zdánlivé jazzové podobě taneční formy starého typu. To platí o českém jazzu, který má charakter polkový, to platí o německém jazzu, který se uspůsobil potřebám tanečních lokálů a vzal na sebe formu banálního a nepříjemně sentimentálního šlágru. Oba dva jazzy jsou ve většině případě vyráběny amatéry a ničí vkus širokých vrstev, které se snaží získat k líbivosti. Jazz jako nové umění předpokládá jednak skutečného skladatele, jednak znamenitý orchestr sestávající z virtuózů. Těchto předpokladů obyčejně nebývá dosaženo a proto orchestry, které v Evropě mají reprezentovat jazzovou hudbu, nejsou nic jiného než dřívější kavárenské kapely.
1: Včera sezbíral jsem sobě všechny zbylé síly. Našel ten dům a zaklepal na dveře kanceláře, kam nás dlouhá léta nikdy nepustili. Měl jsem strach, když jsem bral za šedou kliku. Byla vyleštěná nadějemi prosebníků, kteří stávali tu kdysi v dlouhé řadě, každý sám a všichni pohromadě a já mezi nimi. Ta řada byla dlouhá jako had. Vinula se dolů po schodech a potom ven podél vrat. Byla tak smutná a dlouhá, neboť na jejím počátku stála naše touha, na jejím konci ty dveře. Za nimi tlumený smích a křesla, kožená křesla. Kdo to tam seděl v nich? Kde jste vy, kdož jste tu seděli? Kukátka dveří na nás hleděli. Majitelé zlatých klíčů a mámivé naděje. Kde jste vy, kdož jste měli palce na tepu doby, hlasatelé dobra a rozsevači zloby, hlídači našich malých životů, ti, kteří vědí, co správné je, stále ti tíž. Proroci víry, spod dveří cítíš, pachsíry, stále stejní, s mávátkem v ruce, světodějní, tvůrci revoluce. Opřel jsem se do dveří, až vypadly z pantu, tak snadno a lehce, jako lístek amarantu padá z pohřebního věnce. Ty dveře byly zdýhy a skřípaly tak tence, že by snad člověk začal litovat i jejich pádu, kdyby vzadu, úplně vzadu, v rohu té prázdné kanceláře, když se zvedl prach, kdyby nevisely po stěnách ty tváře a nám nepadl strach. Byly to obličeje lidí, jaké potkáváš i dnes. Takové můžeš vidět, když k vám na náves v sobotu přijede kabaret s hesly a tribunami. Takových tváří stovky mezi námi a já tady a teď v té prázdnotě a chladu. Náhle jsem pochopil tu nekonečnou zradu, já zahlédl jsem věčnou porotu našich životů. Jak si tady seděli, tak dál si sedí, do daleka přes naše smutné hlavy hledí, majitelé zlatých klíčů a mámivé naděje. Hlasatelé dobra a rozsévači zloby, palce mají přilepené vždy na tepu doby. Hlídači našich malých životů, ti, kteří vědí, co správné je, stále ti tíž. Proroci víry, spod dveří cítíš pach síry. Stále stejný, z mávátky v ruce, světodějní tvůrci revoluce. Já vás znám, příjmením i jménem, stojíte vždycky na místě vyvýšeném. Já vás znám, stejné máte rysy, stojíte vždycky, kde stálo se i kdysi. Pořád, pořád, pořád, zatímco my spořádaně stavíme se do řad.

Vejdi dál a neklepej. Ohřej se

0: Noc plná hvězd.
1: Největším nepřátelům hrdého lidu trampského v žírné krajině u obce Kozodoje patřila neuvěřitelná odrůda padělstva a masňáctva, jež se tam zachovala navzdory času a rozumu. Klub zabudnutých slávův. Tento početn spolek velebných kmetů, lechů, stařešinů a jejich stoletých rodů vinil trampíře z neúcty k tradicím staročeským a volný život v přírodě jim krutě zazlíval. Střetli se s nimi na svých dobrodružných toulkách naši známí hoši Forbes, Ping-Pong, Čiklec a Nick Wharton. Nezůstalo jen při diplomatických varováních. Naopak. Útočilo se nyní se vší promyšlenou strategií, jak slovně, tak ručně, až nepřátelství a útoky vrcholí v nelítostný boj muže proti muži. Jsme svědky slavné a nezapomenutelné bitvy u Kozodoji. Nad zákopy se vstyčuje velebná postať pana Šumichrásta Malbohána, jenž posměšně provolává. Hej, trampíři, kam si je podělo vaše udatenství? Kam autoky a šturmy bouřny? Oj, pravdníci necudní, kteří s mlítkami v mlází je spávasta, nijest vám s muži váletí a nije jako krti v děrách autočiště hledatí. Tu se jí hned objevila na barikádě junácká busta Forbesova, jenž takto odpověděl. Moc se nevytahujou, padjoure sádelnatej. A slez dolů břichatej vejre a já ti ukážu, jak se tancuje rumba. Starý paroustevníku fousatej. Vedle pana Malbohána se vynořila ježatá hlava jiného udatného stařešiny. Slyšeli jste muži, ja? Jak si rauhal cudzácký žoldněř našemu předseděje? O tlauštce drze mluvíš, je tam mršina vychrtlá. Prýdi jen, trampisko, prýdi k nám, já ti preskebli blbaučkou palicou dám. Mají nějak moc hovorů, oni astracháne, ulákal v odvěď Ping-Pong. Přijdou oni k nám na mejdana, uděláme si z jejich fousů struly na benjo, masňáku oteklej. Jsou na nás kraťas i s tím jejich staročeským pulóvrem. U černoboga, vy obštinové, pokřikoval jiný bojechtivý kmet. Však až naše kuše střieleti počnou, kušny vaše zmlknou. Se nebáv, ruino z rujány, síc budeš moc mocnej ležet v mocnici, odpovídal Čiklec vinohradsko-nuselským nářečím. Ti to graficky znázorníme, se skovej dědoure, tady blouděj kolem facky. Hoho, partejko přehubená, zle poničán bude tvojí frňák, až ho nabourá pěst bogatýrská. Seš bohatýr, ty chudínko, hoho, ty nudle cezená přes kanál. Utřem ti cihlou repák, až ti sletí ten tvůj polapský tralaláček. A vůbec, houkal posměšně Nick Wharton, když se sotva držíte na nohou, sralbotkové, jste v loji i s tím posvátným dědourkem. Neblbněte a vzdejte se! Vzdejte se, poserové! Zařval Forbes. I vstyčil se naproti němu Šumichrást Malbohán v celé velikosti a strašným hlasem odpověděl. Govna!

než po vybouření válečnických půdů obou stran a po několika zásazích moudrých hlav výše postavených propuklo slavné smíření. Sepsán mír Kozorojský 1932 a uspořádána lidová veselice, kde došlo k velikému zbratření lidu trempského s národem masňácko-paďourským. Večeru však, budíž bohům žalováno, nastala doba návratů a loučení. Menší trempské oddíly se vydali na pochod pralesem, aby zastihli poslední smíšen vlak. Ale největší část zálesáctva měla za cíl primátora Dittricha, kotvícího v Kozorojské rejdě.

od Nancy nemám šanci. A mý sliby jsou jen canci. Whisky, whisky, Nancy, whisky, whisky, whisky, Nancy, jo. Nehnu palcem, už nejsem tkalcem.

nezalhávám, snad si spávám, celý týdny trávím s ní, mě jak štvanci, velí Nancy, však mý stezky léčí hezky. Whisky, whisky, Nancy, whisky, whisky, whisky, Nancy, jo. Ok, já vám lahví mávám, když nad tratí stoupá dým, zapomínám na bilanci, dokud v ranci šplouchá

0: noc s hvězdou.
1: Ta, kamaráde, práce není, nic není, tak jsem se rozhodl, že se zabiju. Se mnou je to samý. Tady je fajn plátek pro sebevraždu, jen aby nám do toho nevlez nějakej hňup.
2: La la la la la la.
3: My oblku a on hňup za humny. Pánové, jděte odsuď, já jsem vrah.
1: A koho jste zabil, hochu můj?
3: Dědečka.
1: A to jste udělal dobře. To byl patrně nějakej starší člověk a stáří není k ničemu. A jak pak jste zabil dědečka? Kladivem? Byl byste udělal líp, kdybyste ho umlátil kolovratem. Je to takovej stylovej nástroj na starší lidi. A už jste nezabil nikoho?
4: Ono je jim to ještě málo. Tak já se vám přiznám, já jsem vůbec nikoho nezabil. Já jsem jen vás chtěl postrašit a dostat odsaď, protože já se tu chci oddělat.
3: Ale to jste náš člověk, my se chcem taky zabít. Já jsem strašně nedočkavej, musím si najít smrť první, poraďte mi, pánové.
4: No, vy jste takovej prcek tlustej, tak vás by třeba mohla ranit mrtvice.
1: No jo, ale to bych se musel napřed rozčílit.
4: My vám třeba řekneme, že se bude v Praze muset mluvit jenom česky.
3: To by to se mnou určitě seklo.
1: Tak ty už by si teda určitě prýma smrť měl. A co já?
4: Vy jste takovej jemnej idealista, tak vy byste se mohl uplout za nějakou ideu.
1: To je dobrý, já to hned zkusím. Pánové, třískejte mě, kamenujte mě, já mám svoji ideu a tý se nevzdám.
3: My vám teď jako budeme dávat peníze, abyste se tý idei vzdal.
4: Tady máte 20 korun a musíte změnit přesvědčení.
1: Tak děkuju vám, pánové.
3: On ty prachy bere, to nesmíte, musíte se tlout za ideu.
1: Aha, tak tady je máte zpátky a já už se třískám.
4: Počkejte, já ještě nemám vybranou smrť, jak umřu já.
3: Vy jste šedivý člověk, vy už máte nejvyšší čas, abyste se umřel. Víte co? My na vás budeme číhat, až půjdete kolem, tak vás znenedání kolega natře klackem.
1: Tak jděte hezky veselé okolo, jakoli se vám všecko daří a já vás majznu.
4: Tak já už jdu. To se mně všecko daří. Ječmen mi vyklíčil, děti dostali spalničky. Co jste to udělal? Jak jste se rozpřáhl tím klackem, tak jste zabil kolegu.
3: Hynu.
4: No, jeden už je mrtvej. Teď vy se honem utlučte za ideu. Ten se blbě fatkuje. Tak, teď tady už mám dvě mrtvoly, tak mě může z toho nádherně ranit mrtvice. Tak už jsme mrtví. Vy to budete mít špatný. Vám budou naříkat na hrobě slepice. To byl ale blbej kohout.
3: A váš hrob nebudou moc ani zasypat, protože furt vám z něj budou čumět ty vaše zuby.
1: Kluci, nehádejte se. Hlavní věc je, že už jsme mrtví a že si nebudeme dělat z lidu kašpárky a jen se budeme válet v rakvi.

tahle slečna, každý den je jinak, trochu jinak nebezpečná. Každý den má jiný odstín růže,

tahle slečna, každý den je jinak, trochu jinak nebezpečná. Každý den má jiný odstín růže, každý den sto nových přání má. Kvůli ní snad vyletím snad z kůže, protože je